0: Ta přehoupnout přes 40 stupňů. Padnout by dokonce mohl 14 let starý absolutní tuzemský rekord 40,4 stupně ze středočeských Dobřichovic. Odborníci apelují na lidi, aby brali vážně doporučení, která sebou extrémní horko nese. Měli bychom se vyhýbat pobytu na slunci, dodržovat pitný režim, ale také třeba omezit fyzickou zátěž. V žádném případě a ani na chvíli bychom neměli nechávat v zaparkovaných autech děti, seniory nebo domácí mazlíčky. V rychle se ohřívajícím voze jde totiž o život. Česko podává Venezuele pomocnou ruku. Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin odletí s potřebným vybavením do země zasažené zemětřeseními dnes dopoledne z pražského letiště Václava Havla. V týmu bude 70 lidí, včetně hasičů, statiků, kynologů, sepsy nebo třeba lékařů a tlumočnice. O vyslání pomoci rozhodla česká vláda na základě vyhodnocení situace a venezuelské žádosti o pomoc. Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středu. Zřítily se desítky budov a stále narůstá počet obětí. Podle večerní aktualizace bylo zemřelých už přes 900 a zraněných na 3300. Zástupce generálního tajemníka OSN Tom Fletcher řekl agentuře AFP, že se ve Venezuele nadále pohřešuje na 50 tisíc lidí. Rodiče by si měli posvítit na online zájmy svých dětí. Podle odborníků nestačí jen hlídat čas, jaký děti v online světě tráví, ale také vědět, co vlastně děti na internetu sledují. Experti z Českého telekomunikačního úřadu na konferenci řekli, že malé děti často sledují nesmyslná, strašidelná nebo nevhodná videa, často vytvořená za pomocí umělé inteligence. Hrají stále se opakující hry a píšou si zprávy s cizími lidmi. Třeba na herní platformě Roblox se děti podle odborníků učí závislosti na malých transakcích a mají k dispozici pornografický nebo extremistický obsah. Například si hrají na střílení vězňů v prostředích s vyobrazenými nacistickými symboly. Starší děti pak streamují, co dělají, a některé se svlékají za peníze. Někteří školáci viděli na vysvědčení místo známek text. Například na základní škole Vodičkova v Praze zavádějí do praxe slovní hodnocení, a to hlavně u žáků s odlišným mateřským jazykem nebo speciálními vzdělávacími potřebami. Ředitelka školy Dagmar Zelená agentuře ČTK popsala, jaké má slovní hodnocení výhody.
1: Ten, kdo tomu slovnímu hodnocení rozumí, tak si přečte prostě, v čem je dítě dobré, v čem potřebuje ještě přidat, v čem třeba opravdu jako zaostává. No a nevýhoda je, že celá řada rodičů prostě tomu nerozumí.
0: Od září příštího roku bude slovní hodnocení povinné u všech žáků prvních tříd. O rok později se pak rozšíří i na druhé ročníky. Školy teď mohly volit mezi klasickou klasifikací, slovním hodnocením nebo kombinací obou způsobů. Policie na Karlovarsku kvůli školnímu vysvědčení apeluje na rodiče. Obsahuje totiž spoustu citlivých údajů a tak by se nemělo zveřejňovat na sociálních sítích.
2: Řada rodičů nebo i prarodičů se školními výsledky dětí ráda chlubí. Zatímco dřív stačila odpověď na otázku, jaké bylo vysvědčení, dnes do hry vstupují sociální sítě. A tady je podle policie problém. Jméno, rodné číslo a adresa školy z vysvědčení totiž lákají podvodníky. Spojit si vše dohromady není složité, jde o citlivé údaje. Karlovarská policie proto před tímto trendem důrazně varuje. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: První prázdninový víkend přináší sluníčko a extrémní teploty. Na severovýchodě území bude dnes až 36 stupňů. Nejčastěji má být mezi 35 a 39 stupni. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

Dal jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen vzchopil, což jsem sám nečekal, a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta. Příjemný.

0: Prožijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající.

0: víkend s rádiem Impuls.
1: Co budete dělat o prázdninách? Chystáte se na dovolenou do zahraničí nebo zůstanete v Česku? A jaká je vaše nejoblíbenější letní zábava? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Na Česko se valí extrémní tropy. Po několika denní vlně veder přichází víkend, během kterého se maximální naměřená teplota má přiblížit k 41 stupňům. Hodnotu může i překonat. Už dnes by mohl padnout absolutní český teplotní rekord 40,4 stupně, který drží od srpna 2012 středočeské Dobřichovice. Meteorologové i zdravotníci vyzývají, aby se lidé vyhýbali pobytu na slunci, omezili fyzickou zátěž, dodržovali pitný režim a hlídali svůj zdravotní stav. Na extrémně vysoké teploty se chystají třeba dopravci, správci železnic, silnic a samozřejmě záchranáři, kterým přibývá výjezdů. Pořadatelé kvůli horku ruší i některé venkovní akce. Už včera večer podle serveru Novinky.cz kolabovali kvůli horku diváci na muzikálovém představení v plzeňském amfiteátru. Někteří lidé stále podceňují nebezpečí rozpáleného auta. Pražští hasiči včera zasahovali v ulici U Děkanky, kde v zamčeném osobním autě zůstaly 2 děti. Hasiči rozbili boční okno a děti předali záchranářům. Policejní mluvčí agentuře ČTK řekl, že spící děti ve věku kolem 2 a 4 let nechala ve vozidle jejich matka. Podle svých slov si jen odběhla do nedalekého obchodu. Tyto děti vyvázly v pořádku. Tragicky ale dopadl případ dítěte v autě ve francouzském Marseille. Tamní úřady oznámily, že zemřelo 18-měsíční dítě, které do nemocnice převezli hasiči v úterý, kdy ho našli v zaparkovaném autě na kampusu nemocnice. Policisté opakovaně nabádají lidi, aby ve vedrech nenechávali v zaparkovaných autech děti nebo zvířata ani na krátkou chvíli. V uzavřeném voze totiž teploty během chvíle stoupají o desítky stupňů a hrozí nebezpečné přehřátí organismu. Nebezpečné to je i pro dospělé. Na vedra se chystají i v zoologických a botanických zahradách. Nadprůměrně vysoké teploty můžou snášet hůř hlavně zvířata ze severských oblastí. Chovatelé se jim pokusí pomoci s osvěžením.
3: Mnohá zvířata budou méně aktivní a budou spíš ležet někde ve stínu nebo v úkrytu. Zoolog děčínské zoo Petr Haberland řekl, že jejich komfort je na prvním místě.
4: Nenecháváme nikde ve výběhu. Některá zvířata i sprchujeme, jako jsou lamy, tapír a další. Některá mají k dispozici vodní plochu, ať už jsou to kapry. Bary, medvědi. Některým zvířatům chovatelé dopřávají i nějakého mraženého ovoce a podobně. To se tady dělá třeba u opic nebo medvědů.
3: Na pozoru jsou ale taky botanické zahrady. Šéf té v severočeských Teplicích Petr Ptáček řekl, že teď spotřebují víc vody.
5: Musíme více zalévat. Ve venkovní expozici je to dobrý, protože máme automatickou závlahu, takže se to zalévá automaticky všechno. Se to zalévá přes nos, protože to řídí počítač. Samozřejmě skleníky musí zalévat zahradníci ručně.
3: Tomáš Kabát, Radio Impuls.
2: V Plzni začnou padat pokuty za takzvaný vizuální smog. Podnikatelé a majitelé domů v centru mají poslední dny na odstranění nelegálních reklam. Od července hrozí sankce.
6: Nařízení o regulaci venkovních reklamních nosičů, plachet na fasádách, billboardů, poutačů nebo reklamních laviček platí v centru od ledna. Na odstranění nelegálních reklam je čas do konce června. Podle posledního terénního průzkumu magistrátu už klesl počet velkoplošných plachet téměř o polovinu, kde jsou ale reklamy v rozporu s pravidly. Od července začnou padat pokuty. Ty ve správním řízení mohou dosáhnout opakovaně až 2 milionů korun. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
2: Armáda Spojených států provedla nové údery na cíle v Íránu. Reaguje tak na čtvrteční íránský útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu. Uvedlo to oblastní velitelství amerických ozbrojených sil. Americký prezident Trump včera útok označil za hloupé porušení příměří ze strany Íránu. Zatím se k úderu Írán přímo nepřihlásil. Připomenu, že dohoda mezi Spojenými státy a Íránem z poloviny června zavádí 60-denní příměří a počítá s obnovením plavby skrz Hormuzský průliv, který je klíčový pro světovou přepravu ropy a plynu. Víkend se ponese ve znamení sluníčka a mimořádného horka. Dnes naměříme většinou mezi 35 a 39 stupni. Na severovýchodě území bude kolem 34. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Žijeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls.
1: Jste připravena, slečno?
2: Ano, maestro.
1: Soustřeďte se. Uvolnit a něžně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně i dožiju, a co jsem si nadrobil, to si i vypiju. Co jsem si nadrobil,

Škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi. Že tě lásko

rád, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj. Prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0: aktuální kolo Halo tady Impulzovi je u konce. A udělali jsme vám velkou radost.
1: 100 000 korun, chápe?
2: No to je výborný.
0: Právě v tuto chvíli získává...
3: 30 000 korun.
0: Je to tam! Je tam 100 000 korun!
2: Jo! Jo!
0: A co dál? To se dozvíte už brzy. Halo.
4: Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Tropický víkend je tady. Už dnes by se mohla maximální naměřená teplota přehoupnout přes 40 stupňů. Padnout by dokonce mohl 14 let starý absolutní tuzemský rekord 40,4 stupně ze středočeských Dobřichovic. Odborníci apelují na lidi, aby brali vážně doporučení, která sebou extrémní horko nese. Měli bychom se vyhýbat pobytu na slunci, dodržovat pitný režim, ale také třeba omezit fyzickou zátěž. V žádném případě a ani na chvíli bychom neměli nechávat v zaparkovaných autech děti, seniory nebo domácí mazlíčky. V rychle se ohřívajícím voze jde totiž o život. Česko podává Venezuele pomocnou ruku. Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin odletí s potřebným vybavením do země zasažené zemětřeseními dnes dopoledne z pražského letiště Václava Havla. V týmu bude 70 lidí, včetně hasičů, statiků, kynologů, sepsy nebo třeba lékařů a tlumočnice. O vyslání pomoci rozhodla česká vláda na základě vyhodnocení situace a venezuelské žádosti o pomoc. Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středu. Zřítily se desítky budov a stále narůstá počet obětí. Podle večerní aktualizace bylo zemřelých už přes 900 a zraněných na 3300. Zástupce generálního tajemníka OSN Tom Fletcher řekl agentuře AFP, že se ve Venezuele nadále pohřešuje na 50 000 lidí. Rodiče by si měli posvítit na online zájmy svých dětí. Podle odborníků nestačí jen hlídat čas, jaký děti v online světě tráví, ale také vědět, co vlastně děti na internetu sledují. Experti z Českého telekomunikačního úřadu na konferenci řekli, že malé děti často sledují nesmyslná, strašidelná nebo nevhodná videa, často vytvořená za pomocí umělé inteligence. Hrají stále se opakující hry a píšou si zprávy s cizími lidmi. Třeba na herní platformě Roblox se děti podle odborníků učí závislosti na malých transakcích a mají k dispozici pornografický nebo extremistický obsah. Například si hrají na střílení vězňů v prostředích s vyobrazenými nacistickými symboly. Starší děti pak streamují, co dělají, a některé se svlékají za peníze. Někteří školáci viděli na vysvědčení místo známek text. Například na základní škole Vodičkova v Praze zavádějí do praxe slovní hodnocení, a to hlavně u žáků s odlišným mateřským jazykem nebo speciálními vzdělávacími potřebami. Ředitelka školy Dagmar Zelená agentuře ČTK popsala, jaké má slovní hodnocení výhody.
6: Ten, kdo tomu slovnímu hodnocení rozumí, tak si přečte prostě, v čem je dítě dobré, v čem potřebuje ještě přidat, v čem třeba opravdu jako zaostává. No a nevýhoda je, že celá řada rodičů prostě tomu nerozumí.
5: Od září příštího roku bude slovní hodnocení povinné u všech žáků prvních tříd. O rok později se pak rozšíří i na druhé ročníky. Školy teď mohly volit mezi klasickou klasifikací, slovním hodnocením nebo kombinací obou způsobů. Policie na Karlovarsku kvůli školnímu vysvědčení apeluje na rodiče. Obsahuje totiž spoustu citlivých údajů a tak by se nemělo zveřejňovat na sociálních sítích.
7: Řada rodičů nebo i prarodičů se školními výsledky dětí ráda chlubí. Zatímco dřív stačila odpověď na otázku, jaké bylo vysvědčení, dnes do hry vstupují sociální sítě. A tady je podle policie problém. Jméno, rodné číslo a adresa školy z vysvědčení totiž lákají podvodníky. Spojit si vše dohromady není složité, jde o citlivé údaje. Karlovarská policie proto před tímto trendem důrazně varuje. Dušan Valenta, Radio Impuls.
5: První prázdninový víkend přináší sluníčko a extrémní teploty. Na severovýchodě území bude dnes až 36 stupňů. Nejčastěji má být mezi 35 a 39 stupni. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
4: Radio Impuls. Radost ze života.

Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříš.

cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš, jak nebo nevidíš, jak na kostele zlátne kříž, ani ta jeho svatá.

ja však znám tu les. Ach, krásko, z přetěžky jiných.

0: Víkend s rádiem Impuls.
1: Co budete dělat o prázdninách? Chystáte se na dovolenou do zahraničí nebo zůstanete v Česku? A jaká je vaše nejoblíbenější letní zábava? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Na Česku se valí extrémní tropy. Po několikadenní vlně veder přichází víkend, během kterého se maximální naměřená teplota má přiblížit k 41 stupňům. Hodnotu může i překonat. Už dnes by mohl padnout absolutní český teplotní rekord 40,4 stupně, který drží od srpna 2012 středočeské Dobřichovice. Meteorologové i zdravotníci vyzývají, aby se lidé vyhýbali pobytu na slunci, omezili fyzickou zátěž, dodržovali pitný režim a hlídali svůj zdravotní stav. Na extrémně vysoké teploty se chystají třeba dopravci, správci železnic, silnic a samozřejmě záchranáři, kterým přibývá výjezdů. Pořadatelé kvůli horku ruší i některé venkovní akce. Už včera večer podle serveru Novinky.cz kolabovali kvůli horku diváci na muzikálovém představení v plzeňském amfiteátru. Někteří lidé stále podceňují nebezpečí rozpáleného auta. Pražští hasiči včera zasahovali v ulici U Děkanky, kde v zamčeném osobním autě zůstaly 2 děti. Hasiči rozbili boční okno a děti předali záchranářům. Policejní mluvčí agentuře ČTK řekl, že spící děti ve věku kolem 2 a 4 let nechala ve vozidle jejich matka. Podle svých slov si jen odběhla do nedalekého obchodu. Tyto děti vyvázly v pořádku. Tragicky ale dopadl případ dítěte v autě ve francouzském Marseille. Tamní úřady oznámily, že zemřelo 18-měsíční dítě, které do nemocnice převezli hasiči v úterý, kdy ho našli v zaparkovaném autě na kampusu nemocnice. Policisté opakovaně nabádají lidi, aby ve vedrech nenechávali v zaparkovaných autech děti nebo zvířata ani na krátkou chvíli. V uzavřeném voze totiž teploty během chvíle stoupají o desítky stupňů a hrozí nebezpečné přehřátí organismu. Nebezpečné to je i pro dospělé. Na vedra se chystají i v zoologických a botanických zahradách. Nadprůměrně vysoké teploty můžou snášet hůř hlavně zvířata ze severských oblastí. Chovatelé se jim pokusí pomoci s osvěžením.
3: Mnohá zvířata budou méně aktivní a budou spíš ležet někde ve stínu nebo v úkrytu. Zoolog děčínské zoo Petr Haberland řekl, že jejich komfort je na prvním místě.
4: Nenecháváme nikde ve výběhu. Některá zvířata i sprchujeme, jako jsou lamy, tapír a další. Některá mají k dispozici vodní plochu, ať už jsou to kapry. Bary, medvědi. Některým zvířatům chovatelé dopřávají i nějakého mraženého ovoce a podobně. To se tady dělá třeba u opic nebo medvědů.
3: Na pozoru jsou ale taky botanické zahrady. Šéf té v severočeských Teplicích Petr Ptáček řekl, že teď spotřebují víc vody.
5: Musíme více zalévat. Ve venkovní expozici je to dobrý, protože máme automatickou závlahu, takže se to zalévá automaticky všechno. Se to zalévá přes nos, protože to řídí počítač. Samozřejmě skleníky musí zalévat zahradníci ručně.
3: Tomáš Kabát, Radio Impuls.
2: V Plzni začnou padat pokuty za takzvaný vizuální smog. Podnikatelé a majitelé domů v centru mají poslední dny na odstranění nelegálních reklam. Od července hrozí sankce.
6: Nařízení o regulaci venkovních reklamních nosičů, plachet na fasádách, billboardů, poutačů nebo reklamních laviček platí v centru od ledna. Na odstranění nelegálních reklam je čas do konce června. Podle posledního terénního průzkumu magistrátu už klesl počet velkoplošných plachet téměř o polovinu, kde jsou ale reklamy v rozporu s pravidly. Od července začnou padat pokuty. Ty ve správním řízení mohou dosáhnout opakovaně až 2 milionů korun. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
2: Armáda Spojených států provedla nové údery na cíle v Íránu. Reaguje tak na čtvrteční íránský útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu. Uvedlo to oblastní velitelství amerických ozbrojených sil. Americký prezident Trump včera útok označil za hloupé porušení příměří ze strany Íránu. Zatím se k úderu Írán přímo nepřihlásil. Připomenu, že dohoda mezi Spojenými státy a Íránem z poloviny června zavádí 60-denní příměří a počítá s obnovením plavby skrz Hormuzský průliv, který je klíčový pro světovou přepravu ropy a plynu. Víkend se ponese ve znamení sluníčka a mimořádného horka. Dnes naměříme většinou mezi 35 a 39 stupni. Na severovýchodě území bude kolem 34. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. radost ze života.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí.

tu me čeká. Mýty se boří pro víru člověka za lidskou duši.

Žijeme muzikou. Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio.

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
1: V centru Prahy hořel hotel, vedra ruší některé akce. Teniska Muchová si v Bad Homburgu zahraje finále. Je 6 hodin, dobré víkendové ráno přeje Kateřina Palajová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Hasiči včera v podvečer zasahovali v centru Prahy. Požár byl nahlášený z hotelu v Hybernské ulici. Kvůli vyššímu počtu zasahujících jednotek platil třetí stupeň požárního poplachu ze 4. Okolí hotelu bylo dočasně uzavřené. Zhruba 200 hostů se muselo evakuovat. Nikdo se nezranil. Oheň zasáhl podle mluvčího pražských hasičů Řezáče jen terasu a vnitřní prostory hotelu byly lehce zakouřené. Spousta akcí se kvůli vedru ruší, svůj program musel omezit a upravit například i Mezinárodní folklorní festival Strážnice na Hodonínsku. Pořadatelka Hana Jechová Impulzu řekla, že kvůli vysokým teplotám ruší například dnešní slavnostní průvod městem.
2: Brali jsme přednost zdraví před tažitou tradicí festivalového průvodu městem. Vlastně ti krojovaní lidé, kteří jsou na tom pódiu, na tom rozpalu, nemají 2 hodiny podávat nějaký fyzický výkon, tak je to velmi, velmi náročné.
1: Podle pořadatelů nejstaršího a největšího folklorního festivalu v Evropě je Park Iskanzen ve Stínu. Přesto apelují na návštěvníky, aby se s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav rozhodli, kolik času na letošní akci stráví. Trolejbusy obsluhují další část Prahy. Nově začaly jezdit na tratích autobusových linek 131 z Bořislavky před Hauncpalku na Hradčanskou a 176 z centra na Strahov. Jan Šurovský z pražského dopravního podniku říká, že trolejbusy tady zatím jezdí ve zkušebním provozu.
3: Tady bude na každé té lince jezdit jedno vozidlo v nějakém přibližně hodinovém intervalu. Navíc oproti autobusům to má za účel, aby jednak řidiči se seznámili s tratěmi, má to za účel, aby případní zájemci a zvědavci se koncentrovali na ten trolejbus.
1: Trolejbusy na linkách plně nahradí autobusy poté, co dopravní podnik získá 30 nových vozů. Ten počítá, že se je podaří převzít a plně zprovoznit během letních prázdnin. Evropané více spoří. Reálná spotřeba domácností od roku 2019 vzrostla v eurozóně jen o 5,5% a v Británii o 2%, zatímco ve Spojených státech o 18%. Hlavní zlom v rámci většího šetření nastal po covidu. Někteří Evropané spoří i kvůli obavám o budoucnost důchodových systémů. V řadě zemí je navíc spořivost tradičně považovaná za cnost, typicky v Německu, zatímco v Americe peníze představují svobodu. To může podle analýzy listu Wall Street Journal výrazně zbrzdit hospodářský růst evropského kontinentu. Teniska Karolína Muchová pokračuje ve spanilé jízdě. Bad Homburgu postoupila do finále travnatého turnaje a zahraje si o třetí titul na okruhu WTA. Rumunkou Ruzejovou porazila v generálce na Wimbledon ve 2 setech. Duel museli organizátoři na zhruba hodinu a půl přerušit kvůli extrémnímu vedru. Ani horko českou tenisku nezastavilo. O druhý titul v sezóně se nasazená 4 utká s turnajovou 6 Japonkou Naomi Osakovou.
4: Dobré ráno, Káťo.
1: Krásné ráno.
4: Kateřina Palajová a zprávy v sobotu 27. června na Impulzu. Časně ráno. Přidají se k nám Verona, Marek Ztracený nebo Kabát právě teď. A já jsem Voříšek, Jakub Voříšek, těší mě.
0: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: Radio Impuls a časné sobotní vysílání s datem 27. června. Jakub Voříšek za mikrofonu, vítám vás a zdravím. Za chvilku je tady Marek Ztracený a jeho modlitba za pátek. Dlouhé kalhoty a vesta. V extrémním horku těchto dní pro mnohé lidi nemyslitelné. Ovšem pro popeláře povinná výbava. Odpad nemá dovolenou a proto se na Zlínsku jezdí i o víkendu, kterému se dá klidně přezdívat supertropický.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Radio Impuls, sobota 27. června, 6 hodin a 20 minut. Za chvilku jsou tady třeba Opět a Radeček, I tak to za to stojí, nebo Za malou chvíli Verona. A teď už konečně pojďme na Zlínsko.
1: Osádce svozového vozu není co závidět. Řidič Tonda je celkem v pohodě, i když 7,5 hodiny za volantem také není úplná slast.
2: No, protože řidič si zapne klimatizaci a je v cajku, ne?
1: Ondra má fušku na stupátku a u svozových nádob jsme v Březůvkách na Zlínsku.
3: No ke 40, jak je to, tak je to potom hrozné. Člověk jak moc nepije, tak už je to potom takové hrozně únavné to počasí.
1: Kolik toho vypijete a čeho třeba?
3: Dostáváme jontové nápoje z firmy, takže já nevím, litr a půl, dva, tři, jakdy.
1: Tak se svoz Boys v Přehorkem dnu loučí a dávají tip. Běžte na sběrný dvůr, tam se třídí odpad. U sousedů v Provodově starosta Jan Talaš. Také dlouhé kalhoty a tričko s dlouhým rukávem. Tohle je náročná práce pro něho i čtyři pomocníky.
4: Děláme tady takovou menší anonymní analýzu jako odpadu, že to třídíme tady na té ploše, jaký jako poměr je tady třeba kovů, bioodpadu, plastu, papíru a toho už nevytříditelného. No a už vím, že příště si takový termín na třídění odpadu teda plánovat nebudeme, příště to dáme na podzim.
1: Tak, od odpadu, pánové, máte můj obdiv, k vodě, hurá do ní. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.

Radio Impuls vás zdraví 3 minuty před 6:30. Jdeme se podívat na počasí. Nejprve samozřejmě na to aktuální, které nám hlásíte vy. Tak jdu tedy na WhatsApp 605 222 007. Mnichov u Strakonic 20 stupňů Azuro. Děkujeme Dance. Krásné pracovní ránko z Beskyd. Ano, pracovní. Dokonce nám tady posluchačka Jana posílá fotku nějaké hromady, která se musí uložit, až se zima zeptá. No jasně, no Jani, to nemusíte ale dělat dneska, doufám, v takovém horku. I přesto Jana dodává, že ráno je jako malované a 22 stupňů Celsia, asi bude pořádné Palermo a to hodně.

0: Jiný komentář meteorologa, teploty můžou výjimečně vystoupat až ke 40, nejpravděpodobněji to bude v Dolním Polabí a po Ohří.
1: Pokud se vám teď ve vedrech zastaví auto na dálnici, píchnete gumu, dojde benzín nebo baterka, udělá se vám špatně, prostě najednou stojíte v odstavném a lítá kolem vás provoz, vezměte si vestu, utečte za svodidla a volejte asistenci ředitelství silnic a dálnic. Pomůžeme vám. Vezeme nářadí, světelnou šipku, sorbenty, ale i vodu pro vaše děti. 800 280 281. Jan Rýdl, ředitelství silnic a dálnic.

0: Dobré ráno, už je skoro 7 minut po půl sedmé, toto je Impuls, za chvilku Helena Vondráčková a ty se ptáš, co já. Ano, správně, písnička z Impulsovic krabičky. Praktická informace. Pražská městská hromadná doprava začíná jezdit podle prázdninových jízdních řádů, tak Pražáci pozor na to. Pražské letiště v Letňanech dnes večer hostí koncert kapely One Republic, a to v rámci turné From Europe with Love Tour 2026. Třeba zazní i jeden z největších hitů této kapely Counting Stars. Pojďme do Brna. Brněnská přehrada se dnes večer promění v multimediální jeviště. V 10 hodin večer tam začíná dronová show 4 roční období. A naváže první soutěžní ohňostroj letošního festivalu Ignis Brunensis s názvem Vzhůru ke hvězdám. A my jdeme vzhůru ke sportu. V Berouně se odehraje druhý den ženského golfového turnaje Czech Ladies Open. Jedná se už o 7. ročník. Příznivce tohoto sportu na místo prostřednictvím Impulzu zve česká golfová jednička Sára Kousková.
1: Diváci se dostanou k nám nejenom hrozně blízko, ale i můžou sledovat několik jamek najednou, což se ne na všech hřištích podaří. Ty jamky jsou opravdu kolem sebe moc hezky naskládaný, můžou se do toho zajít občerstvit a není to daleko, takže krásná procházka na hezkým zeleným pažitu.
0: Ostravar Arena v ostravských Vítkovicích hostí mistrovství světa v hokejbale. Muži mají od rána na programu utkání o 5. místo a obě semifinále. Ženy hrají v 17:30 o 3. místo a v 19:30 finále. Pokračuje samozřejmě mistrovství světa ve fotbale, ale my jdeme jinam, a to do Tyrolska. Důležitá tyrolská alpská trasa na pomezí Rakouska s Německem Fernský průsmyk bude od 10 hodin na 2 hodiny kvůli demonstraci uzavřená.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na Pardubicku mezi Časy a Holicemi bourala dvě osobní auta. Dále na Mladoboleslavsku na silnici 38 mezi Bezděčínem a Luštěnicemi narazilo osobní auto do svodidel. Na Olomoucku v obci Luká narazilo osobní auto do domu. A na D1 na 39. kilometru ve směru od Prahy na Brno stojí u Krajnice porouchané osobní auto. To je od nás pro tuto chvíli vše, ale vzkazy budou přibývat a nejenom od nás, ale i od vás. Můžete se nám ozvat na 605 222 007, případně můžete nahrát hlasovku do naší aplikace. Děkujeme.
2: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CS.

0: Za minutu a pár vteřin už odbije sedmá. Máme tady sobotu 27. června. Vy brzké ráno trávíte s rádiem Impuls. Zprávy jsou tu za okamžik s Katkou Palajovou. Ale teď k počasí. Jakub z Brna nám napsal, že je u nich už 25 stupňů Celsia, tak v Praze to máme podobné. Dnes bude v Česku jasno nebo skoro jasno. Během dne se na západě Čech může tvořit kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů Celsia. Na severovýchodě území bude v uvozovkách jen do 36 a v 1000 metrech na horách kolem 30. Teploty dnes výjimečně mohou vystoupit až ke 40 stupňům, nejpravděpodobněji v Dolním Polabí a po Ohří.
1: Cože? Kolik je?
2: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulzem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
3: Dětem startují letní prázdniny, horka komplikují kulturní akce. Spojené státy americké oznámily nové údery na Írán. Je 7 hodin, vítejte u zpráv s Kateřinou Palajovou.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Dneškem školákům oficiálně začínají letní prázdniny. Školní rok letos skončil mimořádně už v pátek 26. června na základě rozhodnutí ministra školství Roberta Plagy. Opatření podle něj vychází z organizačních a provozních potřeb škol a zároveň zohledňuje reálné chování značné části rodin, zejména v souvislosti se zajišťováním letních volnočasových aktivit pro děti. Prázdniny končí v pondělí 31. srpna. Na konec školního roku a začátek prázdnin se pravidelně připravuje policie kvůli odjezdu rodin na dovolené. Už včera posílila dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budou i dnes. Zaměří se především na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Návštěvníci kulturních akcí musí být obezřetní. Vedro může způsobovat zdravotní potíže. Přesvědčili se o tom například diváci v plzeňském Lochotinském amfiteátru. Při čtvrtečním představení tam 3 lidé skolabovali. Záchranáři pacienty převezli do nemocnice. Organizátoři divadla Josefa Kajetána Tyla oznámili, že pro další dny přijmou opatření. Nyní před začátkem představení prostory chladí hasičská cisterna. Na místě se objevila také mlžítka. Posílila i zdravotnická služba a zajistili se cisterny s pitnou vodou. Armáda Spojených států provedla nové údery na Írán. Ty jsou podle prezidenta Trumpa reakcí na čtvrteční íránský útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu. Zároveň íránský incident prezident označil za hloupé porušení příměří. Americké letectvo cílilo na skladiště raket a dronů a pobřežní radary. Íránské revoluční gardy pohrozily za americký útok odvetou. Zoologická zahrada v Bojnicích se pyšní vzácným přírůstkem. Ohrožená panda červená tam porodila 2 mláďata.
4: Novonarodené pandy zostávají zatiaľ mimo dohledu návštěvníků. Matka ich totiž v týchto dňoch príležitostne prenáša medzi úkrytmi. Zoo vyzýva verejnosť na ohľaduplnosť. Návštěvníci by samicu nemali vyrušovať, kričať na ňu, ani sa jej dotýkať. Pokojné prostredie je v prvých týždňoch života mláďat mimoriadne dôležité. Preto aj veterinár až neskôr určí ich pohlavie. Ohrozené pandy červené sú najaktívnejšie počas ranných hodín a za súmraku. Jozef Balko, Rádio Impuls, Bojnice.
3: Ve středočeském Berouně se dnes rozhoduje o finalistkách ženského golfového turnaje. Pokračuje tam druhý den Tip Sportček Ladies Open. Golfistky se během dneška a zítřka budou potýkat s tropickými teplotami.
5: Například česká golfová jednička Sára Kousková mi tvrdí, že je na hru ve vysokých teplotách zvyklá. Hrála třeba v africkém Maroku.
6: Musíme doplňovat dostatek tekutin, jontový nápoje, tyčinky, nějaký opravdu jakový jídlo během té hry, protože hrajeme 4,5 až 5 hodin, takže opravdu vyhledáváme pak jakýkoliv stín a snažíme konzervovat tu energii.
5: Na vysoké teploty ale musí reagovat ředitel golfového areálu Vojtěch Matějíček.
7: I když máte závlahu, tak ta kapacita distribuční dostat vodu na to hřiště tak je limitovaná. Takže pochopitelně je to velice obtížné a i z hlediska údržby toho hřiště, protože se udržuje jak ráno, tak i odpoledne po každém kole. Takže je tam víc práce, větší náklady a tak dále.
5: Tropické počasí je tak větším problémem pro údržbu greenů než pro samotnou hru. Tomáš Kabát, Radio Impuls, Beroun.
0: Radio Impuls a 4 minuty po 7. Krásnou sobotu přejeme, krásnou horkou sobotu. Budeme vám k tomu hrát Miroslav Žbírka nebo teď Petr Habka.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Dobré ráno, impulzáci, tady Impuls, hlásíme se vám 4 minuty před 7:45. Za chvíli zahraje podle mého názoru jedna z nejlepších písní české a československé populární hudby, balada o polných vtákoch, Miroslav Žbírka. Ale teď jdeme na dnešní události. Pokládka asfaltu zkomplikuje provoz v Rušné Děčínské ulici v České Lípě. V Milovicích na Nymbursku si připomenou 35. výročí odchodu sovětské armády z Milovic. Akce nabídne živou historii s ukázkami uniforem, vojenské techniky, výstavami a přednáškami historiků. Na zámku Nebílovy u Plzně se koná festival starých růží. Lidé se můžou procházet mezi tisíci květů, více než stovky odrůd. Jde o jednu z nejcennějších kolekcí ve střední Evropě a největší sbírku historických růží v Česku. Maloubský jarmark v Krkonoších oslavuje staré krkonošské tradice. Trutnov hostí vzpomínkové akce ke 160. výročí prusko-rakouské války roku 1866 a bitvy u Trutnova. Od 15 hodin je na programu bitevní scéna. Regionální muzeum v Žatci zve na tradiční muzejní pochod, tentokrát údolím řeky Ohře. Cíl pochodu bude v Bezděkově, kde návštěvníci budou seznámeni s místními archeologickými nálezy a historií kostela svaté Anny. Zámecké slavnosti na zámku Šluknov zahrnují hudební, taneční a divadelní vystoupení, ukázky práce kinologů a laserovou show. Pokračuje taky 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na Hodonínsku. Je to nejstarší a největší folklorní festival v Evropě. Letošní program omezilo velké vedro, dnešní slavnostní průvod městem se kvůli vysokým teplotám zrušil úplně. Impulzu to za pořadatele řekla Hana Jechová.
1: Nejenom návštěvníci, ale i krojovaní v průvodu by se upekli. A Strážnice patří k nejteplejším místům v republice, takže hrozí nebezpečí.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Radio Impuls, krásné a pohodové sobotní ráno, za chvilku další fascinující ženský hlas, Lucie Bílá a zpíváš mi Requiem. V pátek skončilo další kolo hry Halo tady Impulzovi. A protože na Impulzu rozdáváme radost i peníze, odnesli si naši posluchači během uplynulých týdnů opravdu krásné výhry. Teď si společně pojďme připomenout několik okamžiků, při kterých zaznělo správné heslo a telefonní hovor proměnil obyčejné ráno ve výherní.
1: 100 000 korun, chape!
2: No to je výborný!
1: Pozor! Měl jsem taky šťastnou ruku a Hanka právě v tuto chvíli získává...
3: 30 000 korun! Je to tam!
1: Je tam 100 000 korun! Ježiši Kriste! Přičte i tady ve studiu lidi! Máte tam 100 000!
2: Jo!
1: Máte tam 100 000!
2: Jo! Jo!
0: Pokud vám to tentokrát nevyšlo, nemusíte zoufat. Nové kolo hry už se chystá a registrace brzy znovu spustíme. Tak vysílejte s námi, ať vám nic neuteče. A teď už slibovaná Lucie Bílá, za chvíli třeba Lenka Filipová a Leny a samotní nejsme nic. Krásný a pohodový den.

0: Skoro jasno, během dne se na západě Čech může tvořit kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů Celsia. Na severovýchodě území bude do 630 a v 1000 metrech na horách kolem tropické třicítky. Teploty dnes výjimečně mohou vystoupit až na 40 stupňů Celsia, a to nejpravděpodobněji v Dolním Polabí a po Ohří.
1: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví Spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online.

0: Za chvíli na Radio Impuls Impulzovic krabička zaspívá princ Václav. Ano, pohádka Šíleně smutná princezna a Václav Neckář, Miluju a maluju. Ale nejprve promluví náš dnešní host. Po nějaké době vítám zpěváka, baviče, dnes taky oslavence, Vláďu Hrana. Vláďo, ahoj.
1: Krásný dobrý den všem.
0: Jak budeš trávit dnešní horký den?
1: Pracovní. Dnes mě dokonce čekají dvě vystoupení, takže to bude docela, v tomhle počasí to bude hodně zajímavá zkušenost.
0: No, to jistě bude, ale pozvi nás konkrétně, pochlup se, kam vyrážíš.
1: No, tak to první, když jsem viděl v kalendáři napsáno staroměstské hudební slavnosti, tak jsem si říkal, to bude paráda, budu na Staromáku v Bačkorách. A pak jsem zjistil, že to jsou staroměstské hudební slavnosti ve Frýdku Místku.
0: Dlouhá cesta.
1: Je to docela daleko, takže to mě vyděsilo. No a druhé vystoupení jsou Bernardice nad Odrou, takže dneska to mám, dneska si myslím, že najedeme v součtu takovou pěknou nějakou osmistovku, tisícovku kilometrů a vesele se vrátíme domů, takže dneska takový malý Chorvatsko.
0: Dobře, to budeš mít tedy pěknou cestu. My jsme ti ale nezavolali jen tak náhodou, ty jsi ve čtvrtek oslavil významné životní jubileum, prozradím to, u chlapů se to může, je ti 60. Tak nám dovol ti popřát hlavně zdraví, hodně síly, pohody, energie, abys stále mohl žít na plné pecky. Ještě jednou krásné 60. narozeniny, Vláďo.
1: Děkuju moc. Když jsem se ráno probudil, říkal jsem, že si musím vyzkoušet, jestli si ještě dokážu dát 60 kliků k té 60. A tím jsem začal svůj den. Hmm. Abych řekl pravdu, dal jsem to, ale strašně to bolelo, člověče. Strašně to bolelo. Pak jsme jeli do takového zábavního člověče, já nevím přesně, jak se to jmenuje, taková ta pevnost Bojár, kde se prostě prolejzá mezi těma laserama, aby tě to nezasáhlo a různě tam prostě se vytahuješ do vzduchu a takovýhle věci. Takže já jsem měl hodně aktivní den. A musím říct teda, že jsem byl vorvanej, jak vorvaň, ale ještě pořád to jde, takže je to příjemný.
0: No, mě těch 60 kliků i v 35 dá pořádně zabrat. Ty na 60 skutečně nevypadáš, tak nám poraď. Jak to zařídit, aby člověk v 60 vypadal takhle mladě a svěže?
1: No, bolí to. Mám jediný návod. Nepřestaňte se hýbat. Je důležité v tom životě, ať už jste v jakékoliv životní fázi, nepřestat se hýbat a pořád dělat něco pro to, aby člověk měl... Protože když se hýbeš, máš chuť se hýbat. Já to vždycky říkám, že oni vždycky všichni říkají, že já nevím, jak začít. To je špatná odpověď, protože ve chvíli, kdy začnete, tak se to pro vás stane určitou drogou nebo určitou potřebou. Takže já to mám tak, že čím víc se hýbu, tím víc se potřebuju hýbat.
0: Dobře, to je rada Vládi Hrona. Kde tě můžeme vidět a slyšet? Kde se na tebe můžeme těšit?
1: Tak jak už jsem říkal, dneska vlastně Severní Morava, jinak je to jednoduché, sledujte prostě jak můj Facebook nebo webové stránky, protože já sám to mám v hlavě, takže se vždycky připravuji na ten následující týden, protože jsme, jak se říká, v permanenci, no ale od září, od podzimu, až tady skončí prázdniny, protože samozřejmě budu prázdniny i odpočívat, tak od září zase pojedeme takovou tu mohu narozeninovou show k těm mým 60. Takže jezdíme po celé republice a děláme takzvané narozeninové koncerty a to mě baví.
0: Tak a nás to bude bavit taky a budeme se na tebe těšit. Krásné léto, všechno dobré, na Impulzu zase někdy naslyšenou nebo naviděnou. Hostem na naší lince byl Vláďa Hron.
1: Ahoj a děkuji moc.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Kreslujeme, malujeme a hrajeme vám na rádiu Impuls. Za chvilku zpívá Celine Dion, anebo třeba ještě do 8 hodiny Dalibor Janda vchází bez vyzvání. Na D1 na 65. kilometru ve směru Brno-Praha máme bouračku. Za chvilku je tady doprava 007.
1: Říká se, že svět je malej. Jo, dokud neotevřete naši aplikaci. Aplikace Rádia Impuls. To je celý hudební vesmír v kapse. Jednou romantika, jak z prvního rande. Jindy country, že máte chuť vzít bodlík a zmizet do lesa. A nebo přepněte na horký hity, co vyžehlí i šéfovu náladu. Tak si stáhněte naši aplikaci a rozšiřte si hudební svět. Kdekoliv a kdykoliv.
2: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Jinými slovy, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 na 65. kilometru ve směru od Brna do Prahy bouralo osobní auto, srážka s nákladním, kolona se zatím netvoří. Na Vsetínsku před Velkými Karlovicemi směrem z Husicka, Solance, se srazily dvě dodávky. Na Jihlavsku v Brtnici ve Valčtejnské ulici bouralo osobní auto s motorkou. Podobná nehoda se stala v Jablonci nad Nisou v Chelčického ulici. A na trase Nymburk Mladá Boleslav před Nepřevázkou narazilo osobní auto do svodidel. Doprava tady zpomaluje. Hlavně na sebe dávejte pozor a v tom horku bude situace na silnicích možná ještě o trochu, jak to říci, horčejší. Takže kdyby něco, Impuls je s vámi. Doprava 007 je tu i díky lince 605 222 007 nebo díky naší mobilní aplikaci. Nahrajte nám hlasovou zprávu a vysílejte s námi. Děkujeme.

0: Za minutu odbije 8. hodina. Káťa Palajová už připravuje další zprávy. Dnes bude v Česku jasno nebo skoro jasno, během dne se na západě Čech může tvořit kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty až 39 stupňů, na severovýchodě do 36, v 1000 metrech na horách kolem 30. Teploty výjimečně vystoupí až ke 40, nejpravděpodobněji v Dolním Polabí a po Ohří.
1: Aktuální kolo Halo tady Impulzovi je u konce a udělali jsme vám velkou radost.
2: 100 000 korun, chape!
3: No to je výborný.
1: Právě v tuto chvíli získává
4: 30 000 korun. Je to tam!
1: Je tam 100 000 korun!
3: Jo! Jo!
1: A co dál? To se dozvíte už brzy. Halo.
5: Policie posiluje kontroly na silnicích. Do Venezuely odletí český záchranný tým. Trenér Koubek u fotbalové reprezentace zůstane. Je 8 hodin. Zprávy nese Kateřina Palajová.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Policie vyrazila na silnice. Na začátku letních prázdnin posiluje kontroly po celé republice, hlavně na dálnicích a trasách do turistických oblastí. Akce začala včera, pokračuje dnes a zopakuje se také o týden později během prodlouženého víkendu. Policie upozorňuje, že letos zatím přibylo obětí nehod asi o 5% a mezi nejohroženější patří motorkáři a cyklisté. Že je období prázdnin kritické, dokládají čísla. Loni v jejich průběhu policie evidovala bezmála 15 000 dopravních nehod, při kterých zemřelo 88 lidí. Zlín čeká tropický víkend na druhou. Ulice a parky vyprahlého města ovládne festival Zlín žije. Organizátoři hledají každou možnou cestu k ochlazení.
7: 7 scén, 500 účinkujících, tisíce návštěvníků města, hlasitá, tvrdá i jiná muzika, třeba skupina Buty tu slaví 40 let. Organizátoři hledají cesty k osvěžení stínu, ovlažení i ochlazení a tak jsou k dispozici. Kloboučky, slunečníky do ruky, vějíře, rozprašovače, větráky, pítka a nové mlžné brány. Pořadatelé se také snaží zastínit další a další lokality rozžhaveného města. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
5: Z Prahy dopoledne odletí český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin. Bude pomáhat lidem ve Venezuele postižené zemětřesením. Výprava čítá 70 členů. Mezi nimi budou hasiči, statici, specialisté dronové služby či kynologové se speciálně vycvičenými psy. Česko nabídlo Venezuele pomoc krátce po přírodní katastrofě, kterou tuto jeho americkou zemi zasáhlo tento týden. Zřítily se desítky budov. Podle odhadu OSN se ve Venezuele po zemětřesení stále pohřešuje na 50 000 lidí. Touha po dětech u mladých přetrvává. Podle průzkumu UNIQA si je přeje 76% respondentů. Největší bariérou je ale obava z toho, do jakého světa by děti přivedly. Podle sociologa Prokopa Vejdy mnozí rodičovství odkládají.
8: Charakter plánování je takový, že od svých už třeba 20 si představujeme, že budeme mít dítě tak za zhruba 3 roky a potom to číslo každých zhruba 4 až 5 let zvedneme o další 3 roky, až nás to zhruba kolem 40 do žene.
5: Loni porodnost klesla na historické minimum. Hlavním důvodem je osobní volnost a psychická nepohoda. Lidé hlavně řeší otázku, jestli budou dobrými rodiči. Trenér fotbalové reprezentace může být v klidu. Šéf fotbalové asociace David Trunda uvedl, že možný konec Miroslava Koubka u nároďáku není téma. Vyjádřil se tak v České televizi po vyřazení reprezentace ze šampionátu s tím, že 74-letý kouč bude pokračovat dle smlouvy, která platí ještě 2 roky. Dodal, že Koubek společně s generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem mají vypracovat hlubokou analýzu, která rozebere celý reprezentační cyklus od příchodu Koubka.
0: A Káťo, koukala jsi na šampionát? Nebo koukáš?
4: No, to si piš teda.
0: A komu fandíš teď, když už tam naši nejsou?
4: Španělsku, protože už se to tady profláklo, my jsme si tady téměř všichni na někoho vsadili. Aha. A já mám sazeno na Španělsko.
0: Aha, tak já ani nevím, kdo tam je, takže asi radši sázet nebudu. Nesleduju, ale za to sleduju spoustu muziky, tu nabízíme našim posluchačům na Impulzu. Eva Farna, Činasky, právě teď Petr Muk. Krásný parný den s datem 27. června.
6: Rádio Impuls. radost ze života.

0: Takhle vám hrajeme na Impulzu v sobotu ráno 27. června, 4 minuty před 8:45. Za chvíli se ozvou Činasky a jejich selhání, nebo taky Shakespeare's Sister. Dlouhé kalhoty a vesta. V tomto extrémním horku pro mnohé nemyslitelná věc. Pro popeláře ovšem povinná výbava, odpad nemá dovolenou a proto se na Zlínsku jezdí i o víkendu. Tomu se dá klidně říci supertropický.
1: Osádce z vozového vozu není co závidět. Řidič Tonda je celkem v pohodě, i když 7,5 hodiny za volantem také není úplná slast.
2: No, řidič si zapne klimatizaci a je v cajku, ne?
1: Ondra má fušku na stupátku a u svozových nádob jsme v Březůvkách na Zlínsku.
3: No ke 40, jak je to, tak je to potom hrozné. Člověk jak moc nepije, tak už je to potom takové hrozně únavné to počasí.
1: Kolik toho vypijete a čeho třeba?
3: Dostáváme jontové nápoje z firmy, takže já nevím, liter a půl, dva, tři, jak kdy.
1: Tak se svoz Boys v Přehorkem dnu loučí a dávají tip. Běžte na sběrný dvůr, tam se třídí odpad. U sousedů v Provodově starosta Jan Talaš. Také dlouhé kalhoty a tričko s dlouhým rukávem. Tohle je náročná práce pro něho i 4 pomocníky.
4: Děláme tady takovou menší anonymní analýzu jako odpadu, že to třídíme tady na té ploše, jaký jako poměr je tady třeba kovů, bioodpadu, plastu, papíru a toho už nevytříditelného. No a už vím, že příště si takový termín na třídění odpadu teda plánovat nebudeme, příště to dáme na podzim.
1: Tak, od odpadu, pánové, máte můj obdiv, k vodě, hurá do ní. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.

Shakespeare's Sister v sobotu ráno na Impulzu, 8 hodin 21 minuta, za chvilku Patrick Swayze a She's Like the Wind, anebo za okamžik Eva Farna. Na Impulzu dobře víme, že k létu patří živá muzika, a tak jsme se rozhodli, že ji přivezeme každý víkend přímo k vám. Na chatu, na zahradu, k bazénu, nebo třeba ke grilu. Už dnes v 8 večer vás ve víkendovém živáku Rádia Impuls čekají největší hity kapely Žlutý pes a tady i Ondřeje Hejmy.

0: je 8:01, tady Radio Impuls. Za chvíli zahraje Žlutý pes svoji Modrou, ozve se tak král popu Michael Jackson, ale teď pojďme na aktuální i na budoucí počasí. Tak jak je u vás, píšete nám to na WhatsApp 605 222 007, třeba Lubomír, Abertami v Krušných horách, 900 metrů nad mořem, jasno, a 20 stupňů. A jdeme dál, tak třeba Jaromír, ten napsal krásnou, upřímnou, hezkou zprávu. Zdravím Impulzovi, posílám vám pozdrav z Jižní Moravy, a to ze Strážnice, kde se koná tento víkend Mezinárodní folklorní festival. Je tu strašný hic, proto sedím ve vlastním vinném sklípku pod domem, kde je stabilně 11 stupňů. Popijím vínko a nevím, co to se mnou udělá, až vylezu ven. Jaromíre, ano, to nikdo neví. Já za chvilku vyjdu ven a taky se trošku bojím. Ahoj z Lobendavy, 22,2 stupně, vedro, přeji krásný den, Hanka. Dnes bude v Česku převážně jasno nebo skoro jasno, během dne se na západě Čech může tvořit kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů Celsia. Na severovýchodě území v uvozovkách jen do 36, tak tam se to bude dát snést, v 1000 metrech na horách taky kolem tropické třicítky. Teploty výjimečně mohou vystoupit až na 40 stupňů Celsia. Nejpravděpodobněji se to stane v Dolním Polabí a po Ohří.
1: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany Škod.

0: Tady Radio Impuls, za chvíli zpívá Karel Gott. Ano, písnička z Impulzovic Krabičky je na řadě. Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Tak nás tahle, řekl bych, vánoční píseň alespoň trochu ochladí. Jdeme k dnešním událostem a k praktickým informacím. Pražská MHD začíná jezdit podle prázdninových jízdních řádů, Pražáci. Pražské letiště v Letňanech dnes večer hostí koncert kapely One Republic, a to v rámci turné From Europe with Love Tour 2026. Třeba zazní jeden z největších hitů této kapely s názvem Counting Stars. Do Brna. Brněnská přehrada se dnes večer promění v multimediální jeviště. V 10 hodin večer tam začíná dronová show 4 roční období a naváže první soutěžní ohňostroj letošního festivalu Ignis Brunensis s názvem Vzhůru ke hvězdám. Jdeme na sport. V Berouně se odehraje druhý den ženského golfového turnaje Czech Ladies Open. Jedná se už o 7. ročník. Příznivce tohoto sportu na místo prostřednictvím Impulzu zve česká golfová jednička Sára Kousková.
1: Diváci se dostanou k nám nejenom hrozně blízko, ale i můžou sledovat několik jamek najednou, což se ne na všech hřištích podaří. Ty jamky jsou opravdu kolem sebe moc hezky naskládaný, můžou se do toho zajít občerstvit a není to daleko, takže krásná procházka na hezkém zeleném pažitu.
0: Ostravar Arena v ostravských Vítkovicích hostí mistrovství světa v hokejbalu. Muži mají od rána na programu utkání o 5. místo a obě semifinále. Ženy hrají v 17:30 o 3. místo a v 19:30 finále. Pokračuje samozřejmě mistrovství světa ve fotbale a my ho pro vás na Impulzu sledujeme a jdeme ještě do světa. Důležitá tyrolská alpská trasa na pomezí Rakouska s Německem Fernský průsmyk bude od 10 hodin na 2 hodiny kvůli demonstraci uzavřená.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: si představte ten smích. Krajinu pokrytou sněhem, aby vás to trochu ochladilo, alespoň v myšlenkách. Za 8:45 posloucháte Radio Impuls, kde za chvíli zaspívá Adele, anebo zahraje slovenská kapela Tým. A kde se podíváme na silnice, třeba na D1, kde máme kolonu mezi 193. a 196. kilometrem ve směru Praha-Brno.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou. Budík vypnutej, kafe hotový a Radio Impuls? No jo, zase ho hledáte. Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Rádio Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy se zdržíte v koloně mezi 193. a 196. kilometrem. Na trase z Klatov do Plzně u Dobřan havarovalo osobní auto, na místě je policie a projíždí se jedním pruhem. Dále na Žďársku mezi Radostínem nad Oslavou a Netínem u odbočky na Pavlov havaroval motorkář. A v Praze v Chorovské ulici na Bohdalec za jižní spojkou se srazilo osobní auto s tramvají. Možná je to tím vedrem, každopádně budeme nejradši, když nehod přibývat nebude, ale kdyby přece jenom, pomozte nám a ostatním motoristům tím, že dáte vědět, tak zavolejte na 605 222 007, případně nahrajte hlasovku přes naši žlutou impulzáckou aplikaci.
2: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CS.

0: necelá minuta zbývá do 9. hodiny. Katka Palajová už je ve studiu se zprávami. Dnes bude v Česku převážně jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty až 39 stupňů, na severovýchodě do 36, v 1000 metrech na horách kolem 30. Teploty výjimečně mohou vystoupit až ke 40, a to nejpravděpodobněji v Dolním Polabí a po Ohří.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Co budete dělat o prázdninách? Chystáte se na dovolenou do zahraničí nebo zůstanete v Česku? A jaká je vaše nejoblíbenější letní zábava? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Vedra ruší některé akce, Česko zažilo tropickou noc. Tenistka Muchová se v Bad Homburgu zahraje finále. S 9. hodinou jsou tu další zprávy a Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Spousta akcí se kvůli vedru ruší. Svůj program musel omezit a upravit například i Mezinárodní folklorní festival Strážnice na Hodonínsku. Pořadatelka Hana Jechová Impulzu řekla, že kvůli vysokým teplotám ruší například dnešní slavnostní průvod městem.
4: Brali jsme přednost zdraví před tažitou tradicí festivalového průvodu městem. Vlastně ti krojovaní lidé, kteří jsou na tom pódiu, na tom rozpalu, nemají 2 hodiny podávat nějaký fyzický výkon, tak je to velmi, velmi náročné.
3: Podle pořadatelů nejstaršího a největšího folklorního festivalu v Evropě je Park i Skansen ve Stínu. Přesto apelují na návštěvníky, aby se s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav rozhodli, kolik času na letošní akci stráví. Současnou vlnu veder v Česku provází mimořádně teplé noci. Tropická noc byla na dnešek zaznamenaná na pětině stanic v Česku. Nejtepleji bylo v Praze, kde teplota neklesla pod 23,7 stupně Celsia. Na některých místech se podle meteorologů může ještě objevit i takzvaná supertropická noc, kdy minimální teplota neklesne ani pod 25 stupňů. V celé historii měření se něco podobného stalo jen 12krát. Vyšší minima se očekávají na kopcích a ve vyvýšených lokalitách. Například v závětří Frýdlantského výběžku a Jeseníků zapůsobí takzvaný fénový efekt, který se projevuje vysušováním a oteplováním sestupujícího vzduchu za horskou překážkou. Tady se může teplota v noci udržet i těsně pod 30. Doposud nejvyšší zaznamenaná hodnota při tropické noci padla v srpnu 2015 na stanici Bystřice pod Hostýnem, kde teplota neklesla po 26,5 stupně Celsia. Ve Lhotce u Berouna došlo k nešťastné události. Samovolně rozjetá dodávka přimáčkla k plotu muže, který na následky zranění zemřel. Okolnosti nehody budou kriminalisté podle mluvčí policie Richterové zjišťovat, už nařídili soudní pitvu. V Plzeňském kraji začíná sloužit online zdravotní pohotovost. Dostupná je všem lidem, kteří mají v regionu trvalý pobyt. S lékařem se spojí zdarma a nepřetržitě pomocí chatu, videohovoru nebo klasického telefonátu.
5: Službu už mohou lidé využívat, a to po jednoduché registraci. S atestovaným lékařem se spojí do půl hodiny. Online pohotovost nemá nahradit běžné pohotovosti, ale jako doplňková služba v nich může zmírnit nápor. Doktor po online konzultaci přes web nebo mobilní aplikaci určí další postup. Pacient může obdržet e-recept a zahájit domácí léčbu, může mu být také doporučena návštěva odborného pracoviště. Služba je dostupná odkudkoliv, například z dovolené u moře. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
3: Tenistka Karolína Muchová pokračuje ve spanilé jízdě. V Bad Homburgu postoupila do finále travnatého turnaje a zahraje si o 3. titul na okruhu WTA. Rumunku Ruzovou porazila v generálce na Wimbledon ve 2 setech. Duel museli organizátoři na zhruba 1,5 hodiny přerušit kvůli extrémnímu vedru. Ani horko, ale českou tenistku nezastavilo. O 2. titul v sezóně se nasazená čtyřka utká s turnajovou 6. Japonkou Naomi Osakovou.
0: Jsou 3 minuty po 9, krásné a pohodové parné dopoledne vám přeje Rádio Impuls, od mikrofonu taky Jakub Voříšek. Budou tady Vanastovky, Miraj, anebo právě teď Marek Ztracený. Přejeme krásný den.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

0: chvíli na Impulzu zahraje kapela ABBA Money, Money, Money. Ale teď se pojďme podívat na aktuální víkendové události. Mám praktickou informaci pro Česko-Lipské. Pokládka asfaltu zkomplikuje provoz právě v České Lípě, a to v Rušné Děčínské ulici. V Milovicích na Nymbursku si připomenou 35. výročí odchodu sovětské armády z Milovic. Akce nabídne živou historii s ukázkami uniform, vojenské techniky, výstavami a přednáškami historiků. Maloubský jarmark v Krkonoších oslavuje staré krkonošské tradice. Trutnov hostí vzpomínkové akce ke 160. výročí prusko-rakouské války roku 1866 a bitvy u Trutnova. Od 15 hodin je na programu bitevní scéna. Regionální muzeum v Žatci zve na tradiční muzejní pochod, tentokrát údolím řeky Ohře. Pokračuje 81. ročník mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na Hodonínsku. Je to nejstarší a největší folklorní festival v Evropě. Letošní program omezilo velké vedro, dnešní slavnostní průvod městem se právě kvůli vysokým teplotám zrušil úplně. Impulzu to za pořadatele řekla Hana Jechová.
1: Nejenom návštěvníci, ale i krojovaní v průvodu by se upekli. A Strážnice patří k nejteplejším místům v republice, takže hrozí nebezpečí.
0: A ještě míříme do jižních Čech. V Klisinci v jižních Čechách se koná první sraz rodu Kabát. Sejde se jich kolem 70. O akci informuje náš reportér Tomáš Kabát.
2: Podle webu kdejsme.cz žije v Česku aktuálně 734 lidí s příjmením Kabát. Průměrný věk je 43 let. Nejvíce jich je hlášených na severním Plzeňsku. Druhá největší koncentrace Kabátů je na Novojčínsku. Já se dnešního srazu zúčastnit nemůžu, ale všem ostatním Kabátům přeje příjemné setkání Tomáš Kabát.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
4: Pozor! Velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
5: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
8: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonie a chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepty samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
7: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
8: Kurňa, tolik recepisu na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
7: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: pátek skončilo další kolo hry Halo tady Impulzovi. A protože na Impulzu rozdáváme radost i peníze, odnesli si naši posluchači během uplynulých týdnů opravdu krásné výhry. Tak si pojďme společně připomenout několik okamžiků, kdy zaznělo správné heslo a telefonní hovor se proměnil takové obyčejné ráno našich posluchačů ve výherní.
1: 100 000 korun, chape!
2: No to je výborný!
1: Pozor! Měl jsem taky šťastnou ruku a Hanka právě v tuto chvíli získává...
3: 30 000 korun! Je to tam!
1: Je tam 100 000 korun! Jakže všichni jste! Přičte i tady ve studiu lidi! Máte tam 100 000!
2: Jo!
1: Máte tam 100 000!
2: Jo!
0: A pokud vám to tentokrát nevyšlo, nemusíte zoufat, nové kolo hry Halo tady Impulzovi už chystáme. Registraci brzy spustíme. Tak vysílejte s námi, ať vám nic neuteče a vyhrajte i vy v příštím kole hry Halo tady Impulzovi. Právě teď na Impulzu, Vanastovi věci. Krásný den přejeme.

0: Helena Zaťová, Unstoppable, Impossible na Radio Impuls. Za chvilku kapela Elán, Znova sama dotkni, a teď pár slov k počasí. Dnes bude v Česku jasno nebo skoro jasno. Během dne se na západě Čech může tvořit kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě území do 36, v 1000 metrech na horách kolem tropické třicítky. Teploty výjimečně mohou vystoupit až ke 40 stupňům Celsia. Nejpravděpodobněji to bude v Dolním Polabí a po Ohří.
1: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.

0: 7 minut po půl desáté v sobotu dopoledne vás zdraví do celého Česka Radio Impuls. Petr Rezek zaspívá za malou chvíli o přátelství, ale právě teď promluví náš dnešní host. Je to zpěvák, bavič a taky oslavenec Vláďa Hron. Vláďo, ahoj.
1: Krásný dobrý den všem.
0: Jak budeš trávit dnešní den? Jaké jsou tvoje plány?
1: Pracovní. Dnes mě dokonce čekají dvě vystoupení, takže to bude docela v tomhle počasí, to bude hodně zajímavá zkušenost.
0: No tak se pochlup, kam vyrážíš?
1: No, tak to první, když jsem viděl v kalendáři napsáno staroměstské hudební slavnosti, tak jsem si říkal, to bude paráda, budu na Staromáku v Bačkorách. A pak jsem zjistil, že to jsou staroměstské hudební slavnosti ve Frýdku Místku. Takže je to docela daleko, takže to mě vyděsilo. No a druhé vystoupení jsou Bernardice nad Odrou, takže dneska si myslím, že najedeme v součtu takovou pěknou nějakou osmistovku, tisícovku kilometrů a vesele se vrátíme domů, takže dneska takový malý Chorvatsko.
0: Tak to budeš mít dneska hodně cestování. My jsme tě nezavolali jen tak náhodou. Ty jsi ve čtvrtek oslavil významné životní jubileum, u chlapů se to může, tak to řeknu, je ti 60 let, tak nám dovol ti popřát hlavně zdraví, sílu, pohodu, energii, ať stále můžeš zkrátka žít a muzicírovat na plné pecky. Ještě jednou krásné 60. narozeniny.
1: Děkuju moc. Když jsem se ráno probudil, říkal jsem, že si musím vyzkoušet, jestli si ještě dokážu dát 60 kliků k té 60. A tím jsem začal svůj den. Abych řekl pravdu, dal jsem to, ale strašně to bolelo, člověče.
0: Mě to v 35 taky bolí.
1: Strašně to bolelo. Pak jsme jeli do takového zábavního, člověče, já nevím přesně, jak se to jmenuje, taková ta pevnost Boyard, kde se prostě prolejzá mezi těma laserama, aby tě to nezasáhlo a různě tam prostě se vytahuješ do vzduchu a takovýhle věci. Takže já jsem měl hodně aktivní den. A musím říct teda, že jsem byl vorvanej, jak vorvaň, ale ještě pořád to jde, takže je to příjemný.
0: Vláďo, kde tě můžeme vidět a slyšet v nejbližší době?
1: Tak jak už jsem říkal, dneska vlastně Severní Morava, jinak je to jednoduché, sledujte prostě jak můj Facebook nebo webové stránky, protože já sám to mám v hlavě, takže se vždycky připravuji jen na ten následující týden, protože jsme, jak se říká, v permanenci, no ale od září, od podzimu, až tedy skončí prázdniny, protože samozřejmě budu prázdniny i odpočívat, tak od září zase pojedeme takovou tu mohu narozeninovou show k těm mým 60. Takže jezdíme po celé republice a děláme takzvané narozeninové koncerty a to mě baví.
0: Tak my se na tebe budeme těšit, ať to bude kdekoliv, krásné léto přejeme, všechno dobré a na Impulzu naslyšenou, naviděnou, nashledanou. Hostem na naší lince byl Vláďa Hron.
1: Ahoj a děkuju moc.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho

0: outline. Za chvíli na Impulzu třeba Michal David anebo skupina Rednecks a Cotton Eye Joe, ale dáme si taky dopravu 007, je 9:45 a nás čeká třeba pohled na D1 ve směru od Prahy na Brno. Máme kolonu kolem Mirošovic.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno doprava vázne kolem Mirošovic, dále před Brnem je kolona mezi 191. a 196. kilometrem. Na Znojemsku před Moravským Krumlovem směrem z Ivančic bourala dvě osobní auta. Na Královéhradecku na výjezdu z Librantic směrem do Třebechovic pod Orebem bouralo osobní auto, srazilo se s dodávkou. Dvoukilometrovou frontu vidíme na Trojce, Zamračí ve směru na Tábor. Bouralo se na Pražském okruhu ve směru k D1 na 18,5 kilometru, tady je kilometrová kolona. A na D5 na 81,5 kilometru ve směru od Rozvadova do Prahy stojí poruchaná dodávka s přívěsem. Dejte tam pozor, a kde pak se hlídkuje?
2: Dobrý den, tady agent Hydra z Vysokého Mýta směrem na Chrudim v obci Ostrov. Jsou zapařený policajti a chytají radarem. Mějte se krásně a jeďte pomalu, je teploutko.
3: Rembuzáci na Poděbradský ve směru na Hloubětín před odbočkou na Bylu si právě rozbalili nářadíčko kamarádi s bílýma čepičkama.
1: Rozuměl jsem správně, Leni, že zapaření policisté.
4: Zapaření,
1: tam,
4: no,
1: jsou tam zapaření.
4: Ano, jsou tam, no tak v tomhle teple.
1: Jsou tam zašití a zapaření. Kdyby něco, volejte nám i vy na 605 222 007 nebo použijte aplikaci a pošlete hlasovku. Lenka Haluzová je tady, ahoj.
4: Ahoj. Mě to připomnělo, moje děti milují 101 Dalmatinů a nejvíce smějou u toho, jak tam popisujou, jaká je paní, jak hledají paničku teda pro toho svého pána a říká tam, že jedna ta paní je taková připosražená.
1: Připosražená. Tak pozor, ti připosražení zašití policisté mají, myslím, akci od včerejška nebo ode dneška, tak asi na silnicích dávejte pozor.
4: Patrně.
1: Přinesla si nám vtip.
4: Ano, mám.
1: Tak pojďme na ně.
4: Zítra ráno vstanu v 5. a půjdu si zaběhat. A nebo vyhraju 10 milionů v loterii. Šance jsou zhruba tak stejné.

0: Radio Impuls, pomalu se blížíme k závěru 9. hodiny, za chvíli 10 dopoledne, já vám přeju pěknou sobotu. Mrkneme na počasí. Mirek, Nové Syrovice, 28 stupňů, jasno a bude hůř. Hlasovka přišla.
1: Ahoj Impulzovi, hlásím, že v Plzni 30 stupňů.
0: Díky, Radio Impuls zdraví i Markéta z Broza nad Ohří, u nás už teď 28 a na obloze ani mrak. Dneska potvrzují meteorologové jasno nebo skoro jasno, během dne s možností vývoje kupovité oblačnosti, nejpravděpodobněji na západě Čech, tak možná, že alespoň tam se trošku schladí. Teploty budou extrémní, 35 až 39 stupňů a čeká nás doopravdy i hodně horká noc, takže valí se to na vás ze všech stran, já to vím, ale opakuju, hodně pijte, držte se ve stínu a přes poledne někam zalezte.
2: Cože? Kolik je?
3: No!
4: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulzem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
5: Včera zemřelo za letošek na silnicích nejvíc lidí. Záchranáři z Česka letí na pomoc Venezuele po zemětřesení. V další části Prahy se rozjeli trolejbusy. Je 10 hodin, začínají zprávy s Kateřinou Palajovou.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Pátek byl na českých silnicích nejtragičtějším dnem letošního roku. V poslední den školy před prázdninami zemřelo při dopravních nehodách 5 lidí. Prozatímní počet červnových obětí tak vzrostl na 40. Loni za celý červen bylo obětí dopravních nehod 46. 9 lidí se také v pátek při nehodách těžce zranilo. Vyplývá to z informací policistů a předběžných údajů z policejních statistik. Od začátku letošního roku je obětí dopravních nehod 181. Čeští záchranáři odletí do Venezuely. Zemi zasáhla ve středu dvě zemětřesení, po kterých se zřítily desítky budov. Záchranáři předpokládají, že v části z nich přežívají lidé. Před odletem řekli, že se budou snažit zachránit ty, kterým lze pomoci. Česko posílá do Venezuely 7 desítek záchranářů a 8 cvičených psů ze specializovaného týmu USAR na vyprošťování lidí ze sutin. Odletět by měli dnes předpoledne. Jak dlouho se v zemi zdrží, není jasné. Podle odhadu OSN se ve Venezuele po zemětřesení stále pohřešuje na 50 tisíc lidí. Trolejbusy obsluhují další část Prahy. Nově začaly jezdit na tratích autobusových linek 131 z Bořislavky před Hanuspalkou na Hradčanskou a 176 z centra na Strahov. Jan Šurovský z pražského dopravního podniku říká, že trolejbusy tady zatím jezdí ve zkušebním provozu.
6: Tady bude na každé té lince jezdit jedno vozidlo v nějakém přibližně hodinovém intervalu. Navíc oproti autobusům to má za účel, aby jednak řidiči se seznámili s tratě. Má to za účel, aby případní zájemci a zvědavci se koncentrovali na ten trolejbus.
5: Trolejbusy na linkách plně nahradí autobusy poté, co dopravní podnik získá 30 nových vozů. Ten počítá, že se je podaří převzít a plně zprovoznit během letních prázdnin. Ve středočeském Berouně se dnes rozhoduje o finalistkách ženského golfového turnaje. Pokračuje tam druhý den Tipsportček Ladies Open. Golfistky se během dneška a zítřka budou potýkat s tropickými teplotami.
7: Například česká golfová jednička Sára Kousková mi tvrdí, že je na hru ve vysokých teplotách zvyklá. Hrála třeba v africkém Maroku.
8: Musíme doplňovat dostatek tekutin, jontový nápoje, tyčinky, nějaké opravdu jakový jídlo během té hry, protože hrajeme 4,5 až 5 hodin, takže opravdu vyhledáváme pak jakýkoliv stín a snažíme konzervovat tu energii.
7: Na vysoké teploty ale musí reagovat ředitel golfového areálu Vojtěch Matějíček.
9: I když máte závlahu, tak ta kapacita distribuční dostat vodu na to hřiště tak je limitovaná. Takže pochopitelně je to velice obtížné a i z hlediska údržby toho hřiště, protože se udržuje jak ráno, tak i odpoledne po každém kole. Takže je tam víc práce, větší náklady a tak dále.
7: Tropické počasí je tak větším problémem pro údržbu greenů než pro samotnou hru. Tomáš Kabát, Radio Impuls, Beroun.
0: Sobotní dopoledne na Impulzu patří turistice. Za chvíli rozjedeme pořad Máme Česko rádi a půjdeme se schladit do staveb, které má na svědomí Jan Blažej Santini. Takže to bude i architektonicky, i turisticky zajímavé.
4: Impuls. Radost ze života. Radost.

0: to jsme se pohoupali na mořských vlnách. Jestli jsem ještě jako před chvílí měla nějakou pracovní morálku, tak po téhle písničce už ji nemám a už se vidím vstoupit jako Láru na pláži. No nic, ale zpátky jsem k nám, protože u nás je taky nádherně a právě proto taky teď startujeme pořad Máme Česko rádi. S Mirkem Tausigem z Klubu českých turistů míříme na Zďarsko. Tam totiž budou moci lidé v létě navštívit větší počet staveb architekta Jana Blažeje Santiniho. Mirku, dobrý den, povězte k tomu víc.
1: Hezký dobrý den. No je to jednoduchý. Propojila je Santiniho stezka, která má asi 40 kilometrů. Kromě Žďárské zelené hory a baziliky na zámku budou od 1. července do konce srpna každý den prohlídky také v kostelech svatého Václava ve Zvoli a svatých Petra a Pavla v Bobrové. A co je úplně nejlepší, tak zájemci o návštěvu všech míst si mohou koupit i společnou vstupenku, která je platná a pozor celý prázdniny.
0: Aha, no v prospektu píšou, že cíl této akce by měl být víc duchovní.
1: Asi jo, cílem nebylo vytvořit jen další turistickou trasu na mapě, ale Santiniho stezka, ta je pozvánka k takovému novodobému poutnictví. Stezka vede krajinou po značených cestách, při tom putování si můžete samozřejmě zastavit u dalších Santiniho staveb a protože nic naplat. Santini tady v tom regionu zanechal dědictví, no to je hloubka, mystika, ta přesahuje hranice staletí.
0: Mirku, a jaký je váš názor z oblasti turistiky? Myslíte, že bude o tuhle akci zájem?
1: No určitě letošní sezóna je pilotní, uvidíme, ale pokud se model osvědčí a lidé si cestu k Santiniho odkazu v téhletý formě prostě najdou, tak ten projekt bude potom víc rozšířen, bude trvat víc měsíců, propojí se s dalšími skvosty regionu. No za mě myslím, že zájem bude velký a opravdu hodně velký.
0: No tak snad ano, budeme držet palce. Kam v dalším vstupu?
1: Podíváme se na Zelenou horu.
0: Tak jo.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
8: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho, když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli uzná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
5: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
8: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky a žranica může začít.
5: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
2: Radio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno doprava vázne kolem Mirošovic. Dále před Brnem je kolona mezi 191. a 196. kilometrem. Dvoukilometrová kolona popojíždí na silnici 50 na příjezdu do Slavkova u Brna ve směru od Holubic. 2-kilometrovou kolonou vidíme na Trojce za Mračí ve směru na Tábor. Na Pražském okruhu ve směru k D1 na 19. kilometru se srazila dvě osobní auta a do kolony se tam dojíždí na 23. kilometru. A přímo v Praze je pak kolona na Cínovecké a k Belské mezi sjezdem na Ďáblice a Prosek. Číslo jsem k nám, kdyby něco, 605 222 007 anebo nahrajte vzkaz přes mobilní aplikaci.

Na Impulzu za chvíli Tereza Mašková, Marek Lambora a jejich příběh. A v dnešním vydání pořadu Máme Česko rádi jsme spolu s naším turistou spoluláním Mirkem Tausigem se vydali po stopách Jana Blažeje Santiniho. Ten je spojený i se stavebním slohem, který vznikl v Čechách na počátku 18. století.

0: propojení světla a tmy.
1: A taky je prý kostel zapsán ve světovém dědictví UNESCO.
0: Je to tak, to je od roku 1994, je to opravdu velká věc, nejenom pro Santiniho odkaz, ale pro celou Českou republiku.
1: Ještě se chci zeptat, co to byla ta symbolická pětka?
0: No, základem stavby je kompozice pěticípé hvězdy. Takže půdorys, pět vchodů, pět oltářních výklenků, dvakrát pět kaplí, pět hvězd, pět andělů na hlavním oltáři a hlavně symbolizuje pět ran Kristových. No a potom pět hvězd ve svatozáři mučedníka Jana Nepomuckého. Ty se prý objevily na Vltavě po jeho smrti.
1: Mirku, v dalším vstupu jste říkal křtiny?
0: Jo, je to tak, takže kousíček severně od Brna.
2: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: klasika pro radost, připravená Hana Zagorová a Málo kdo ví. Poutníkostel Panny Marie ve Křtinách u Brna patří k nejstarším moravským poutním místům. Podle pověsti ve zdejším údolí křtili svatí Cyril a Metoděj a pak došlo ke změně. Co se tam stalo, Mirku?
1: No, tady stála ve středověku tvrz. Pak se místní opat zábrdovického kláštera, to bylo v roce 1718, zadal Janu Santinimu takový těžký, hodně těžký úkol. Postavit monumentální barokní stavbu, no a ten opravdu na vrcholu svých tvůrčích sil navrhl velký, rozsáhlý poutní komplex, který se stal takovou barokní perlou Moravy. Celá stavba byla dokončena bohužel až dlouho po Santiniho smrti v roce 1750, ale to už za Santiniho stejně byla nádherná stavba.
0: Santini si vždycky hrál se symboly, s čísly, ostatně probírali jsme v minulém vstupu tu pětku. Je i tady nějaká symbolika?
1: No, na centrální dispozici kostela je řecký kříž v kružnicích. No prostě, jako vždy, je to, hraje tady vrcholný význam světlo a když to shrnu laicky, Santini vždycky měl takovou touhu a snažil se o to, aby světlo doplnilo to, co vlastně postavený nebylo, co vlastně nikdy ani není vidět.
0: Jak přesně to myslíte?
1: No, je to složitý vysvětlení. Jde o to, že když dneska stavíte, máte okno, to dodává světlo a celý den vlastně svítí do té místnosti. Santiniho okna, směry a různá skla a kovové prvky dodávají vnitřním prostorám úplněný rozměr. Vidíte, co vlastně bez slunce vidět není. Santinimu se dokonce říkalo kouzelník se světlem a tak to opravdu je.
0: A tím spolu dneska ve Křtinách končíme. Mirku, mějte se moc krásně, budeme se těšit zase za týden. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a mějte Česko rádi.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Ježíškové pohlazení od Hany Zagorové v Impulzovic krabičce, za chvíli Miroš Birka spolu s Rachel Skleničkovou a jejich Čistý svět. Ale ještě předtím vyrazíme na silnice, na D1 je kolona kvůli porouchanému vozidlu, víc za minutu.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno stojí na 24. kilometru porouchané vozidlo. Do kolony se dojíždí na 17. kilometru. A dále před Brnem je kolona mezi 190. a 196. kilometrem. Na Hodonínsku na příjezdu do Vacenovic směrem z Vracova bouralo osobní auto s motorkou. Dvoukilometrová kolona je na silnici 50 na příjezdu do Slavkova u Brna ve směru od Holubic. Stejně dlouhou vidíme na trojce za Mračí ve směru na Tábor. Na Pražském okruhu ve směru k D1 na 19. kilometru se zrazila dvě osobní auta. Do kolony se dojíždí na 23. kilometru. V opačném směru se zbrzdíte mezi 15. a 19. V Praze v ulici k Barandovu směrem z centra před sjezdem na okruh bourali dva osobáky. A co dalšího se děje v hlavním městě Vinařské?
2: Ahoj, zdraví, Genčany Pětka. Chtěl bych nahlásit v Praze výjezd na D1 na úrovni Chodova mezi pravým a prostředním pruhem leží prkno a zasahuje do levýho pruhu. Auta tam trošku vypočujou, dejte si pozor.
1: Díky moc, že s námi vysíláte. Ozvěte se kdykoliv přes naši mobilní aplikaci anebo volejte 605 222 007.
0: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CS.

0: Rádio Impuls, za chvíli 11 dopoledne, s vámi Lenka Haluzová a taky třeba Michal, ten se hlásí z Wolfsburgu v Německu. Máme 30 stupňů a v tomhle teď máme dodělat kotevní podlahu asi v 9. patře do betonu, je to super výheň. No, Michale, nezávidím, posílám písničku. František píše, Krasová v Moravském Krasu 32 stupňů a jasno, zdraví odtamtud i Ilona. A ve Vojetině 30 stupňů, to hlásí Míra, napište i vy na 605 222 007. Na obloze budeš hnout slunce, jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 35 až 39, výjimečně mohou vystoupit až ke 40C a to nejpravděpodobněji v Dolním Polabí a po Ohří. Další příliv mimořádně teplého a rekordně vysokého vzduchu nás čeká taky v noci, takže buďte na sebe opatrní a pijte dostatek vody.
1: Nejlepší prázdniny? Jasně, že ty naše!
2: Ahoj léta, ahoj prázdniny!
1: Tipy na výlety, které stojí za to. Rodinní výrobci, co dělají věci s láskou.
2: Léto je léto, když den patří.
1: Lidé, místa, jídlo, příběhy, věci, které nikde v průvodci nenajdete. České prázdniny s rádiem Impuls. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Dětem startují letní prázdniny, Česko sužují historická vedra. Trenér Koubeku fotbalové reprezentace zůstane. S 11. hodinou jsou tu zprávy a Kateřina Palajová.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Dneškem školákům oficiálně začínají letní prázdniny. Školní rok letos skončil mimořádně už v pátek 26. června na základě rozhodnutí ministra školství Roberta Plagy. Opatření podle něj vychází z organizačních a provozních potřeb škol a zároveň zohledňuje reálné chování značné části rodin, zejména v souvislosti se zajišťováním letních volnočasových aktivit pro děti. Prázdniny končí v pondělí 31. srpna. Na konec školního roku a začátek prázdnin se pravidelně připravuje policie kvůli odjezdu rodin na dovolené. Už včera posílila dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budou i dnes. Zaměří se především na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Teploty v Česku letí nahoru. Později odpoledne můžou vyšplhat až ke 40 stupňům. Jaké podmínky teď panují například v pražské MHD, zjišťuje reportérka Martina Kroa. Dobré poledne.
5: Pěkné dopoledne z pražského Podolí. Už jsem stačila prozkoušet metro, tramvaj a autobus a na takovéto osvěžení je určitě nejlepší metro, kde s příjezdem soupravy profoukne vestibul studený vzduch. Dopravní prostředky nad zemí jsou v prázdninovém režimu a tím, že je víkend, tak jsou zatím poloprázdné. Je v nich teplo, ale zatím s otevřenými okýnky příjemně. Tím, že jsem teď v Podolí, tak jsem cestou potkal lidi mířící na koupák a většina je oblečená do letního, někdo byl i bos a ráno si zase v metru hráli děti a fotbalový míč postupně putoval celým vagónem. Úplná sauna se zatím jako sobě pražská integrovaná doprava v nadsázce inzerovala v MHD nekoná, to možná přijde odpoledne. V tuhle chvíli stojím u nového Dvoreckého mostu a na Vltavu se v těchto tropech vydali veslaři i několik rekreantů na lodičkách. I na cyklostezku už vyrazilo pár cyklistů, běžců nebo pěších. Z Prahy Martina Kroa, Radio Impuls.
3: Zlín čeká tropický víkend na druhou. Ulice a parky vyprahlého města ovládne festival Zlín žije. Organizátoři hledají každou možnou cestu k ochlazení.
6: 7 scén, 500 účinkujících, tisíce návštěvníků města, hlasitá, tvrdá i jiná muzika, třeba skupina Buty tu slaví 40 let. Organizátoři hledají cesty k osvěžení stínu, ovlažení i ochlazení a tak jsou k dispozici. Kloboučky, slunečníky do ruky, vějíře, rozprašovače, větráky, pítka a nové mlžné brány. Pořadatelé se také snaží zastínit další a další lokality rozžhaveného města. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
3: Irán hlásí nové útoky. Napadl vojenské základny Spojených států v regionu s tím, že jde o reakci na nové americké údery na cíle v Iránu. Spojené státy událost komentovaly s tím, že šlo o reakci na čtvrteční iránský útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu. Trenér fotbalové reprezentace může být v klidu. Šéf fotbalové asociace David Runda uvedl, že možný konec Miroslava Koubka u nároďáku není téma. Vyjádřil se tak v České televizi po vyřazení reprezentace ze šampionátu s tím, že 74-letý kouč bude pokračovat dle smlouvy, která platí ještě 2 roky. Dodal, že Koubek společně s generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem mají vypracovat hloubkovou analýzu, která rozebere reprezentační cyklus od příchodu Koubka. Ten řekl, že se naši fotbalisté na šampionátu nedotkli svého maxima. Konec už po skupině označil i jako svůj osobní neúspěch.
0: Tolik zprávy, ale my se vlastně tomuhle tématu budeme věnovat i za chvíli. A to, jak naše fotbalové výkony hodnotí v Anglii, spojíme se s naším tamním reportérem. Předtím ale muzika na úvod hodiny, třeba kapela Krištof. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Květ a Radeček, za chvíli třeba Činasky a jejich první signální. Nad výkony české fotbalové reprezentace v Mexiku si lámali v minulých týdnech nejenom domácí fanoušci a komentátoři hlavu, ale neušli pozornosti i v kolébce kopané v Anglii.
1: Světový šampionát můžete opustit různými způsoby, píše Guardian. Může vám chybět štěstí a rozčilovat se na rozhodčího. Můžete se upálit v žáru červených karet, vlastních gólů nebo do očí bijících chyb. Nebo se můžete odkrást a odplížit beze stopy, což byla cesta, jak se z World Cupu vytratila Česká republika. Daily Mirror si všímá rychlého konce reprezentační kariéry Patrika Šika. List připomíná, že zatímco hned při své premiéře v reprezentačním dresu skóroval proti Maltě, na šampionátu vyšel na prázdno a v závěrečném zápase proti Mexiku nastoupil jen jako náhradník. Pro Daily Telegraph bylo vystoupení českého týmu na šampionátu zklamáním, výkon týmu označuje za nešťastný a trochu smolařský. Agentura AP si všimla homofobního pokřiku domácích fanoušků na adresu brankáře Kováře. Čtenáři píší, že nepomohly-li v minulosti finanční pokuty, měla by teď FIFA sebrat Mexiku 3 body za vítězství. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské

0: ostravský gastrošef Herman Gazda.
1: Já vám dneska povím, jak ten smrad povýšit na michelinskou úroveň, bo zapečené tvarušky si ještě nežvykal. A bacha, je to trošku nadýmavé, tak až to na tebe přijde, val si radši prdnout ven před barák, bo ti jinak vyhlasí stará válku.
0: Vařte jako michelini. Každou neděli na Impulzu.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
3: Míříme na silnice, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na Pražském okruhu ve směru k D1 na 19. kilometru se srazila dvě osobní auta, do kolony se dojíždí na 23. kilometru a na D5 na 4. 4-kilometrovou kolonu vidíme na trojce před Benešovem ve směru na Tábor. Na D1 ve směru od Prahy na Brno doprava vázne mezi 18. a 22. kilometrem, dále před Brnem je tam další kolona mezi 190. a 196. kilometrem. Tak ať se vám jede hezky, plynule, svižně a bez nehod. A kdyby náhodou něco, tak se ozvěte 605 222 007 nebo naše mobilní

0: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio
1: Impuls. Zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

Rádio Impuls, přeju vám krásnou sobotu, máme 27. června. Na Impulsu dobře víme, že k létu patří živá muzika a tak jsme se rozhodli, že ji přiveze

0: pyškách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
1: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: byla ta žhavá letní láska, možná trochu upocená těla Enrique Iglesias. Za chvíli to bude spíš něžná letní láska pod Eiffelovkou, Bonsoir, Mademoiselle Paris a Olympic. No ale ještě předtím na silnice.
1: Autoimpulzy.
0: Víte, jak postupovat v případě dopravní nehody? Když se při ní nikdo nezraní a škoda na žádném z vozidel nepřesahne 100 000 korun, zvládnete evidenci pro pojišťovnu sami. S konkrétními kroky lidem už rok pomáhá webový internetový formulář s názvem Bouračka a nově je venku i testovací demoverze.
2: Když si zkusíte vyplnit formulář na nečisto, budete v případě nehody víc v klidu, protože už budete vědět, co a jak. Ředitel úseku likvidace pojistných událostí z České kanceláře pojistitelů Vladimír Krejzar mi řekl, že lidé o demoverzi stáli.
3: Od řidičů dostáváme různou zpětnou vazbu a jedna z věcí, o kterou by velmi stáli, právě bylo využití nějaké testovací zkušební demoverze, takže jsme tomu vyhověli, protože si myslíme, že to je vlastně velmi dobrý nápad.
2: Takže teďka už je to k dispozici.
3: Demo bouračku jsme spustili zhruba na začátku května a je to hlavně z důvodu, aby si řidiči mohli dopředu, než vůbec se stanou účastníkem dopravní nehody, aby si mohli doma v klidu vyzkoušet, co je čeká při tom vyplňování. To znamená, co mají mít sebou připravený, jak to probíhá, v jaké fázi se bude co fotit, aby potom na místě nehody už byli více v klidu a mohli to využít a vyplnit rychleji.
2: Jak se k tomu dostanou lidé?
3: Dostanou se k tomu standardně přes stránky www.bouračka.cz. Tam kromě té plné verze, kterou potom použijí při dopravní nehodě, mají prokliknutí i na tu demo verzi.
4: Webová aplikace Bouračka pomáhá proces evidence nehody zjednodušit a urychlit. Výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek vysvětluje, že mnohé informace si systém díky propojení s databázemi dokáže najít sám.
5: Údaje o vlastní osobě a o řidičském průkazu jsou data, která si stáhneme z registrů po ukázání občanského průkazu. Nebude muset vyplňovat ani data o pojištění nebo o motorovém vozidle. Ty se stáhnou z fotografie, kde bude poznávací značka toho vozidla.
2: Webovou aplikaci čeká ještě do budoucna další zdokonalení, potvrzuje mi Vladimír Krejzar.
3: Víme pořád, snažíme se to udělat co nejjednodušší, co nejrychlejší, aby to dobře fungovalo jak pro řidiče, tak na druhé straně pak i pro pojišťovny. Ty s tím potom pracují při hlášení a při likvidaci pojistných událostí. Je třeba taková první věc, kterou bychom velmi rádi, aby řidiči poté, co bouračku vyplní, ukončí, aby mohli potom jednoduchým kliknutím škodu nahlásit i na pojišťovnu.
2: Každopádně, ať pokud možno bouračku nepotřebujete, to vám přeje Tomáš Kabát.
1: Autoimpulzy vám přináší aplikace OMV My Station. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a vychutnejte si osvěžující ledovou kávu. Teď navíc hrajete o skvělé ceny. Ve hře je až 100 000 a více než 100 dalších cen. Celkem za 500 000. Více na www.omv.cz. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: francouzskou lásku za chvíli nahradíme tou českou. Helena Vondráčková a její Sladké mámení. Předtím na silnice, tam teda musím říct, je toho spousta kolon. Stojí se na Pražském okruhu, taky na Kladensku nebo na Trojce před Benešovem. Víc už za půl minuty.
1: A teď se náš reportér ocitne v roli dotazovaného. Vítek Zábranský, co přesně děláš?
2: Redaktora hlídám aktuální dění a ověřené informace následně předávám našim posluchačům.
1: Co ti tady přináší největší radost?
2: Ranní káva, naše porady, náš humor.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
2: Rozmanitost, zkrátka není to stereotyp.
1: Reportér Vítek Zábranský. Rádio Impuls. Děláme zprávy. Důležité pro život. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka na Pražském okruhu ve směru k D1 na 19. kilometru stále částečně brání provozu nehoda dvou osobáků. Do kolony se dojíždí na 23. kilometru a na D5 na 4. V opačném směru k letišti doprava vázne mezi 15. a 18. kilometrem. V Praze se zbrzdíte před Lanovým mostem na jižní spojce ve směru na Štěrboholy. Na Kladensku ve Slaném v Šultisově ulici u křižovatky s Vilzonovou bouralo osobní auto s motorkou. Nehoda dvou osobáků se stala na Přerovsku v Nelešovicích. 4-kilometrovou kolonu vidíme na Trojce před Benešovem ve směru na Tábor. Stojí se i na D1 ve směru od Prahy na Brno. Doprava vázne mezi 18. a 22. kilometrem. Dále před Brnem je kolona mezi 190. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Brna po D2 vjedete do kolony na 2. kilometru a víc jak kilometrovou kolonu vidíme ještě na silnici 50 na příjezdu do Slavkova u Brna ve směru od Holubic. Je toho spousta, já vám všem přeju pevné nervy, šťastnou cestu a kdybyste narazili na komplikaci, o kterou byste se mohli podělit s ostatními řidiči, tak se určitě ozvěte, můžete využít naši dopravní aplikaci anebo volat linku dopravní centrály 605 222 007.

0: Puls. Za chvíli bude poledne. S vámi je Lenka Hluzová. Přeju vám krásnou, krásnou sobotu. Pája píše, z Chorova na Sokolovsku máme 38 stupňů. Jitka zdraví do rádia ze Strakonic, tam je 31. Sedím na balkoně, protože tu aspoň lehce fouká vítr. Jitko, zdravím. No a potom Hanka, bez děčí u Trnávky, krásných 31. Původní plán zněl útok na zahradu a zahrádku. Nakonec jsem to přehodnotila. Sedím doma, mám před sebou kafe a melouna a podívám se po nejbližším koupališti. Hanko, tomu úplně rozumím, já jsem si k obědu taky koupila melouna. Zdravím všechny milovníky melounů, napište i vy, jak je u vás na 605 222 007, budu moc ráda. Dneska jasno, skoro jasno, během dne s možností vývoje kupovité oblačnosti, to teda nejpravděpodobněji na západě Čech. Teploty 35 až 39 můžou vystoupat až ke 40, to hlavně v dolním Polabí a po Ohří. Horko bude i v noci, dávejte na sebe pozor, dostatečně doplňujte tekutiny.
1: Aktuální kolo Halo tady Impulzovi je u konce a udělali jsme vám velkou radost.
2: 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
1: Právě v tuto chvíli získává
4: 30 000 korun. Je to tam.
2: Je tam 100 000 korun.
3: Jo. Jo.
1: A co dál? To se dozvíte už brzy.
5: Češi míří v historických vedrech k vodě. Konzumace alkoholu u dětí roste. Slovenská zoo se chlubí narozením pandy červené. Je 12 hodin. Pohodové poledne s Impulzem přeje Kateřina Palajová.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: V Česku dnes vyletí teploty až ke 40 stupňům. Řada lidí proto vyrazila ke koupalištím. V pražském Podolí je naše reportérka Martina Kroa. Dobré poledne.
7: Krásné rozpalené poledne od Podolského bazénu v Praze. Je tu pěkně plno. Lidi odpočívají pod slunečníky, jsou roztažení na dekách nebo se osvěžují v bazénech. Ve venkovním bazénu se tu zároveň koná mistrovství republiky v plavání. Proto ta hudba a moderace a právě kvůli šampionátu je kapacita v Podolském bazénu tento víkend pro veřejnost mírně omezená, celodenní letní i hodinové vstupné se ale pořád prodává. Já jsem za tu uplynulou hodinu viděla závodit muže i ženy, třeba semifinále Motýlka a v tuhle chvíli finišují muži Kraula. A závodům tu můžou přihlížet i rekreanti. Vedle mě v tuhle chvíli sedí pan se skoro dopitým pivem a paní s malinovkou. Jsou rádi, že tu můžou být se mnou schovaní v kousku stínu. Od Podolského bazénu v Praze Martina Kroa, Radio Impuls.
5: Vedra dopadají i na vojáky hradní stráže. Ti se při teplotách nad 30 stupňů stahují z čestných pevných stanovišť před Pražským hradem. I v tomto případě ale v branách hradu zůstávají vojáci v polních letních stejnokrojích s výzbrojí a střežení sídla hlavy státu tak není nějak přerušené. Podle informačního důstojníka hradní stráže Havla mají vojáci neustále k dispozici dostatek tekutin. Už v rámci nástupu do strážní služby jsou poučení o riziku dehydratace a přehřátí ve vysokých teplotách. Mezi dětmi roste zájem o alkohol. Za poslední čtvrt rok se ho napilo téměř každé páté dítě mladší 15 let. U nezletilých do 18, dokonce každý třetí. Ukázal to čerstvý průzkum České asociace Streetwork mezi nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež. Nejčastěji jde o popíjení v partě venku či pobytech. U mladistvých vede tvrdý alkohol, následovaný ochucenými drinky. Mezi hlavními důvody pití alkoholu u dětí je snaha nevyčleňovat se z kolektivu vrstevníků, chybějící atraktivní trávení volného času, nefunkční rodinné prostředí i další potíže spojené s mezilidskými vztahy nebo situací ve škole. Zoologická zahrada v Bojnicích na Slovensku se pyšní vzácným přírůstkem. Ohrožená panda červená tam porodila dvě mláďata.
8: Novonarodené pandy zostávajú zatiaľ mimo dohľadu návštevníkov. Matka ich totiž v týchto dňoch príležitostne prenáša medzi úkrytmi. Zoo vyzýva verejnosť na ohľaduplnosť. Návštevníci by samicu nemali vyrušovať, kričať na ňu ani sa jej dotýkať. Pokojné prostredie je v prvých týždňoch života mláďat mimoriadne dôležité. Preto aj veterinár až neskôr určí ich pohlavie. Ohrozené pandy červené sú najaktívnejšie počas ranných hodín a za súmraku. Jozef Balko, Rádio Impuls, Bojnice.
5: Ukrajina zaútočila na průmyslová zařízení v ruském velkoměstě Volgograd. Údery si vyžádaly nejméně 10 raněných, potvrdili ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zásah podle něj způsobil požár v areálu tamní zbrojovky. Ukrajinská státní energetická společnost Naftogaz dnes podle agentury Reuters oznámila, že Rusko vyslalo balistické rakety a drony na její zařízení v Poltavské a Charkovské oblasti, kde způsobily škody.
0: Prázdniny nám oficiálně začaly a tak se vás ptáme, kam máte namířeno, pod stan nebo někam k moři. Pojďte zavysílat 605 222 007, teď Anna K.
6: Rádio Impuls. Radost ze života.

Rádio Impuls, za chvíli mandraže a motýly, žijeme českou muzikou, žijeme taky létem, začaly nám prázdniny, období, kdy je všechno tak trošku jinak, i když se nás škola třeba bezprostředně ještě už úplně netýká. Ptáme se vás, co budete dělat o prázdninách? Chystáte se na dovolenou do zahraničí nebo zůstanete doma tady u nás v Česku? A jaká je vaše nejoblíbenější letní zábava? Pojďte se mnou vysílat, můžete mi psát zprávy na WhatsApp, číslo sem k nám je 605 222 007. Nebo nahrajte hlasovku přes naší mobilní aplikaci.

0: Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls.
1: Krátce na silnice na Pražském okruhu ve směru k D1 na 19. kilometru stále částečně brání provozu nehoda dvou osobáků. Do kolony se dojíždí na D5 na 5. kilometru.

0: si nadále, to bude ženská síla, co se týče muziky. Mám pro vás připravenou písničku Letní ráno od skupiny Holky. A pátek ráno nám skončilo další kolo hry Halo 3 Impulzovi a protože na Impulzu rozdáváme radosti peníze, odnesli si naši posluchači během uplynulých týdnů opravdu krásné výhry. Teď si společně připomeneme několik okamžiků, kdy zaznělo správné heslo a telefonní hovor proměnil obyčejné ráno, no v to výherní ráno.
1: 100 000 korun, chape!
2: No to je výborný!
1: Pozor! Měl jsem taky šťastnou ruku a Hanka právě v tuto chvíli získává
3: 30 000 korun. Je to tam!
1: Je tam 100 000 korun! Ježiši Kriste! Přičte i tady ve studiu lidi! Máte tam 100 000!
2: Jo!
1: Máte tam 100 000!
2: Jo! Jo!
0: A pokud vám to tentokrát nevyšlo, nemusíte zoufat. Nové kolo hry se už totiž chystá a registraci brzo znovu spustíme. Tak vysílejte s námi, ať vám nic neuteče.
4: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
5: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
4: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Radio Impuls. Slavte s námi.
6: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
7: Žijeme muzikou. I v létě. Na rádiu.

0: Rádio Impuls. Krásnou sobotu vám přeju. Melodie samozřejmě vždycky velice, velice důležitá u každé písničky, ale co já třeba osobně cením ještě o něco víc, tak to je ten text. A za chvíli jedna z mých nejoblíbenějších, co se textu týče písní, variace na renesanční téma Vladimír Mišík v Impulzovic krabičce. No a když vás něco zajímá, stačí nám to napsat. Ať už na náš WhatsApp nebo na e-mail, ptát se můžete úplně na cokoliv a odpoví vám přece náš tiskový mluvka.
1: Pošta Saši Hemaly.
2: Hezkou sobotu, přátelé. Tak jsme v pátek uzavřeli další kolo hry Halo tady Impulzovi, ale nebojte, už brzy se u Impulzových bude soutěžit znovu. Tak poslouchejte pozorně, ať vám nic neuteče. Píše nám paní Hana, která se ptá, proč je teď Honza Daněk ve vysílání tak osamocen. Milá Aničko, děkujeme, že se ptáte. Klárka si právě užívá zaslouženou dovolenou a sluníčka někde v Řecku. Už teď se ale na vás moc těší, nebojte, zpátky bude s Honzou co by dub. A píše také Radim. V pondělí jsme nestihli hrdiny všedního dne. Kdo to byl tentokrát, prosím? Milí Radime, to vám moc rád prozradím. Tentokrát byli našimi hrdiny záchranáři. Aleš navštívil zdravotnické záchranáře v Praze a tady máte malou ukázku.
3: Já bych jenom doplnil, že hrdinou všedního dne je vždycky i ten člověk, který zavolá tu záchrannou službu a který poskytne tu první pomoc, protože jak jsme si říkali, tak bez vás, volajících, kamarádů, kolegů, kolemjdoucích, by ta první pomoc nebo ta přednemocniční péče neměla smysl.
2: Celý díl pak samozřejmě najdete i na našem webu impuls.cz. A hrdiny budeme hledat i po celé prázdniny. No a to je pro dnešek asi všechno, tedy skoro. Málem bych vám zapomněl připomenout, že dnes večer od 8 hodin pro vás vysíláme speciální živák kapely Žlutý pes. A co je lepšího k letnímu večeru, než koncert přímo u vás doma, že ano? Mějte krásnou sobotu a já se těším opět zítra. Váš Saša Hemala.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: krásná Impulzovec krabička, za chvíli Pet Shop Boys nebo taky Marek Ztracený a jeho hit Stále věřím. Vyrazíme předtím ale ještě na silnice. Několik nehod se událo, bouralo se v Prostějově nebo třeba taky v Opavě anebo na Pardubicku. Všechny podrobnosti ani ne za minutu.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je znalý.
2: A já jdu po hřebeni teďka nádherného kopcovitého masivu. Jmenuje se to Veřovické vrchy. Pár metrů za mnou je vrchol, tady jeden z těch vrcholů, který jsem přicházel, takzvaná Krátká, 756 metrů nad mořem.
1: Je nebojácný.
2: Já se začal taky bát trošku.
3: Ježiši,
2: ten malíček se snažím dát trošku pryč.
4: A pokud ale to budeme publikovat na našich sociálních sítích.
2: Teď to duplo, Impulzovi!
4: Vidím to, pozor tleskej.
2: Aha, tak to je počkejte, tleskej.
4: Jo, ne.
2: To je jenom ta první fáze, on to má několik.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Pro vás, pro všechny, co jste právě teď za volantem, vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. V Prostějově v Plumlovské ulici bourala dvě osobní auta. Podobná nehoda se stala v Opavě v ulici U dráhy. Nehodu motorkáře pak vidíme na Pardubicku v Přeloučí v Pardubické ulici. Pneumatiku na vozovce, tak tu máme nahlášenou na D3 na 94. kilometru ve směru od Kaplice na Mezno. Porouchaná dodávka stojí na D1 na 323. kilometru ve směru od Brna na Vyškov. A kolega Vlastík Korec nám volá z hlavního města. Co pro nás, Vlasti, máš?
5: Právě jsem projel pražským okruhem. Nehoda byla právě teď odstraněna, respektive se pracuje na odstranění posledního auta, který tam stálo, právě teď dorazila obsahovka. Projel jsem daným místem, kolona je poměrně dlouhá, ale posouvá se, ale dobrou zprávou je to, že teď se to auto odstraní a za chvilku to pojede. Strašně dobře se posloucháš, je radost sladit Impuls, když tam seš ty.
0: O, Vlasti, ty víš, jak potěšit ženu. Děkuju. Šťastnou cestu vám všem přeju, kdybyste narazili na další komplikaci, tak nám určitě o tom dejte vědět. Ozvěte se, jsou dva možné způsoby, buď přes naší mobilní aplikaci, stáhnete zdarma do svého chytrého telefonu přes App Store nebo Google Play, má žlutou barvu, jsme tam jako rádio Impuls se 4A, no a nebo volejte 605 222 007.
1: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CS.

0: Michael nám uzavírá 12. hodinu, za chvíli bude 13. S vámi zůstává na Impulzu Lenka Haluzová. Přeju vám krásnou horkou sobotu 27. června. Josef píše, z Bystřice pod Hostýnem máme oblačno 36 stupňů. Drahuška, Mníšek pod Brdy hlásí 34, je napadnutí, ještě že bazén to jistí. Anička přeje hezký den z Vratimova, máme 33 stupňů a píše i Fanny. Jižní Čechy 32 stupňů, hezký víkend, čus. Díky za všechny vaše zprávy, díky za to, že s námi vysíláte. 605 222 007, to je číslo sem k nám na WhatsApp, anebo můžete nahrávat hlasovky přes mobilní aplikaci. Zítra bude jasno, nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou přes většiné oblačnosti vyskytnout přehánky nebo bouřky. Zítra bude ještě větší horko než dneska, 35 až 40 stupňů, výjimečně dokonce 41, a to v dolním Polabí a po Ohří. Dávejte na sebe pozor.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Teniska Muchová slaví třetí titul. Česko zažilo tropickou noc. Žena na Jindřichohradecku se otrávila houbami. Je 13 hodin, začínají zprávy s Kateřinou Palajovou.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Tenistka Karolína Muchová ovládla turnaj v Bad Homburku. Dva dny před Wimbledonem slaví třetí titul na okruhu WTA. Japonská soupeřka Naomi Osakaová finále po úvodním setu vzdala kvůli zdravotním potížím. Při své třetí letošní finálové účasti má Muchová druhý titul a první na trávě. Proti bývalé světové jedničce a čtyřnásobné grandslamové šampionce Osakaové uspěla po třetí a srovnala bilanci vzájemných zápasů na 3-3. Venku je zase tropické vedro, platí to i pro jihočeské Litvínovice u Českých Budějovic. To je místo, kde meteorologové naměřili historicky největší mráz u nás. 11. února roku 1929 to bylo minus 42,2 stupně Celsia. Starosta Litvínovic Martin Král dnes říká, že něco takového si vůbec neumí představit.
3: Ani si nedovedu představit, jak to tenkrát muselo všechno být, když jsem slyšel, co ty lidi vlastně, kteří neměli pořádně ani okna, topení a takové ty věci, opravdu tenkrát trpěli.
2: Rozhovor se starostou Litvínovic u Českých Budějovic Martinem Králem si můžete poslechnout za 35 minut. Právě pan Král je naším sobotním mužem na radnici. Současnou vlnu veder v Česku provází mimořádně teplé noci. Tropická noc byla na dnešek zaznamenaná na pětině stanic v Česku. Nejtepleji bylo v Praze, kde teplota neklesla pod 23,7 stupně a bude hůř. Na některých místech se podle meteorologů může v oblasti Moravy v noci na neděli objevit i takzvaná supertropická noc, kdy minimální teplota neklesne ani pod 25 stupňů. V celé historii měření se něco podobného stalo jen 12krát. Doposud nejvyšší zaznamenaná hodnota při tropické noci padla v srpnu roku 2015 na stanici Bystřice pod Hostýnem, kde teplota neklesla po 26,5 stupně Celsia. Žena z Jindřichohradecka se otrávila muchomůrkou tygrovanou. Pruce jedovaté houby sama nazbírala a připravila si z nich jídlo. Asi po hodině se u ní objevily vážné obtíže. Záchranáři ji v kritickém stavu odvezli do nemocnice. Její stav už je stabilizovaný, stále ale zůstává na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Muchomůrka tygrovaná patří mezi prudce jedovaté houby. Je podobná jedlé muchomůrce šedivce. Často se také splete s jedlou muchomůrkou růžovkou. Odborníci doporučují lidem sbírat jen houby, které znají. Při podezření na otravu je důležité zavolat na záchranku nebo se obrátit na toxikologické informační středisko. Do Venezuely míří i naši záchranáři. 70 českých profesionálů a 8 cvičených psů ze specializovaného týmu USAR budou pomáhat s vyprošťováním lidí ze sutin. Venezuelu ve středu zasáhla 2 silná zemětřesení a podle zatím posledních údajů připravila o život téměř 1000 lidí. Podle velitele našeho záchranářského oddílu Petra Vodičky je ale spousta lidí stále naživu.
4: Ty objekty skutečně vypadají tak, že by z nich ještě lidé mohli přežívat. Bohužel některé vypadají velmi poškozeně, ale musíme vyvinout maximální úsilí pro to, aby jsme pomohli těm, kterým pomoct lze.
2: Během zemětřesení západně od Caracasu se ve středu zřítily desítky budov. Čeští záchranáři by se do práce měli pustit hned po příletu.
0: Právě máme teď muzika. Mám pro vás připraveného Palo Haberu, Láska, necestuj tým vlakom, a na úvod hodiny Reddy Kirken a jejich Zítra mám.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Rádio Impuls. Chystám další muzikou, bude to třeba Luis Capaldi, anebo taky Iveta Bartošová s písničkou Víš, lásko. Prázdniny nám začínají, období, kdy je všechno tak trošku jinak. My se vás ptáme, co budete dělat o prázdninách, jestli se chystáte na dovolenou do zahraničí, nebo zůstáváte doma v Česku, jaká je vaše oblíbená letní zábava. Tak my vyrážíme příští týden pod stan do Českého ráje. Moc se na to těším, mám to tam hrozně ráda. Je teda pravda, že tam meteorologové slibují bouřky, ale co si budeme povídat, radši asi zvládnu ve stanu jednu bouřku, nežli aby tam bylo takové vedro, jako je právě tenhle víkend. Jaromír spolu s námi vysílá, píše, že jeho nejoblíbenější letní zábavou je houbaření, poslal fotku košíku plného hub. Díky, Jaromíre. Kristýna se ozvala z Olomouce, rádi se koupeme a taky grillujeme na zahradě, no však taky dneska máme 38 stupňů a azuro. Já moc děkuju za vaše zprávy. Napište i vy, co budete dělat o prázdninách a jaká je vaše nejoblíbenější letní zábava. Číslo jsem k nám na WhatsApp 605 222 007 nebo můžete nahrát hlasovku přes mobilní aplikaci.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
7: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
6: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
8: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
6: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
9: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonie a chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepty samozřejmě povýšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
6: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
9: Kurňa, tolik recepisu na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
6: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Krásné sobotní odpoledne, za chvíli na Impulzu Tereza Mašková, její hořko-sladký valčík. Škola skončila, léto je tady a s ním je čas prázdnin. Na Radio Impuls vás letos vezmeme na pravé české prázdniny. Společně navštívíme zajímavá místa ze všech koutů naší republiky. Poradíme vám, co ochutnat, co vidět a co rozhodně stojí za to zažít. Protože máme Česko rádi. Připomeneme si také, čím jsou jednotlivé kraje výjimečné nebo jací slavní rodáci se v nich narodili. A to nejlepší, cestovat s vámi i za vámi budeme po celé léto. Tak vysílejte s námi a zažijte české prázdniny na Rádiu Impuls, protože všude je dobře, ale u nás je nejlíp.
1: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
2: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: kapelu Roxette. Za chvíli vystřídá Impulzovic krabička, tam nás čeká krásná pohádková písnička z pohádky Jak se budí princezny. Karel Gott a jeho Jdi za štěstím.
1: Muž na radnici.
0: Venku je vedro, že by člověk padnul. Platí to i pro Litvínovice u Českých Budějovic. Obec je ale slavná tím, že tu v roce 1929 naměřili historicky nejnižší teplotu u nás, a to -42,2 stupně Celsia. Tak do Litvínovic voláme starostovi Martinu Královi. Dobrý den, pane starosto.
2: Dobrý den.
0: Takový pěkný mráz, to by se dneska možná v celku hodilo, že ano?
2: Určitě by to po spousta lidí přivítalo a bylo by to příjemný pestření. Ano.
0: Dovedete si představit, že -42 mohli u vás vůbec někde naměřit?
2: Já si myslím, že už vůbec ne. Ani si nedovedu představit, jak to tenkrát muselo všechno být, když jsem slyšel, co ty lidi vlastně, kteří neměli pořádně ani okna, topení a takové ty věci, opravdu tenkrát trpěli.
0: Vaší atrakcí v Litvínovicích je labutí rodinka, táta, máma a 6 mláďat. Všichni přecházejí po zrovnici tam a zpět. Jak vaše labutě prospívají?
2: Strašně se mi líbí, že má o ně lidi velký zájem. Jsem strašně rád, že opravdu i ty řidiči dodržují ty předpisy, které mají. A je to pro nás opravdu taková menší rarita, která proslavila naší obec. Já jenom doufám, že naše labutě opravdu vydrží a nic se jim nestane. Jasně vyrostou a odletí.
0: No, ostatně obec instalovala i speciální labutí výstražní dopravní značku. Respektují to řidiči?
2: Ano, většinou ano. Je pravda, že některý řidiči nedodržují vůbec žádný dopravní předpisy, takže ani tohle je nezastaví, ale doufáme, že tady to se tím labutím vyhne.
0: Ještě jedna věc. Už rok a půl objíždí České Budějovice i vás, dálnice D3. Jak se to projevuje? U vás byly vždycky zácpy a kolony.
2: Je pravdou, že se snížila doprava. Jenom se obáváme trošičku toho přilehlého na jiném katastru daného letiště, který má se změnit spíš v průmyslovou zónu, tak aby to na nás nemělo ten horší dopad.
0: Hostem vysílání Rádia Impuls byl starosta Litvínovic u Českých Budějovic Martin Král. Pane starosto, děkujeme a mějte se moc hezky. Naslyšenou.
2: Vy taky. Moc krát děkuju. Naschledanou. Děkuju moc.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Klasika pro radost na Impulzu, další písnička z Impulzovy z krabičky zase za hodinu, za chvíli třeba Alanis Morissette, anebo taky Verona spolu s Michalem Davidem. Zkontrolujeme taky stav na českých, moravských a slezských silnicích. Bouralo se na D4 a taky ve Zlíně. Podrobnosti za minutu.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
2: 3, 2, 1, teď.
3: Pomalu dejte.
2: My se jí pouzdali v té Vltavě. Já musím ven. Jo.
1: Je oblíbený.
4: Dostal jsem celá lahev vína, jo?
5: Jo.
4: A naštěstí to prostě nemůžu už přibrát. To je další prostě kilo navíc, jo. To nejde. A takže jsem tam měl zase ještě nějakou jinou návštěvu dámskou na tom, v tom kempu, tak jsem to zase těm holkám to víno přeposlal dál, jo. Takže děkuju těm, co mi ho dali, i těm, co si ho vzali.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: A už jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D4 na 26. kilometru ve směru od Prahy do Strakonic se srazily dva osobáky. Ve Zlíně na třídě Tomáše Bati směrem z centra u křižovatky s Přímou havarovalo osobní auto, na místě policie a doprava tam zpomaluje v obou směrech. Na Karlovarsku mezi Děpoltovicemi a Otovicemi zasahují záchranáři u nehody osobního auta, silnice je tam uzavřená. A na D11 na 47. kilometru ve směru od Prahy do Hradce Králové stojí porouchané osobní auto, tak tam dávejte pozor. Číslo sem k nám, kdybyste narazili na další problém, je 605 222 007, nebo nám to nahrávejte jako vzkaz přes naší mobilní aplikaci. Já vám přeju šťastnou cestu, pomalu se zase odebéřu do takových rozpálených silnic, protože přišel Ludvík Pospíšil. Ahoj Ludvíku.
6: Já vám přeju krásné odpoledne, je tam teplo, co?
0: Je, viď, no, ale takhle, nám tady jede tak klimatizace a já si až jako říkám, ono je centrální, ono se to nedá úplně moc regulovat, že je to jako až moc, že se fakt bojím na tu ťavku, co jako venku dostanu.
6: No, dostaneš, ano, je to přesně tak.
0: Viď, no, já mám trochu studený nohy totiž vlastně.
6: Ale to trochu provokujeme. Hele, Lení, všimla jsi si jedné věci. Dřív se k moři nebo někam do zahraničí jezdilo za teplem. Dneska to máme obráceně.
0: A to je pravda, to je velká pravda. Já jako plánuju, že za rok jedeme do Švédska.
6: Ano.
0: Úplně vážně.
6: A já myslím, že klidně můžu i na Kanáry, tam jsou taky ty teploty o něco nižší.
0: No nic, jdu tam, mě se moc hezky.
6: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Za chvíli 14. hodina, těžko asi u nás hledat místo, kde by nebyla 30 na teploměru. Miroslav má na slunci ve stínu 36 stupňů Celsia, píše Zdeněk. Jarda napsal z Malenovic pod Lysou horou, tady právě 33 stupňů. Kdo chce ochutnat nejvyšší teploty na území České republiky, tak ten zítra musí do Dolního Polaví nebo po Ohří. Tam bude až 41 a možná i víc. Jinde jenom 35 až 40 stupňů, obloha zůstane modrá a k večeru může zabouřit.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Co budete dělat o prázdninách? Chystáte se na dovolenou do zahraničí nebo zůstanete v Česku? A jaká je vaše nejoblíbenější letní zábava? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: V pražském Suchdole hoří truhlárna, vedra vyhnala Čechy k vodě. Dovolenou letos plánuje 40% lidí. Je 14 hodin, zprávy má Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Hasiči v Praze mají plné ruce práce, likvidují požár truhlárny a dvou skladů v Kamícké ulici. Vyhlásili třetí stupeň ze 4. Policie kvůli požáru evakuovala obyvatele přilehlého domu a lidi v přilehlé oblasti vyzývá, aby nevětrali a nevycházeli ven. Hasiči oheň stále nemají pod kontrolou. Na místě spolupracují podle mluvčího řezáče s dronovou službou, která sleduje požářiště pomocí termokamery. Na koupalištích to dnes praská ve švech. Lidé si užívají tropické teploty, které se můžou vyšplhat až ke 40 stupňům. Situaci na pražských koupalištích monitoruje naše reportérka Martina Kroa. Dobré odpoledne.
4: Pěkné odpoledne. Tentokrát zdravím od přírodního koupaliště Motol. Děti tu skáčou z mola do vody a vřískají u toho, plaví se na gumových plavidlech nebo se osvěžují ve vodě. Na trávě kolem koupaliště se opalují lidé na ručnících a někteří si dokonce přinesli slunečníky nebo stany. A vyrazila jsem sem tentokrát právě k motolskému koupališti, protože vstup je tu letos zdarma. A to protože je tu provoz tento rok v provizorním režimu kvůli dokončování nového zázemí. V tuhle chvíli tu třeba jako toalety slouží takzvané tojtojky. Moderní zázemí s celoročním provozem se dál staví, ale spoustu lidí to neodradilo a přišlo si sem užít dnešní tropy. Je tu sice hodně plno, ale není tu přeplněno k nevydržení. Od motolského koupaliště v Praze Martina Kroa, Radio Impuls.
3: Letníky na východě Moravy rozjíždí sezónu. Ani tam se ale o víkendu návštěvníci neochladí. Pozdní večerní teploty budou atakovat 30.
5: Zlín, Napajedla, Otrokovice, Slavičín, malý místopis promítání pod širým nebem. Jestliže k letním kinům patří vedle filmových zážitků romantika i polibky, pak také rozhodně deky. Jenže teď až do pondělí jenom pod zadečky kvůli chladu ani náhodou, klidně bez nich, takové horko kolem 30 bude. A až se ochladí, přijde vhod v Hulíně, pěkná nabídka zmíněných dek na přikrytí ramen, a to zcela zdarma. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
3: Hlavní dovolenou v zahraničí letos plánuje 40% Čechů, tedy stejně jako loni. Dovolenou v tuzemsku zvolí 32% lidí, o 5% bodů méně než před rokem. Podíl lidí bez dovolené stoupl z 23% na 28%, vyplývá to z průzkumu společnosti NMS. Vrchol dovolenkové sezóny zůstává beze změny. V červenci a srpnu letos vyrazí na svou hlavní dovolenou 68% Čechů. Až 50% dovolenkářů má vše zařízené alespoň měsíc dopředu. Přibližně pětina naopak spoléhá na last minute nabídky nebo organizaci na poslední chvíli. Ve věku 102 let zemřel čestný předseda Konfederace politických vězňů František Windl. Za druhé světové války se účastnil protinacistického a po roce 1948 i protikomunistického odboje. Pomohl uprchnout za hranice několika desítkám lidí, které režim pronásledoval. 10 let kvůli tomu strávil v komunistických vězeních, včetně Jáchymovských uranových dolů. O úmrtí Františka Windla informovala Paměť národa. Jeho syn uvedl, že otec zemřel v pátek před půlnocí v nemocnici.
0: Kateřina Palajová pomalu odchází. A teď si říkám,
6: na
0: slunice
6: koupaliště,
0: a nebo do stínu.
6: Na koupaliště k vodě.
0: Aha, tak ať si to užije. Měj se hezky. Ahoj. Tohle je Barbora Poláková.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Tady je Radio Impuls, přejmě vám krásné sobotní odpoledne 27. června. Máme tu léto, prázdniny. No a my se vás ptáme na to, jestli se letos chystáte na dovolenou do zahraničí, anebo jestli zůstanete doma v České republice. Tak jak to budete mít s tou dovolenou letos o prázdninách? Budeme rádi, když nám napíšete, anebo namluvíte vzkaz do našeho WhatsAppu. Číslo je 605 222 007. Za chvíli Žentour, proklínám ještě předtím Miley Cyrus na Impulsu.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Pracovnice 1/13 z Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
7: Kdo by neznal oblíbenou českou klasiku Parky na pivečku? Rychlý oběd jak Fittipaldi na okruhu. Ho, i když se do omačky dává pivo, můžou to žvikat i harantí, bo veškerý chlast se vařením odpaří. Tak nemusíš mít strach, že ti budu lítat ožralý po kvartiru.
4: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
7: Dneska si posvítíme na řízek, bo to je nerozlučný parťák na celý život. Znáš to, láska jednou vyprchá a už to není také, jaké to bývalo dřív. S přibývajícím věkem začínají bolet hnaty, ale řízek zůstane vždycky věrným řízkem.
4: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Odpoledne na Impulzu, dobře víme, že k létu patří živá muzika, ta je prostě v létě nejlepší. A tak jsme se rozhodli, že ji přivezeme každý víkend přímo k vám, na chatu, na zahradu, k bazénu a nebo třeba k grilu, prostě tam, kde budete. Už večer v 8 vás ve víkendovém živáku Rádia Impuls čekají největší hity kapely Žlutý pes a Ondře Hejmy. Tak si klidně udělejte pohodlí, zasilte rádio, i když s ohledem na sousedy samozřejmě, a nebo poslouchejte s nimi, užijte si náš víkendový živák kdekoliv, kde trávíte své české prázdniny. Dnes večer od 8, Žlutý pes a Ondřej Hejma.
1: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví Spomyšl.cz.

0: Marie Rotrová, to nic, tak to bude za chvíli naše Impulzovic krabička. Na kuriózní policejní případy tohle týdne se zaměří reportér Václav Komárek.
1: Krimi na víkend.
0: Ahoj Vašku, hezké odpoledne.
2: Hezký den. Neuvěřitelný případ hlásí z Bedihoště na Prostějovsku. Senior za volantem si nevšiml jedoucího vlaku a narazil do něj. A měl obrovské štěstí. Auto je sice na odpis, ale pánovi se vůbec nic nestalo. A navíc nehody si nevšiml ani strojvedoucí. Vlak tak pokračoval podle jízdního řádu až na nádraží v Prostějově. Muž z Vyškova tak dlouho bušil na dveře své přítelkyně, až na něj sousedé zavolali policii. Hlídka konflikt uklidnila a doufala, že tím všechno skončilo. Jenže muž se naštval a pokusil se vypustit kolo u policejního auta. Přepojujeme na policistu Petra Valu.
3: Na výzvy hlídky nereagoval a ve svém jednání pokračoval, i když se k němu policisté rozběhli. Zasáhnout tak museli razantně, na řadu přišly donucovací prostředky a muž skončil spacifikovaný na zemi. Odtud vedla jeho cesta rovnou na policejní služebnu.
2: 39-letý muž si cestou z hospody v Karlových Varech ustlal ve vysoké trávě. Po pár hodinách spánku ho probudili strážníci, kteří se nestačili divit. Muž měl totiž platný zákaz pobytu v lázeňském městě a protože jde o trestný čin, tak může skončit i ve vězení. A nakonec míříme do Humpolce za kočkou, které se zasekla hlava v kontejneru na odpad. Mňoukání uslyšel náhodný kolemjdoucí, který zavolal na tísňovou linku. Hasiči kočku vyprostili, vůbec nic se jí nestalo a už je zpátky v rukou šťastné majitelky. Hezký víkend přeje Václav Komárek.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Máme tady prázdniny, léto, ale bohužel taky spoustu dopravních nehod. Bouralo se nejen z Jichohradecku, v Plzni, na Královéhradecku a nebo na Berounsku. Podrobnosti vám řekneme v naší dopravě 007 a ta přijde přesně za minutu. Tady na Impulzu.
1: Živý reportér Aleš Růžička je znalý.
2: A já jdu po hřebeni teďka nádherného kopcovitého masivu. Jmenuje se to Veřovické vrchy. Pár metrů za mnou je vrchol, tady jeden z těch vrcholů, který jsem přicházel, takzvaná Krátká, 756 metrů nad mořem.
1: Je nebojácný.
2: Já se začal taky bát trošku.
3: Ježiš, Aleš.
2: Ten malíček se snažím dát trošku pryč.
4: A pokud ale to budeme publikovat na našich sociálních sítích.
2: Teď to duplo, i plusový.
4: Vidím to, pozor tleskem.
2: Aha, tak to je píšete, tleskem.
4: Jo, ne.
2: To je jenom ta první fáze, on to má několik.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a začneme na Jindřichohradecku. V Blažijově na železničním přejezdu srazil vlak osobní auto. V Plzni v Ukrajinské ulici u křižovatky s Pražskou bouralo taky osobní auto, srazilo cyklistu. Na Královéhradecku v Hotě pod Lipčany bourala dvě osobní auta. A na Berounsku v Kotopekách porazilo osobní auto motorkáře. To je pro tuhle chvíli všechno, přejeme vám šťastnou cestu, dobře dojeďte a taky nám dejte vědět, jak to vypadá na vaší trase. Buď do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007.
5: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CS.

0: Krásné odpoledne, máme před 3. hodinou. Chtěl bych vám slíbit trochu chladnějšího počasí, než máme, ale prostě kde brát? Teploty zítra, tak ty budou znovu vysoké. V Poohří a taky v Dolním Polabí můžou dosáhnout až k 41 stupňům a možná i kousek výš. Jinde bude 35 až 40 stupňů Celsia. Obloha bude modrá, k večeru může přijít bouřka.
1: Aktuální kolo Halo tady Impulzovi je u konce a udělali jsme vám velkou radost.
2: 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
1: Právě v tuto chvíli získává
4: 30 000 korun. Je to tam.
2: Je tam 100 000 korun.
3: Jo. Jo.
1: A co dál? To se dozvíte už brzy.
5: Ruzyňské letiště přechází na samoobsluhu. Putin zvažuje mobilizaci. Fotbalisté Plzně v přípravě porazili Artis. Hezkou horkou sobotu přeje Iva Horáková.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Udělej si sám, tímhle heslem se pomalu ale jistě začíná řídit pražské ruzyňské letiště. Na odbavení u přepážky už se totiž nemůžeme spoléhat. U některých letů z letiště Praha personál cestující posílá k samoobslužným kioskům, kde si musí sami vytisknout palubní vstupenku i štítky s kódem na kufry. Podle Asociace cestovních kanceláří jde o celosvětový trend, na který si musíme zvykat. U samoobsluhy můžeme skončit i tehdy, pokud letíme s cestovkou. Pamatujte na to. Samoobslužné kiosky pro odbavení na letišti Praha sice fungují už několik let, dosud ale vždycky jako volitelná možnost. Teploty útočí na rekord, někde už se rýsují i 40. Přežít se to dá třeba u vody. Mezi lidi na koupaliště proto vyrazila reportérka Martina Kroa. Dobré odpoledne, Martino.
7: Zdravím opět od přírodního koupaliště v Motole, kde mi telefon hlásí teplotu 37 stupňů Celsia. Lidé sem stále přicházejí nebo třeba přijíždějí na kole. Někdy sami, jindy s malými dětmi, pro které je to tu ideální, protože rybník není hluboký. Už jsem stihla ozkoušet i teplotu vody a je tentokrát. Je akorát na osvěžení, ale zároveň dost teplá na to, v ní jen tak stát, házet si míčem nebo se plavit na nafukovacích kruzích, tak jak to tu dělají místní. Od Skokanského mola, kde právě stojím, mám výhled na rozestavěné moderní zázemí. Bagr si ale dal dnes volno. Právě kvůli provizornímu provozu je tu letos vstup zdarma. Část pláže u Motolské nádrže slouží i jako nuda pláž, ale většina lidí se tu opluje v plavkách na ručnících nebo se cáká ve vodě. Někteří si i nafoukli pedalboardy a plaví se na nich. Je to tu pěkně zaplněné lidmi, kteří na sebe hned po příchodu mažou opalovací krémy, protože sluníčko tu pálí hodně silně. Od Motolského koupaliště v Praze Martina Kroa, Rádio Impuls.
5: Ochlazování domovů v Plzni pomůže nově vyhlášený grantový program. Má zvýšit počty zelených střech, které omezují přehřívání, zlepšují mikroklima bytu a zadržují deště. Už tento měsíc můžou peníze získat obyvatelé i další vlastníci budov v Plzni. V častějších vlnách vedera přívalových srážek jsou zelené střechy nástrojem, jak zvýšit odolnost města k dopadům klimatické změny. V Plzeňském kraji začíná sloužit online zdravotní pohotovost. Dostupná je všem lidem, kteří mají v regionu trvalý pobyt. S lékařem se spojí zdarma a nepřetržitě pomocí chatu, videohovoru nebo klasického telefonátu.
8: Službu už mohou lidé využívat, a to po jednoduché registraci. S atestovaným lékařem se spojí do půl hodiny. Online pohotovost nemá nahradit běžné pohotovosti, ale jako doplňková služba v nich může zmírnit nápor. Doktor po online konzultaci přes web nebo mobilní aplikaci určí další postup. Pacient může obdržet e-recept a zahájit domácí léčbu, může mu být také doporučena návštěva odborného pracoviště. Služba je dostupná odkudkoliv, například z dovolené u moře. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
5: Vladimír Putin zvažuje mobilizaci. Ruský prezident totiž dobře ví, že příliv dobrovolníků, kteří by chtěli do války na Ukrajině, výrazně klesá. Tento krok ale podle platformy Vyorstka připadá v úvahu až po zářijových volbách do ruské státní dumy. Až dosud se Putin zdráhal přistoupit ke všeobecné mobilizaci a raději spoléhal na vysoké platy a bonusy smluvních vojáků a nábor mezi vězni, migranty a dlužníky. Fotbalisté Plzně začali úvod letní přípravy výhrou. Po obratu porazili druholigový Artis Brno 4-2. Západočeši dvakrát prohrávali, pokaždé ale dokázali srovnat. Skóre otočili v závěrečné 20-minutovce. Dvakrát se trefili Kabongo s kapitánem Vidrou.
0: těchto teplotách, v tomto počasí, navíc ještě sport, navíc fotbal. Iva Horáková se toho vůbec nebojí. Richard Miller, Aneka a Baroko, já jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám krásné horké odpoledne.
6: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls, 15. hodina, 13. minuta, aktuálně informuje Iva Horáková.
1: Dřív než ostatní.
2: Poprvé za 14 let se Česko potí při 40. Před pár minutami totiž tuhle teplotu naměřila stanice v Řeži u Prahy. Teploty ještě dál rostou.

0: zpět. Žijeme českou muzikou tady na Impulzu. Za chvíli Krištof a Tomáš Klus, ještě předtím Gypsy Kings, to patří k létu. Zdravotníci radí dnes příliš nesportovat. Důvod je zřejmý. Mega horko ale nevadí novinářům na jejich mistrovství České republiky v tenise. V Houchce ve Staré Boleslavi máme Jana Čadu. Honzo, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne přeji.
0: Kolikátý ročník se koná?
1: Kolikátý ročník se koná, je to až k nevíře a Václav Suchor, který je ředitelem turnaje, nám to řekne. Kolikátý, Vašku?
2: Dobrý den, je to už 30. ročník, je to kulatý ročník, hraje se neuvěřitelných 30 let, to znamená, že poslední tři dekády se tady většinou za velmi teplého počasí sejde vždycky několik desítek novinářů, tenistů, někteří opravdu podávají špičkové výkony. Trošku nám to pole stárne, samozřejmě se objevují i noví novináři, ale ty staré stálice pořád jako vyhrávají. Letos to máme opravdu extrémní, člověk by nevěřil, jak extrémním sportem ten tenis může být, protože teď jsme se koukali na teploměry, je tady 39 stupňů ve stínu a všichni hrajou na sluníčku.
1: A Jan Čada uhrál celý jeden zápas. Další otázky očekávám, Ludvíku.
0: No, co to horko, jak svědčí tenistům a tenistkám? Jinak smekáme samozřejmě.
1: Tak třeba panu Sochorovi svědčí, protože celý den ve stínu, ale já jsem si zahrál 4 sety a je to velmi, velmi, velmi náročné. Těsně jsem podlehl v boji s Robertem Hečem z Primy, známým to také s Liňanem mimochodem. My jsme tu zastoupeni pořádně. To horko je opravdu, Ludvíku, extrémní. Bylo řečeno. Myslím, že se snažíme všichni, jak můžeme. Teď hrají finále turnaje Open Marek Wollner proti Liboru Basikovi. To jsou opravdu excelentní tenisté. Zatím to mají pořád 0-0. Je to velmi zajímavé. Zatím neskolaboval na rozdíl od strýčka Jedličky, který to kdysi zemřel. Tak je to zatím úplně v pohodě.
0: Ještě k programu, Honzo. Hraje se i zítra?
1: Hraje se, Václave, i zítra. Hraje,
2: zítra se hrajou společenské čtyři, dokonce několik účastníků, kteří, když sem dneska přijeli, viděli ty vedra a tu situaci, tak si vyšetřili síly skutečně až na tu společenskou čtyřru. Ale jsou tady i tací, jako například kolega Čada, který v 68 letech odehrál už několik utkání a odehrál je vynikajícím způsobem. Na druhou stranu je to turnaj Open, to znamená, že je mezinárodní, máme tady i slovenské novináře. Někteří z nich také nenastoupili kvůli dně a různým zdravotním problémům, ale všichni očekávají, že zítra při té rozvolněné čtyřře, že už to přece jenom bude trošku uvolněnější a že ta atmosféra bude trošku méně napjatá, že možná nebude ani takové vedro, když kdo ví.
1: Kdo ví, a očekáváme zítra také Ludvíka Pospíšila, protože mi chybí parťák.
0: No, mám to sice z domova pár kilometrů, ale Honzo, já bych vám nepomohl. Díky, sportu zdar a odolným novinářům zvlášť. Naslyšenou.
3: Tak a ty jsme se přijeli. Ptáš se mraků,
4: kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude
5: je fajn. Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
1: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
0: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
0: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Sobotní program Radio Impuls, začaly nám prázdniny, léto už dávno, teploty nám přejí. No a k létu na Impulzu patří a taky k prázdninám živé koncerty, živáky Radia Impuls. Dnes vám nabídneme první a bude to skupina Žlutý pes a Ondřej Hejma. Večer od 20 hodin ve vysílání Impulzu. No a co vás čeká, taková malá ochutnávka, nebo spíš předznamenání. Žlutý pes, Sametová, i když tentokrát ve studiové verzi.
1: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
2: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
3: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
2: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdní kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Radio Impuls. Slavte s námi.
4: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
5: Doporučení ředitelství silnic a dálnic teď ve vedrech pro všechny. Mějte na dálnici dost paliva, vodu, aktuální dopravní informace a hlavně vás prosíme, koukejte se před sebe. Vaše pozornost při řízení je bezpečnost, kterou sdílíte s ostatními. Jezděte i v parném létě opatrně. Jan Lidl, ředitelství silnic a dálnic.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: skutek neutek.
1: Teď se ve vysílání podíváme na příběh Pavla a Veroniky, kteří společně vychovávají dvě děti a ještě donedávna vedli obyčejný rodinný život. Jenže teď čelí nejtěžší životní zkoušce. Veronice lékaři diagnostikovali nádor na mozku. Po roce náročné onkologické léčby přišla zpráva, kterou si nikdo nepřeje slyšet. Možnosti léčby lékaři vyčerpali a nemoc dále postupuje. Stav Veroniky se rychle zhoršuje a Pavel společně s dětmi potřebuje pomoc. Náklady na léčbu a výdaje spojené s chodem domácnosti a péčí o Veroniku jsou totiž příliš vysoké. Přispět můžete pomocí sbírky na serveru donio.cz. Najdete ji pod názvem S nemocí bojuje jeden, síly docházejí oběma. Podpořme Pavla v péči o Veronku.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: za dvě minuty bude 3:15, když Iva Horáková, naše zprávářka, chodí kolem mikrofonu, tak se teploměry začínají pomalu třást obavami.
1: Dřív než ostatní.
2: Je to tak, Česko má nové největší vedro. 40,6 stupně odpoledne naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Jak se potí Česko dál, sledujeme a chystáme do zpráv v celou.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Zvučíme muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsou to nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na trase z Ostravy do Havířova u křižovatky s Vratimovskou bourala dvě osobní auta. Podobná nehoda se stala v Brně ve sportovní ulici u křižovatky s Cimburkovou. V Ústí nad Labem na Špitálském náměstí policie šetří střet dvou osobáků. A ještě do Plzně v Ukrajinské ulici u křižovatky s Pražskou bouralo osobní auto, srazilo cyklistu. Dopravní situaci pro vás sledujeme, taky nám dejte vidět, jak se vám jede. Nejlépe na 605 222 007 anebo ještě lépe do naší mobilní aplikace. Jedete s Rádiem Impuls a přejeme vám krásný horký víkend.

0: Už za chvíli tady bude 16. hodina, posloucháte Radio Impulse a máme dvě dobré zprávy. Tak ta první je, že se dají koupit bezvadné deodoranty, které nádherně voní. A ta druhá dobrá, zítra je můžeme perfektně vyzkoušet a všem ukázat, jak daleko dokážeme vonět. Teploty až 40 stupňů Celsia, Dolní Polabí a Pohoří se těší i na 41 a možná i víc. Uvidíme, jestli ty rekordy budou padat dál a obloha bude zítra znovu modrá. K večeru možná bouřka.
1: Nejlepší prázdniny? Jasně, že ty naše.
2: Ahoj léta, ahoj prázdniny.
1: Tipy na výlety, které stojí za to. Rodinní výrobci, co dělají věci s láskou.
2: Léto je léto, když ten patří snílku.
1: Lidé, místa, jídlo, příběhy, věci, které nikde v průvodci nenajdete. České prázdniny s rádiem Impuls. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Česko má nový absolutní teplotní rekord. Porsche přesouvá výrobu z Bratislavy do Lipska. Plavkyně Horská končí kariéru. Zprávy chystá Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
3: Dočkali jsme se. Česko má nové největší vedro. 40,6 stupně odpoledne naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Je to o 0,2 víc než v srpnu před 12 lety ve středočeských Dobřichovicích. Teploty ale ještě mírně stoupají, nemusí tak jít o konečnou hodnotu, uvádí Český hydrometeorologický ústav. A nejsme sami, kdo přepisuje historii. V Dánsku padl absolutní teplotní rekord pro tuto severskou zemi. Z oblasti severně od města Odense na ostrově Fin hlásí místní meteorologická služba 36,6 stupně. Ve vedru už se dusí takřka celá Evropa. V Německu může být dokonce 42 stupňů. Teploty v Evropě drtí i ty nejotrlejší Američany z horkého Texasu nebo Floridy. Turisté z USA, kteří jsou teď v evropských destinacích, včetně Prahy, jsou v šoku. Hromadně na sociálních sítích se omlouvají za to, že se našim letním vedrům dříve posmívali. Zjistili totiž, že přežít 35 bez klimatizace v historických domech, starých tramvajích nebo vlacích je úplně jiný extrém.
4: Všímají si toho dokonce už i americká média. Turisté z USA vedro v Evropě dříve podceňovali. Považovali tak reakci lidí na spalující horka za přehnané. Nejhorší je pro ně fakt, že řada domů, bytů, restaurací i starších hotelů nemá klimatizaci a pokud ano, je často velmi slabá. Historická architektura, kterou v amerických městech neznají, navíc teplo akumuluje. Procházet se v těchto dnech po ulicích Paříže nebo v Praze bez ochlazení v klimatizaci považují američtí turisté za předem prohraný boj. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
3: Kamery pomohly policistům dopadnout padělatele bankovek z Litoměřicka. Muž upravoval eurobankovky v hodnotě 20 eur a pak jimi platil v obchodech. Pachateli hrozí až 8 let. Touha po dětech u mladých přetrvává. Podle průzkumu Unika si je přeje 76% respondentů. Největší bariérou je ale obava z toho, do jakého světa by děti přivedly. Podle sociologa Prokopa Vejdy mnozí rodičovství odkládají.
5: Charakter plánování je takový, že od svých už třeba 20 si představujeme, že budeme mít dítě tak za zhruba 3 roky a potom to číslo každých zhruba 4 až 5 let zvedneme o další 3 roky, až nás to zhruba kolem 40 dožene.
3: Loni porodnost klesla na historické minimum. Hlavním důvodem je osobní volnost a psychická nepohoda. Lidé hlavně řeší otázku, jestli budou dobrými rodiči. Porsche přesouvá výrobu. Výrobu všech variant modelu Cayenne přemístí z Bratislavy do Lipska. Po zaměstnancích v Lipsku ale požaduje snížení mezd. Mzdy na Slovensku jsou totiž výrazně nižší než mzdy německých zaměstnanců Porsche. Informuje o tom deník Frankfurter Allgemeine Zeitung s odvoláním na zdroje z řad zaměstnanců. Německý výrobce luxusních sportovních vozů Porsche chce změnou zajistit dlouhodobé vytížení lipského závodu, který se potýká s nevyužitými kapacitami. Úřadující mistryně Evropy v plavání Kristýna Horská ukončila v 28 letech kariéru. V srpnu ještě mohla obhajovat titul na prsařské dvoustovce, ale včera při republikovém šampionátu v Praze Podolí se s vrcholovým sportem rozloučila. Naplno se bude věnovat práci výživové poradkyně.
0: Máme tady léto a prázdniny, kde pak je budete trávit v České republice nebo v zahraničí? Ozvěte se do našeho tématu 605 222 007.
6: Rádio Impuls. Radost ze života.
0: Teď už Honza Kalousek, Hvězdy se mění. Já jsem Ludvík Pospíšil a zprávy pro vás dnes odpoledne. Velmi horké. Nosí Iva Horáková.
3: Dobrý den.

0: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Za chvíli Dalibor Janda, hrali jsme Klíčkovanou, žijeme českou muzikou, ještě předtím skupina Rednecks. A ještě fotbalové dozvuky. Nad výkony české reprezentace v Mexiku si lámali v minulých dnech nejen domácí fanoušci a komentátoři hlavy. Neušli pozornosti také v kolébce kopané v Anglii.
1: Světový šampionát můžete opustit různými způsoby, píše Guardian. Může vám chybět štěstí a rozčilovat se na rozhodčího. Můžete se upálit v žáru červených karet, vlastních gólů nebo do očí bijících chyb. Nebo se můžete odkrást a odplížit beze stopy, což byla cesta, jak se z World Cupu vytratila Česká republika. Daily Mirror si všímá rychlého konce reprezentační kariéry Patrika Šika. List připomíná, že zatímco hned při své premiéře v reprezentačním dresu skóroval proti Maltě, na šampionátu vyšel na prázdno a v závěrečném zápase proti Mexiku nastoupil jen jako náhradník. Pro Daily Telegraph bylo vystoupení českého týmu na šampionátu zklamáním, výkon týmu označuje za nešťastný a trochu smolařský. Agentura AP si všimla homofobního pokřiku domácích fanoušků na adresu brankáře Kováře. Čtenáři píší, že nepomohly-li v minulosti finanční pokuty, měla by teď FIFA sebrat Mexiku 3 body za vítězství. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Sobotní odpoledne jsou dny, kdy počasí je hlavním tématem a takový den je přesně ten dnešní. Jičín má 37 stupňů Celsia, píše nám Michal, Ilona Sousbala z Beskyd taky 37, Beřovice u Slaného mají 29 v bazénu a na domácím teploměru dokonce 41 stupňů, napsali nám Lenka a Přemek. No a jak je to s tím počasím u vás, taky se ozvěte 605 222 007, díky, že vysíláte s námi.
1: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Na impulzu latinskoamerická muzika venku, když člověk zavře oči, latinskoamerické teploty. Jdeme na silnice.
1: Autoimpulzy.
0: Víte, jak postupovat v případě dopravní nehody? Když se při ní nikdo nezraní a škoda na žádném z vozidel nepřestáhne 100 000 korun, zvládnete evidenci pro pojišťovnu sami. S konkrétními kroky lidem už rok pomáhá webový internetový formulář s názvem Bouračka. Nově je venku i testovací demoverze.
2: Když si zkusíte vyplnit formulář na nečisto, budete v případě nehody víc v klidu, protože už budete vědět, co a jak. Ředitel úseku likvidace pojistných událostí z České kanceláře pojistitelů Vladimír Krejzar mi řekl, že lidé u demoverze stáli.
3: Od řidičů dostáváme různou zpětnou vazbu a jedna z věcí, o kterou by velmi stáli, právě bylo využití nějaké testovací zkušební demoverze. Takže jsme tomu vyhověli, protože si myslíme, že to je vlastně velmi dobrý nápad.
2: Takže teďka už je to k dispozici.
3: Demobouračku jsme spustili zhruba na začátku května a je to hlavně z důvodu, aby si řidiči mohli dopředu, než vůbec se stanou účastníkem dopravní nehody, aby si mohli doma v klidu vyzkoušet, co je čeká při tom vyplňování. To znamená, co mají mít sebou připravený, jak to probíhá, v jaké fázi se bude co fotit, aby potom na místě nehody už byli více v klidu a mohli to využít a vyplnit rychleji.
2: Jak se k tomu dostanou lidé?
3: Dostanou se k tomu standardně přes stránky www.bouračka.cz. Tam kromě té plné verze, kterou potom použijí při dopravní nehodě, mají prokliknutí i na tu demo verzi.
4: Webová aplikace Bouračka pomáhá proces evidence nehody zjednodušit a urychlit. Výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek vysvětluje, že mnohé informace si systém díky propojení s databázemi dokáže najít sám.
5: Údaje o vlastní osobě a o řidičském průkazu jsou data, která si stáhneme z registrů po ukázání občanského průkazu. Nebude muset vyplňovat ani data o pojištění nebo o motorovém vozidle. Ty se stáhnou z fotografie, kde bude poznávací značka toho vozidla.
2: Webovou aplikaci čeká ještě do budoucna další zdokonalení, potvrzuje mi Vladimír Krejzar.
3: Víme pořád, snažíme se to udělat co nejjednodušší, co nejrychlejší, aby to dobře fungovalo jak pro řidiče, tak na druhé straně pak i pro pojišťovny. Ty s tím potom pracují při a při likvidaci pojistných událostí. Je třeba taková první věc, kterou bychom velmi rádi, aby řidiči poté, co Bouračku vyplní, ukončí, aby mohli

0: Byli potom jednoduchým kliknutím škodu nahlásíte na pojišťovnu.
1: Každopádně, ať pokud možno bouračku nepotřebujete, to vám přeje Tomáš Kabát.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Na Impulzu za chvíli se podíváme na silnice. Náš agent hlásí nebezpečnou situaci na dálnici D1. Podrobnosti za minutu.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsou to nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na Ostravsku ve Velké Polomy v Opavské ulici bouralo osobní auto, potkalo se s motorkou. Na místě zasahují záchranáři a projíždí se jedním pruhem. Další zpráva je podobného režení z Rychnovska. Na výjezdu z Neratova směrem do Vrchních Orlic bouralo osobní auto, opět srážka s motorkou. Dále na D3 na 85. kilometru ve směru do Prahy stojí porouchané auto, dejte tam pozor. A ještě D1, pneumatika na vozovce.
2: Brna do Prahy na 141. a 5. kilometru leží v rychlém pruhu kus pneumatiky, tak pozor.
1: Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojeďte. Dopravní situaci pro vás dál sledujeme a vy, když se ozvete do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007, uděláte jenom dobře.
3: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CS.

0: Česká republika udělá další rozžhavený krůček, za chvíli to bude 17. hodina. Jestli se ještě trochu oteplí, o práci přijdou výrobci jogurtovačů. Jogurt se totiž vaří při 42 stupních, takže už moc nezbývá. Jenom stupínek a jogurt se bude vařit rovnou na stole. Zítra bude do 40, ale v Dolním Polabí a v Pohoří bude i víc. Celý den slunce, večer možná bouřky.
1: Cože? Kolik je?
2: Gól! Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulzem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
3: Doxany drží nové teplotní maximum. Hasiči zkrotili požár v pražském Sedlci. Čeští záchranáři jsou na cestě do Venezuely. Klidnou sobotu přeje Iva Horáková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Doxany na Litoměřicku drží nové teplotní maximum. Odpoledne tady naměřili 40,6 stupně. Padl tak 14 let starý rekord z Dobřichovic u Prahy. Teploty ale ještě mírně stoupají, nemusí tak jít o konečnou hodnotu, uvádí Český hydrometeorologický ústav. Stanice Doxany v Ústeckém kraji tak nečekala do zítřka, kdy má vlna veder vrcholit. 40-stupňovou teplotu meteorologové dnes kolem 15. hodiny už naměřili taky v Řeži u Prahy. Současně to bylo poprvé, kdy byla taková hodnota naměřena na některé ze sítě stanic ČHMU už v červnu. Hasiči už mají pod kontrolou požár v pražském Sedlci v Kamické ulici, kde hořela truhlárna a sklady, teď rozebírají konstrukce. Záchranáři ošetřili 7 hasičů, boj s plameny je mimořádně náročný kvůli spalujícímu vedru. Do Venezuely míří i naši záchranáři. Letadlo s nimi se odlepilo z pražského letiště krátce popoledni. 70 českých profesionálů a 8 cvičených psů ze specializovaného týmu USAR bude pomáhat s vyprošťováním lidí ze sutin po středečním zemětřesení. Podle velitele našeho záchranářského oddílu Petra Vodičky je spousta lidí stále naživu.
4: Ty objekty skutečně vypadají tak, že by z nich ještě lidé mohli přežívat. Bohužel některé vypadají velmi poškozeně, ale musíme vyvinout maximální úsilí pro to, aby jsme pomohli těm, kterým pomoct lze.
3: Během zemětřesení západně od Caracasu se ve středu zřítily desítky budov, zraněných jsou tisíce, mrtvých už přes 900. Situace ve Venezuele je mezi tím stále zoufalejší. Je tam málo záchranářů a tak místní hledají příbuzné v troskách své pomocí. Dodatečné otřesy a nedostatek těžké techniky navíc výrazně zpomalují pátrací a záchranné operace. 3 dny po otřesech se pohřešuje přes 51 tisíc lidí. V Přelouči na Pardubicku popoledni zemřel motorkář. 51-letý muž vyjížděl z parkoviště na hlavní silnici, přejel komunikaci napříč a narazil do zdi protilehlého domu. Záchranářům už se ho oživit nepodařilo. Příčinu tragédie vyšetřuje policie. Podkrušnohorská Bílina otevřela Muzeum slavné kyselky. Je koncipováno jako otevřený archiv lázeňství a léčivých pramenů Teplicka.
5: Minerálka je se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité a floridů. Pomáhá hlavně při překyselení žaludku a pálení žáhy. To se v Bílinském muzeu dozvíte hned v úvodu. Nechybí paradox, že je dnešní výrobce v konkurzu. Daleko více tak připomíná éra Lobkoviců, kteří nejenže na Teplicku podporovali lázeňství, ale v 17. století také začali stáčet svoji kyselku do lahví. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: Karolína Muchová získává před Wimbledonem sebevědomí. 2 dny před jeho startem totiž slaví 3. titul na okruhu WTA. Ovládla turnaj v Bad Homburgu. Japonská soupeřka Naomi Osakaová finále kvůli zdravotním potížím vzdala. Ačkoliv českou tenistku mrzí, že ve finále s Osakaovou uspěla po skreči soupeřky, cítí prý, že hrála dobře.
0: Dokážu si představit dokonalé odpoledne. Teploty sedí, máme volno, takže někde na zahradě, ve stínu.
3: A někdo je na kurtu, ale.
0: A nechat se ještě obložit.
3: No. Není ti to trapný?
0: Není.
2: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Abych to dokončil, nechat se krásně obložit někým milým, to je je potom sobota podle mých představ. Tady Ludvík Pospíšil zprávy nosí a mluví i mimo zprávy Iva Horáková.
3: Hezký den.

sauvage.

0: Víkendové odpoledne na Impulzu, za chvíli letně posílíme skupinou ABBA písničkou Our Last Summer a hned potom Michal Penk o bláznech. Žijeme českou muzikou tady na Impulzu. Co budete dělat o prázdninách? Chystáte se do zahraničí nebo zůstanete doma v České republice? Tak to probíráme o tomhle víkendu na Impulzu. Píše nám Honza s manželkou a dcerou. Užíváme horké léto u Berounky u mostu Liblín. Je tu překrásně a super teplá řeka. A Kuba píše, jedeme v srpnu na Mácháč, když je takové počasí, není třeba do zahraničí, jinak teď si užíváme stínu a pohody na Chcebuzi u babičky. No a budeme rádi, když se taky ozvete. Jaké máte plány na léto? Česká republika, zahraničí, nebo to vyřešíte třeba na střídačku, nejlepší je obojí, o tom se nebudeme přijít. Budeme rádi, když se taky ozvete do našeho WhatsAppu 605 222 007 nebo do naší mobilní aplikace.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek z kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, zkontrolujte si to v mapě.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: skupina Mirai, když nemůžeš, tak přidej. Podobné heslo slyší každý moc rád v takovémhle počasí. Tak dlouho se chodí se čbánem pro vodu, až v pátek skončilo další kolo hry Halo tady Impulzovi. A protože na Impulzo rozdáváme radost i peníze, odnesli si naši posluchači během uplynulých týdnů opravdu krásné výhry. Teď si společně připomeneme několik okamžiků.
1: 100 000 korun, chape!
2: No to je výborný!
1: Pozor! Měl jsem taky šťastnou ruku a Hanka právě v tuto chvíli získává
3: 30 000 korun! Je to tam!
1: Je tam 100 000 korun! Ježiši Kriste! Přičte i tady ve studiu lidi! Máte tam 100 000!
2: Jo!
1: Máte tam 100 000!
2: Jo! Jo!
0: To je ranní energie. A pokud vám to tentokrát nevyšlo, nemusíte zoufat. Nové kolo hry Halo tady Impulzově už se chystá a registrace brzy znovu spustíme. Tak vysílejte s námi, ať vám nic neuteče.
4: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
6: Planeo vykopává ační týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Česká šalalalalí za chvíli v naší impulzové krabičce. Když vás něco zajímá, stačí nám napsat, ať už na náš WhatsApp, anebo na e-mail, ptát se můžete na cokoliv. A kdo odpoví? No přece náš tiskový mluvka.
1: Pošta Saši Hemaly.
2: Hezkou sobotu, přátelé. Tak jsme v pátek uzavřeli další kolo hry Halo tady Impulzovi, ale nebojte, už brzy se u Impulzových bude soutěžit znovu. Tak poslouchejte pozorně, ať vám nic neuteče. Píše nám paní Hana, která se ptá, proč je teď Honza Daněk ve vysílání tak osamocen. Milá Aničko, děkujeme, že se ptáte. Klárka si právě užívá zaslouženou dovolenou a sluníčka někde v Řecku. Už teď se ale na vás moc těší, nebojte, zpátky bude s Honzou co by dub. A píše také Radim. V pondělí jsme nestihli hrdiny všedního dne. Kdo to byl tentokrát, prosím? Milí Radime, to vám moc rád prozradím. Tentokrát byli našimi hrdiny záchranáři. Aleš navštívil zdravotnické záchranáře v Praze a tady máte malou ukázku.
3: Já bych jenom doplnil, že hrdinou všedního dne je vždycky i ten člověk, který zavolá tu záchrannou službu a který poskytne tu první pomoc, protože, jak jsme si říkali, tak bez vás, volajících, kamarádů, kolegů, kolem jdoucích, by ta první pomoc nebo ta přednemocniční péče neměla smysl.
2: Celý díl pak samozřejmě najdete i na našem webu impuls.cz a hrdiny budeme hledat i po celé prázdniny. No a to je pro dnešek asi všechno, tedy skoro. Málem bych vám zapomněl připomenout, že dnes večer od 8 hodin pro vás vysíláme speciální živák kapely Žlutý pes. A co je lepšího k

0: letnímu večeru než koncert přímo u vás doma, že ano? Mějte krásnou sobotu a já se těším opět zítra. Váš Saša Hemala.
1: Sašo, děkujeme. Teď máme za 5 minut 6:45 a je to tu zase.
2: Dřív než ostatní.
3: Nový absolutní teplotní rekord je ještě vyšší, je to 40,8 stupně. Zase to naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Víc sepisujeme do zpráv v 6.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Už za chvíli pro vás máme Jitu Bartošovou a Michala Davida, to je naše věc. Žijeme českou muzikou, bouralo se u moravského Berouna, podrobnosti řekneme za minutu na Impulzu.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
2: Právě teď spouštíme kouli a zároveň s tím i štětku do prvního dnešního komína, jo? Takže si to moc užíváme tady na Praze 10 s úžasným výhledem.
1: Je vynalézavý.
3: Obědny dohromady do pusy, jako.
4: Fouka,
3: a ono to
4: netahat.
3: Potom udělá víc ptáčků, že jo?
1: Je nezastavitelný.
5: Cesta na Svatou hory, poutní místo na Příbramí. Jsem právě teď vylezl po nejdelších schodech v České republice. 6 minut a 30 vteřin.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Jdeme na Olomoucko, na cestu do Moravského Berouna. Směrem z hraničních Petrovic bourala dvě osobní auta. Na trase Pelhřimov-Jindřichův-Hradec u Nové Včelnice havarovalo osobní auto. Dále na D52 na 16. kilometru ve směru do Brna stojí porouchaná dodávka. Nehoda dvou osobáků částečně brání provozu na trase Turnov-Liberec u Žďárku. A zpozorněte prosím i v Praze, ve Starém Sedlci v Kamínské ulici likvidují hasiči požár domu. Místo je průjezdné jen pro městskou hromadnou dopravu. Teď vám přejeme pohodovou cestu. Dobře dojeďte, taky se ozvěte do naší mobilní aplikace 605 222 007. Vaše postřehy rádi posíláme k ostatním posluchačům. Tady Impuls.

0: Za minutu 18. hodina posloucháte Radio Impuls. Máme čerstvé informace o počasí a to díky vám, že vysíláte s námi. Děkujeme. Sušice pod Svatoborem teď 33 stupňů, píše nám Honza. Květa píše Střeboně, tady je právě 38 stupňů. Napište i vy 605 222 007. Zítra naměříme až 40, i když v Dolním Polabí a v Poohří může být i víc, 41 a možná ještě kousek. K tomu slunce celý den a k večeru může zabouřit.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Zpěvačka Lucie Bílá skončila kvůli vedru v nemocnici. Nový teplotní rekord ještě povyskočil. Žena na jihu Čech se otrávila houbami. 18 hodin, klidný podvečer přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Extrémní vedro si vybírá daň i mezi slavnými. Zpěvačka Lucie Bílá skončila na kapačkách a musela zrušit vystoupení na zámeckých slavnostech ve Šluknově. Své fanoušky vyzývá, aby na sebe dávali pozor. Dnešní pařák má nové jméno, a sice největší vedro v historii měření v Česku. 40,8 stupně odpoledne naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Předchozí 14 let starý rekord padl v Dobřichovicích a byl o 4 desetiny nižší. Uvádí to Český hydrometeorologický ústav. Teplotní rekord pro dnešní den překonalo nebo dorovnalo 91% stanic s delší tradicí. Na 20 místech bylo nejtepleji za dobu jejich měření. V Německu padají rekordy jako na běžícím pásu. Včera jeden, dneska další. Na měřící stanici v Sasku-Anhaltsku dnes odpoledne naměřili meteorologové podle předběžných údajů 41,5 stupně. Historický rekord z roku 2019 přitom padl teprve v pátek na západě země. Dnešní hodnota ze středního Německa ho ještě o 0,2 stupně překonala. Po celé zemi dnes teploty šplhají ke 40. Venku je tedy zase tropické vedro. Platí to i pro jihočeské Litvínovice u Českých Budějovic. To je místo, kde meteorologové naměřili historicky největší mráz u nás. 11. února 1929 to bylo minus 42,2 stupně. Starosta Litvínovic Martin Král dnes říká, že něco takového si vůbec neumí představit.
3: Ani si nedovedu představit, jak to tenkrát muselo všechno být, když jsem slyšel, co ty lidi vlastně, kteří neměli pořádně ani okna, topení a takové ty věci, opravdu tenkrát trpěli.
2: Rozhovor se starostou Litvínovic u Českých Budějovic Martinem Králem si můžete poslechnout za 35 minut. Právě pan Král je totiž naším sobotním mužem na radnici. Ženu z Jindřichohradecka zradili houby. Pravděpodobně si spletla jedlou muchomůrku růžovou s jedovatou muchomůrkou tigrovanou. Žena měla poruchy vnímání a její stav se postupně zhoršoval. Přijeli pro ně proto záchranáři. Tí pak v nemocnici vyplachli žaludek. I když muchomůrka tigrovaná není smrtelně jedovatá houba, může vyvolat závažnou otravu spojenou s poruchami vědomí, zmateností a halucinacemi. Letní kina na východě Moravy rozjíždějí sezonu. Ani tam se ale o víkendu návštěvníci neochladí. Pozdní večerní teploty budou atakovat 30.
4: Zlín, Napajedla, Otrokovice, Slavičín, malý místopis promítání pod širým nebem. Jestliže k letním kinům patří vedle filmových zážitků romantika i polibky, pak také rozhodně deky. Jenže teď až do pondělí jenom pod zadečky kvůli chladu ani náhodou, klidně bez nich. Takové horko kolem 30 bude. A až se ochladí, přijde vhod v Hulíně, pěkná nabídka zmíněných dek na přikrytí ramen, a to zcela zdarma. Jan Čará, Radio Impuls, Zlínský kraj.
2: Podobně jako Karolína Muchová dorazí do Wimbledonu, povzbuzená titulem taky Američanka Madison Keysová. Turnaj na trávě v Eastbourne ovládla už potřetí, tentokrát po výhře ve finále nad německou tenistkou Tatianou Mariaovou. Muchová dnes získala trofej v Bad Homburgu. Wimbledon startuje pozítří. Do dvou hry zasáhne 14 českých tenistů, 10 žen a 4 muži.
0: 4 minuty po 18. hodině jsem Ludvík Pospíšil, přeju vám krásný večer, no a zprávy vám nosí Iva Horáková.
2: Hezký den.
0: Pavol Habera, je to o hvězdách, první písnička, kterou pro vás teď mám.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Tady je Rádio Impuls, toho byly Činasky, které za chvíli vystřídá skupina Kryštof. Hned teď pojď být světlometem, sečeno podtrženo, žijeme českou muzikou tady na Impulzu, ještě předtím Taylor Dane, prostě muzika, kterou vám dáme třeba ke stánku, třeba ještě na koupaliště, do kempu, anebo třeba k vašemu grilování někde na zahradě.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání?

0: program Rádia Impulse. Za chvíli budeme hrát Žlutého psa, nezávislou žijeme českou muzikou. A kdyby se vám zdálo, že jste dávno neslyšeli tolikrát Žlutého psa během jednoho dne, no tak to není náhoda, protože tím vás připravujeme na večer. Po 20. hodině přijde živák Rádia Impulse a ten právě dnes patří Žlutému psu a Ondřeji Hejmovi. Prostě trafte s námi svoje české prázdniny.
1: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
2: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Já to přiznám, že když se začne pootevírat, tak se začínám těšit. Impulzovic krabička, za chvíli vydá Petra Nováka a já budu chodit po špičkách.
1: Muž na radnici.
0: Venku je vedro, že by člověk padnul, platí to i pro Litvínovice u Českých Budějovic. Obec je slavná tím, že tu v roce 1929 naměřili historicky, pozor, nejnižší teplotu u nás, a to -42,2 stupně Celsia. Tak do Litvínovic voláme starostovi Martinu Královi. Dobrý den, pane starosto.
2: Dobrý den.
0: Takový pěkný mraz, -42 stupňů a ještě 0,2 k tomu, to by se dnes hodilo, že jo?
2: Určitě by to spousta lidí přivítalo a bylo by to asi příjemný zpestření, ano.
0: Dovedete si představit, že -42 mohli u vás někdy vůbec naměřit?
2: Já si myslím, že už vůbec ne. Ani si nedovedu představit, jak to tenkrát muselo všechno být, když jsem slyšel, co ty lidi vlastně, kteří neměli pořádně ani okna, to

0: a takové ty věci opravdu tenkrát trpěly.
1: Pojďme dál. Vaší atrakcí v Litvínovicích je labutí rodina. Táta, máma, 6 mláďat. Všichni přecházejí silnici tam a zpátky. Jak vaše labutě prospívají?
0: Strašně se mi líbí, že má o ně lidi velký zájem. Jsem strašně rád, že opravdu i ty řidiči dodržují ty předpisy, které mají. A je to pro nás opravdu taková menší rarita, která proslavila naší obec. Já jenom doufám, že naše labutě opravdu vydrží a nic se jim nestane. Časně vyrostou a odletí.
1: Litvínovice instalovali speciální labutí výstražnou dopravní značku. Respektují ji řidiči?
0: Ano, většinou ano. Je pravda, že některý řidiči nedodržují vůbec žádný dopravní předpisy, takže ani tohle je nezastaví, ale doufáme, že tady to se tím labutím vyhne.
1: Pane starosto, už rok a půl objíždí České Budějovice i vás dálnice D3. Jak se to projevuje? U vás byly vždy zácpy a kolony.
0: Je pravdou, že se snížila doprava. Jenom se obáváme trošičku toho přilehlého na jiném katastru daného letiště, který má se změnit spíš v průmyslovou zónu, tak aby to na nás nemělo ten horší dopad.
1: Tak budeme držet palce. Starosta Litvínovic u Českých Budějovic Martin Král. Pane starosto, děkujeme a mějte se tam všichni dobře.
0: Vy taky. Moc krát děkuju. Naschledanou. Děkuju moc.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Sobotní večer na Impulzu, asi nejvíc horký víkend v historii měření České republiky. U jeden máme kilometrovou kolonu, podrobnosti za minutu.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je znalý.
2: A já jdu po hřebeni teďka nádherného kopcovitého masivu, jmenuje se to Veřovické vrchy. Pár metrů za mnou je vrchol, tady jeden z těch vrcholů, který jsem přicházel, takzvaná Krátká, 756 metrů nad mořem.
1: Je nebojácný.
2: Já se začal taky bát trošku. Ten malíček se snažím dát trošku pryč.
3: A pokud ale to budeme publikovat na našich sociálních sítích.
2: Teď to duplo, i plusový.
3: Vidím to, pozor tleskej.
2: Aha, tak to je tleskej. To je jenom ta první fáze, on to má několik.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D11 na 7,5 kilometru ve směru od Hradce Králové na Prahu u Jiren bourala dvě osobní auta. Čekejte tam kilometrovou kolonu. Skoro kilometrová kolona je v Praze v Bělohorské ulici před odbočkou do Ankarské ve směru na Bílou horu. Na Sokolovskou na výjezdu z Kinšperka nad Ohří se směrem do Kamenného dvora vysekal cyklista. A na D8 na 57 kilometru ve směru od Ústí nad Labem do Prahy stojí porouchané nákladní auto. Teď vám přejeme šťastnou cestu a taky se ozvěte, jak se vám jede. Buď do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007.
4: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CS.

0: Za minutou 19. hodina, sobotní podvečer tady na Impulzu. Ještě tak shrneme, jsme v troubě. Doslova a do písmene. Zítra to bude zase připékat, naměříme 40 stupňů, v Dolním Polabí a v Poohří může být i víc, třeba 41, možná tam i nějaký ten rekord může padnout, ale nebudeme předbíhat, necháme se překvapit. No, aby to bylo překvapení. No a k tomu modrá obloha a k večeru se můžou objevit přehánky nebo bouřky.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Co budete dělat o prázdninách? Chystáte se na dovolenou do zahraničí nebo zůstanete v Česku? A jaká je vaše nejoblíbenější letní zábava? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Zítra očekávaný rekord padl už dneska. Pražská policie testovala mládež na alkohol. Do Venezuely už dorazilo 1600 záchranářů. U zpráv v 7 vás vítá Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Česko zažívá nejteplejší dny v historii. Meteorologové původně předpokládali, že teploty budou šplhat až ke 40 a v neděli by tuto hranici mohly překonat. Stalo se tak ale už dneska odpoledne. Na stanici Doksany v Ústeckém kraji totiž měly 40,8 stupně a padl tak dosavadní o 4 desetiny nižší rekord z Dobřichovic před 14 lety. Záchranáři výjíždějí k desítkám kolapsů. 30 kolapsů přímo souvisejících s tropami zaznamenali dneska záchranáři v Moravskoslezském kraji. Podobné to bylo i v pátek. Šlo o jednotlivé případy na hromadných akcích, kde by ošetřovali víc pacientů najednou, zasahovat nemuseli. Policie v Praze podnikla zátah na mladé opilce. 45 jich objevila při dvoudenní akci zaměřené na dodržování zákazů prodeje alkoholu lidem pod 18 let. V restauracích, barech i městských parcích v Praze zkontrolovali ve čtvrtek a pátek tisícovku mladých a nejmladším člověkem, u kterého policisté zjistili pití alkoholu, byla 13-letá dívka s 0,5 promile. Nejvíc nadýchala dívka na Čeplinově náměstí a sice přes 3 promile. Olomoucký dopravní podnik v létě omezí otevírání dveří vozidel kvůli klimatizaci. Zachová režim na znamení, který pomáhá udržet uvnitř vozů příjemnější teploty. A jak zjistila reportérka Eva Panošová, okna v klimatizovaných autobusech a tramvajích zůstanou zamčená.
4: Řidič je odemkne pouze v případě poruchy klimatizace. Otevřená okna totiž výrazně snižují účinnost chlazení. Pro cestující je v Olomouci klimatizací vybaveno 10 nejnovějších autobusů a také všech 18 nízkopodlažních tramvají. Celkem dopravní podnik provozuje 78 autobusů a 70 tramvají. Z pohledu tepelného komfortu jsou na tom při jízdách po Olomouci lépe řidiči než cestující. Klimatizací mají totiž vybaveny téměř všechny kabiny. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomouc.
3: Liberec podpoří sportovní oddíly. Mezi kluby s pravidelně sportujícími dětmi a dorostence rozdělí přes 22 milionů korun. Dotaci schválilo zastupitelstvo města. Žádost si podalo 76 oddílů, podmínky splnilo 68. Náměstek libereckého primátora Adam Lenert upozorňuje, že neúspěšné kluby mají ještě šanci.
5: Protože se nestihly přihlásit některé kluby a některé kluby opět neměly své přihlášky v pořádku, rozhodli jsme se rovnou vypsat druhé kolo, tak aby ti, kteří dostanou žádosti finance v prvním kole, dostali finance v druhém.
3: Příspěvek od města zůstává stejný jako loni. Na jedno dítě mohly kluby žádat až 2,5 tisíce korun. Na handicapovaného sportovce je to až dvojnásobek. Do Venezuely dorazilo už více než 1600 záchranářů z ciziny. Pomůžou pátrat po lidech, co přežili dvojici ničivých zemětřesení. Obyvatelé a dobrovolníci v nejvíc postiženém pobřežním státu La Guaira doposud hlásili nedostatek těžké techniky na odklízení sutin a omezenou přítomnost úřadů. Do Venezuely dneska krátce popolední z Česka odletěla skupina specializovaných záchranářů se psy. Salačova série startů z první řady končí. V kvalifikaci v Assenu dojel 11. Motocyklový jezdec tak nenavázal v kvalifikaci na velkou cenu Nizozemska na vynikající výkony z posledních týdnů a do zítřejšího závodu Moto2 odstartuje ze čtvrté řady. Za nejrychlejším Davidem Alonzem z Kolumbie v Assenu Salač zaostal o 4 desetiny sekundy.
0: Zprávy nám připravuje Iva Horáková.
3: Hezkou sobotu.
0: Já jsem Ludvík Pospíšil, taky přeju krásný večer a sledujeme počasí po České republice. Ty vysoké teploty víme víc, díky vám, tak si za chvíli vaše zprávy projdeme.
6: Rádio Impuls. Radost ze života. Radio.

Nejpouzou kapela Argema, prohrát není žádná hamba. Kdybyste mě o půlnoci vzbudili a zeptali se mě na tuhle písničku, tak odpovím, že tam je slovo ostuda místo hamby, ale já na tom zapracuju a jednou to dám na první dobrou. Před námi Adele, Easy on Me a hned potom Dalibor Janda, Žít jako kaskadér. Máme tady mimořádně horký víkend, dokonce nám padaly rekordy, v Doksanech dokonce dvakrát. Jak to vypadá s teplotami v tuhle chvíli, tak to prozradí náš meteo tým. Nejdek v Krušných horách má teď 34 stupňů. Na nebi je lehký opar zmráčku, pofukuje mírně, na tyto dny neobvyklé horko. Opravdu, Světluško, děkujeme. Ani v Krupce na severu Čech auto ukazuje 40, tam to musí být vyhřáté, a krásnou sobotu u nás v Chýši je 32 stupňů Celsia, napsala Marie. Děkuju, že vysíláte s námi, jsme moc rádi, pokračujte v tom i zítra, protože zítřejšek by měl být ještě teplejší než dnešní den, tak uvidíme, jestli se zase někde nebudou přepisovat rekordy.

0: Tady je prázdninový program Rádia Impuls. Za chvíli Eláni je znova sama dotkni, to bude hned po půl osmé. Včera skončilo další kolo hry Halo tady Impulzovi a protože na Impulzu rozdáváme radost i peníze, tak si naši posluchači odnesli během uplynulých týdnů opravdu krásné výhry. No a pokud to tentokrát nevyšlo, nemusíte zoufat. Nové kolo se už chystá a registrace brzy znovu spustíme. Připomínám, že registrace bude nutná, protože ta současná platí jenom pro to poslední kolo. No a my brzy rozjedeme nové. Takže vám už do toho nového kola držím palce, ať to tentokrát vyjde světou. Halo, tady Impulzovi.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Sobota večer na Impulzu, za chvíli Petr Rezek a Nejkrásnější dešť, tak to bude naše Impulzovic krabička. To je ale kuriozní policejní případy tohle týdne. Zaměřil se na ně reportér Václav Komárek.
1: Krimi na víkend.
0: Ahoj Vašku, hezký večer.
2: Hezký den. Neuvěřitelný případ hlásí z Bedihoště na Prostějovsku. Senior za volantem si nevšiml jedoucího vlaku a narazil do něj. A měl obrovské štěstí. Auto je sice na odpis, ale pánovi se vůbec nic nestalo. A navíc nehody si nevšiml ani strojvedoucí. Vlak tak pokračoval podle jízdního řádu až na nádraží v Prostějově. Muž z Vyškova tak dlouho bušil na dveře své přítelkyně, až na něj sousedé zavolali policii. Hlídka konflikt uklidnila a doufala, že tím všechno skončilo. Jenže muž se naštval a pokusil se vypustit kolo u policejního auta. Přepojujeme na policistu Petra Valu.
3: Na výzvy hlídky nereagoval a ve svém jednání pokračoval, i když se k němu policisté rozběhli. Zasáhnout tak museli razantně, na řadu přišly donucovací prostředky a muž skončil spacifikovaný na zemi. Odtud vedla jeho cesta rovnou na policejní služebnu.
2: 39-letý muž si cestou z hospody v Karlových Varech ustlal ve vysoké trávě. Po pár hodinách spánku ho probudili strážníci, kteří se nestačili divit. Muž měl totiž platný zákaz pobytu v lázeňském městě a protože jde o trestný čin, tak může skončit i ve vězení. A nakonec míříme do Humpolce za kočkou, které se zasekla hlava v kontejneru na odpad. Mňoukání uslyšel náhodný kolemjdoucí, který zavolal na tísňovou linku. Hasiči kočku vyprostili, vůbec nic se jí nestalo a už je zpátky v rukou šťastné majitelky. Hezký víkend přeje Václav Komárek.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Tenhle horký sobotní večer někteří z nás musí trávit za volantem. Řidiči, pozor, v Kroměříži hoří auto. Podrobnosti řekneme na Impulzu za půl minuty.
1: Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Přinášíme informace důležité pro život.
2: Já jsem marketu viděl na vlastní oči cenu za jednu papriku, jo, za jeden kus, za takovou tu tlustokožnou červenou 33 korun. To je úlet.
3: Tak to se tam paví paprika velká jako hlava, ne? Ale ano, samozřejmě ono to celkem sedí do těch statistik.
1: Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Od pondělí do pátku na Impulzu.
4: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na cestě z Českého Krumlova do Českých Budějovic se za odbočkou na Chlumec srazila dvě osobní auta, blokují jeden pruh. V Kroměříži v Kaplanově ulici likvidují hasiči požár vozidla, tam počítejte s komplikacemi. V Praze na Žižkově se v ulici Víta Nejedlého srazila dvě osobní auta a nehoda se stala i v Bělohorské ulici směrem z centra před křižovatkou s Ankarskou. Tady je kilometrová kolona. Teď vám přejeme šťastnou cestu a připravujeme se na živák Rádia Impuls. Ten vám nabídneme hned po zprávách ve 20 hodin.

0: Už za minutu 20. hodina přijdou zprávy a potom rozjedeme živák Rádia Impuls. Ty živáky vás budou provázet celé prázdniny tady na Impulzu. Dnešní večer celých 60 minut patří skupině Žlutý pes a Ondřej Hejmovi. Počasí zítra, podobné jako dnes, i když má být pořád ještě o něco tepleji, tak uvidíme, jestli se to vůbec ještě dá. Čekáme modrou oblohu, teploty do 40 stupňů Celsia, i když v Polabí, v Dolním Polabí a v Poohří může být i o něco víc. Jsem Ludvík Pospíšil, mějte se hezky a ráno, naslyšenou.
1: Cože? Kolik je?
2: Dá!
3: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulzem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
4: Potapěč hledá v přehradě Hracholusky utonulého. Absolutní teplotní rekord se ještě o desetinu stupně zvýšil. Dánsko zaklekne na bojeschopné Ukrajince. Zprávy v 8 nese Iva Horáková.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Velká pátrací akce právě teď probíhá na Plzeňsku. Záchranáři hledají v přehradě Hracholusky utonulého člověka. Zmizení osoby u hráze bylo nahlášené po 17. hodině. Byl povolán policejní potapěč. Hasiči měli shodou okolností na Hracholuskách výcvik na hladině a hned vyjeli na místo neštěstí. Máme definitivní absolutní teplotní rekord o 0,1 stupně po detailnějším měření ještě narostl a je tedy 40,9 stupně. Stále platí, že ho naměřili v Doksanech na Litoměřicku. V případě, že bude údaj oficiálně potvrzen, překoná o 0,5 stupně dosavadní 14 let staré absolutní maximum ze středočeských Dobřichovic. Uvádí to na Facebooku Český hydrometeorologický ústav. Ten tak aktualizoval svou předchozí informaci, podle které stanice v Doksanech zaznamenala 40,8 stupně. Kolapsy z vedra zaměstnávají záchranáře po celé republice. Ve Zlínském kraji měli od dnešní půlnoci do 17 hodin zhruba 170 výjezdů. Přibylo právě kolapsů z vedra, tvořili zhruba polovinu výjezdů, běžně jich bývá podstatně méně. Pražská záchranná služba vyjížděla do dnešních 16 hodin ke 30 kolapsům z vedra. Celkově ale měla méně výjezdů než v uplynulých dnech, kdy zasahovala zhruba 300krát za den. Teploty v Evropě drtí i ty nejotrlejší Američany z horkého Texasu nebo Floridy. Turisté z USA, kteří jsou teď v evropských destinacích, včetně Prahy, jsou tak v šoku. Hromadně na sociálních sítích se omlouvají za to, že se našim letním vedrům dříve vysmívali. Zjistili totiž, že přežít 35 bez klimatizace v historických domech, starých tramvajích nebo vlacích je úplně jiný extrém.
5: Všímají si toho dokonce už i americká média. Turisté z USA vedro v Evropě dříve podceňovali, považovali tak se lidí na spalující horka za přehnané. Nejhorší je pro ně fakt, že řada domů, bytů, restaurací i starších hotelů nemá klimatizaci a pokud ano, je často velmi slabá. Historická architektura, kterou v amerických městech neznají, navíc teplo akumuluje. Procházet se v těchto dnech po ulicích Paříže nebo v Praze bez ochlazení v klimatizaci považují američtí turisté za předem prohraný boj. Ze Spojených států Hedvika Meller, Radio Impuls.
4: Počet obětí zemětřesení ve Venezuele roste na 1430. Zraněných je podle aktualizovaných údajů zatím přes 3000. Ten samý počet obyvatel přišel o střechu nad hlavou. Do Venezuely letí i naši záchranáři se psy. Dánsku došla trpělivost s Ukrajinci. Dánská vláda hodlá změnit pravidla udělování dočasné ochrany Ukrajincům, kteří utekli před válkou. Nově ho nebudou moci získat bojeschopní muži ve věku od 23 do 60 let. Vláda to oznámila v tiskové zprávě s tím, že Ukrajinci už nebudou moci zneužívat dočasný pobyt k vyhýbání se mobilizaci do armády. Stejnou změnu chce zavést taky Evropská komise. Slovan Liberec dotáhl příchod tří fotbalistů ze Slávie. Jako volný hráč posílil Severočechy dlouholetý kapitán Pražanů Jan Bořil, který v novém působišti podepsal roční smlouvu. Další někdejší český reprezentant, ofenzivní univerzál Vasil Kušej, zamířil pod Ještěd na hostování do konce příští sezony s opcí. Záložník Alexandr Bužek uzavřel se Slovanem pětiletý kontrakt. Prvoligový klub o tom informuje na webu.

Wow! Ty bláho! To je jízda. Teď pokračujte, to se dá poslouchat pořád, pořád do nekonečna. Jste až příliš laskavý, jak se říká v Americe. Já bych chtěl pozdravit v tuhle chvíli posluchače Rádia Impuls, který se čirou náhodou dostali prostě do přímého přenosu z koncertu Žlutého psa. Je pro nás velkým potěšením to pro vás udělat a doufám, že se s váma uvidíme někdy a že se budeme hrát. No a teď se vracím obrovským oslým můstkem až sem do Davidského Doupěte v pravém Veleslavíně. A je to prostě ten koncert Žlutého psa a my jedeme dál. Dámy, ženy, tahle je pro vás. Napsali jsme ji v Bohnicích, jak říkají v Brně, Šaškec. A ta píseň se jmenuje Na tuhle ženu nezapomenu. To ti psísám.

Děkujeme, děkujeme za naprosto důstojný potles, tyva. To ještě nevíte, že zahrajeme písničku pro pány teďko. To není jako filmy pro pány nebo tak, jako normálně písnička sportovního ražení o tom, že není důležitý se zúčastnit, ale vyhrát. K čemuž je potřeba samozřejmě talent, píle, trpělivost, nějaký prachy a potom štěstíčko, kterýmu je potřeba jít naproti. Ale někdy, přátelé, někdy to dojde tak daleko, že člověk musí pokleknout na svá špinavá kolena a pomodlit se k všemohoucímu za vítězství. A ta modlitba zní: Pane Bože, nech mě na tý bedně stát a nemusí být od whisky. Takhle nějak se modlí hruzínský rodák strašně.

Johnny Martinez. Meskický přistěhovalec do Ruzyně přelez plot a už byl náš. A jak dobře víte, milionářů a míru není nikdy dost. A protože pro ten mír se toho dělá málo, tak my alespoň kouříme indiánskou dýmku míru. Každý prostě dělá to, co umí. A tady je pro vás v doupěti z celého srdce.

0: Posloucháte Živák Rádia Impuls.
1: Holky, ty vole, ty přední řady jsou vždycky nejlepší, to já si nemůžu pomoct. Tak, ano, to byla indiánská dýmka, Míru. Co tam máme dano, ježišmer? A teď novinka, tady mám pocit, že se na vás chystá nějaká podbaba, to je tamhle dole. To znamená, že vám někdo nečekaně šoupne nějaký dáreček, až pojete domů. A na jednou z těch dárečků je nahraná písnička, kterou jsme vlastně v téhle sestavě za úplně mimořádných lockdownových okolností natočili. Je to stará pecka Ivana Hlase, 45 let stará. Málo kdo ví, že Ivan spolu zakládal Žlutýho psa a tehdy to přines jako autorský vklad do toho repertoáru a my jsme ji tyko vyhrabali a je senzační a hrajeme ji do dneška a teď vám ji zahrajeme. Jmenuje se, přátelé, je to takový jako aktuální song, dalo by se říct. Jmenuje se to Finanční tíseň. Já vím, že jste v pohodě, jako jo, já vím, jako jo, ale stejně.

Znám jednu podivnou ženskou. Je jako advokát, tak věrně vydrží při mě stát. Je hrozně vošklivá, nicméně je pořád se mnou. Holky, tohle je jinak klasické ploužák, teda jo. Už pár let nehne se mi z bytu.

je normálně párovej tanec teda. Že jo, nějaký frajer by měl přiskočit. To jsou všechno fotografové, kameramani samozřejmě

0: saigne, allez, Pierre.
1: Jako jestli budete takhle dlouho tleskat, tak přetečeme normálně, tyhle, to bylo úplně průšek. Ale já bych chtěl posluchačům Rádia Impuls jako říct, že atmosféra je tady vynikající a některá děvčata v prvních řadách jsou doslova okouzlující, zvlášť ta jedna s tím živůtkem, ale to se nedá nic dělat, je to rádio. My jsme tady v do pěti, já jsem viděl, že tu kravinu řeknu jednou, ale už je to venku, už se to nebude opakovat a zahrajeme píseň, která je z opačného polu. Tý finanční tísně. Ta píseň, my jsme ji napsali, když jsme měli ty holčičky přesně, madam, ve vašem věku. A Tereza Pergnerová tehda měla ty prostě patálie, že jo? A my jsme ji nazvali nezávislá. A jsme rádi, že prostě Tereza je v pohodě a naše děti taky že prostě jsou nezávislí. Takže nezávislá, přátelé, pro vás tady v Doupěti.

0: posloucháte Živák Rádia Impuls.
1: No a teď přichází, myslím, chvilka, přiznám, že jedinou písničku v repertoáru Žlutýho psa, která je o lásce. My jsme prostě romantická kapela, že my ty city jako držíme spíš jako uvnitř, ale pak na tom pódiu to jde najednou všechno ven a na to máme ty písničky a tahle ta se jmenuje, psal jsem jí pro svoji manželku tehdy nastávající, ještě to nevěděla. A ten refren zněl, zůstaň klidná, ať jsi spát, já tě mám. Tady jsou znalci, ty vole. Většinou říkají rád, že jo, ale ve skutečnosti to docela rád, protože přátelé, o tom to je jako, bez toho srdíčka to nejde, ty vole, ale zase si z toho dělat zaměstnání, to nevím. Zůstaň klidná, přátelé, zůstaňte klidná, kolektivně, tak nějak, kdyby to šlo. A vy, posluchači Radio Impuls, také buďte v klidu.

ale že ji máme hrozně rádi a byli bychom rádi, kdybyste i vy měli rádi. Je to písnička, která je mimořádně genderově vyvážená, korektní po všech stránkách, které si vůbec dovedete představit. Přesto je zároveň tak trošku zakázaná a jmenuje se Evropanka Blanka.

0: To se všechno natáčí, je vám jasný, že tohle se všechno natáčí. Bude to na filmu, až na věky věků, nejspíš i na YouTube, jako. Ale to se uvidí, to se teprve uvidí. Jste prostě úžasný normálně. Tohle, až budu vyprávět doma, tak mi to nebudou věřit, ale Velflovi mi to potvrděj. Je to tak. Ať už cokoliv.
1: Posloucháte Živák Rádia Impuls.
0: A teď teda písnička, která se jmenuje Free, anglicky Free, Free Bird, což se překládá jako, jsem to dlouho překládal jako volný pták, což je jako jaký blbý, ale svobodný pták, jo? Já myslím, že svobodný pták je správně. Napsali to Leonard Skinner, my jsme to po nich zdědili a kluci v té garáži v Ruzyni se to učili 40 let. A dneska můžou se stoupit sem dolů do Veleslavína a vám to tady předvíst. Free Bird pro vás.

0: Zatleskajte. Poďte do toho, dejte ho do nejvíc. Holky, vzpomeňte si.
1: Já myslím, že nebyl by to koncert Žlutýho psa, kdyby jsme nezahráli tu naši textilní hymnu, protože já myslím, že my Češi jsme vždycky vynikali v tom textilním průmyslu především. Jo, to byla Blansko, že jo, Prostějov, tam se to šilo všechno, ty materiály kvalitní, ale ten základní materiál potom se objevil, to myslím, že to byla Velveta Trutnov, někde tam směrem do Krkonoš a tam to teda, i když do dneška není jasný, co to bylo za materiál, přitom si to všichni pamatujeme, jo? To je neuvěřitelný. Čili Rožky, vem to od C-dur, ten Vyšehrad, jak je tam na začátku, já jsem si to připravil tady pro tebe. Vzpomínám, když tehdy před lety

hráli unile, frčeli švédský košile, a kde kdo se mohl docela dobře flákat. A když tam stál rohatý u školy, my neměli podepsaný úkoly, a už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů, se strojil elektrickou kytaru, a rock'n'roll byl zrovna nalezený dítě. Vzpomínáš to?

0: Posloucháte Živák Rádia Impuls.
1: Je to tak. Zlatý český ručičky. Správně, a potom ty hrdelní skřeky. Za to by vám dala FIFA pokutu, ale to je něco jiného. Takže, no jasně, ještě než se rozloučíme s váma tady v Doupěti a taky se všema posluchačema Rádia Impuls, jsme rádi, že jste vydrželi u svých přijímačů takhle dlouho, je to až neuvěřitelný, ale je to tak. Děkujeme moc krát.

se to v těm tělíčku bere. Jak už bylo řečeno, zde po Melevici nádherný rock'n'rollový blondýn z pražské Ruzině, narozen na správné straně toho plotu,

A já jsem váš sametový Ondřej, vy jste doupě, my jsme žlutej pes a tak to má bejt. Mějte se hezky.

0: Všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Dobrý večer, na prahu další tropické noci přeje Iva Horáková. Nebezpečná situace vznikla v podvečer na Karlovarsku. V nové roli projel vlak návěstidlo. Hasiči z vlaku evakuovali 30 lidí. Událost se naštěstí obešla bez zranění, vyšetřuje ji drážní inspekce. Evakuaci cestujících zajistili České dráhy. Cestující nastoupili do jiného vlaku. Pražské tramvaje musí kvůli vedru zpomalit, spoje tak nabírají zpoždění. Tramvaje smějí jezdit maximálně rychlostí 40 km v hodině. Teploty totiž jinak způsobují prověšování trolejí. Vozy v podjezdech budou dokonce projíždět rychlostí pouze 10 km v hodině. Klimatizaci má pouze pětina tramvají v Praze. V Česku odpoledne padl teplotní rekord od roku 2012, tedy za posledních 14 let. Stanice Doksany na Litoměřicku naměřila 40,9 stupně Celsia. I Slovensko sužují vedra. Bratislava zažila rekordně teplou noc. Nejvyšší teploty ve stávající vlně veder očekávají meteorologové v neděli a v pondělí. Plyne to z informací Slovenského hydrometeorologického ústavu. Slovenská policie upozornila obyvatele, aby při koupání v přírodě byli opatrní. Od pátku zemřelo v jezech v okolí Bratislavy několik lidí. Do Venezuely míří i naši záchranáři. 70 českých profesionálů a 8 cvičených psů ze specializovaného týmu USAR budou pomáhat s vyprošťováním lidí ze sutin. Venezuelu ve středu zasahla dvě silná zemětřesení a podle zatím posledních údajů připravila o život skoro 1000 lidí. Podle velitele našeho záchranářského oddílu Petra Vodičky je ale spousta lidí stále naživu.
2: Ty objekty skutečně vypadají tak, že by z nich ještě lidé mohli přežívat. Bohužel některé vypadají velmi poškozeně, ale musíme vyvinout maximální úsilí pro to, aby jsme pomohli těm, kterým pomoct lze.
1: Během zemětřesení západně od Caracasu se zřítily desítky budov. Čeští záchranáři by se do práce měli pustit hned po příletu. Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně od července klesnou na loňskou úroveň. Začíná totiž platit novela zákona, kterou už loni po volbách předložili představitelé vládní koalice. Chtěli tím hlavně pomoci osobám samostatně výdělečně činným. Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40% průměrné hrubé mzdy a vrací ho na loňských 35%. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 715 korun. V Maškově zahradě v Turnově se vykoupete i v noci. Místní koupaliště totiž za 11 let své existence láká na noční koupání už teď v červnu. Důvodem je horké počasí. V minulých letech na koupaliště v létě chodilo až 150 lidí. Manažer koupaliště v Turnově Tomáš Špinka letos očekává vyšší návštěvnost.
3: Ono bude opravdu teplo, tak si jako slibujeme, že těch lidí jako se přijde osvěžit jako víc. No. Pouštíme všechny tobogány s mínkou modrýho, aby to jako i ty lidi vřitáhlo, i ty rodiny s dětma, protože řece dneska už jako prázdniny začínají, tak dneska už těch lidí přijde asi třeba i víc potom. No.
1: Maškova zahrada patří mezi nejmodernější a nejnavštěvovanější koupaliště v Libereckém kraji. Loni na koupaliště dorazilo za prázdniny zhruba 30 tisíc lidí. 6 českých tenistů zasáhne v pondělí do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou na trávě v All England Clubu bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená desítka Karolína Muchová, turnajová 32 Kateřina Siňaková, Nikola Bartuňková, Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. Organizátoři zveřejnili program na webu. A ještě předpověď počasí na zítřek. Taky zítra bude rekordně teplo. Očekáváme slunečno a teploty 35 až 40 stupňů, až 41 můžou naměřit zejména v Polabí a po Ohří a na horách bude dokonce 32. Hezký večer přeje Iva Horáková.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec

0: nejlepší prázdniny? Jasně, že ty naše.
1: Ahoj léta, ahoj prázdniny.
0: Tipy na výlety, které stojí za to. Rodinní výrobci, co dělají věci s láskou.
1: Léto je léto, když ten patří snílku.
0: Lidé, místa, jídlo, příběhy, věci, které nikde v průvodci nenajdete. České prázdniny s rádiem Impuls. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás nejlíp.
2: Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Dobrý večer. Nikdo z nás to nemá rád a přesto nás to všechny čeká znovu. Noční převalování a touha po chladu. I dneska je totiž tropická noc, kdy teplota neklesne pod 20. Průměr minimálních teplot se bude pohybovat mezi 23 a 18 stupni. S ohledem na zesilující jižní vítr na Moravě meteorologové připouštějí, že se teplota během noci udrží na některých místech, zejména na Javornicku, i nad 25 stupni. Četnost míst s tropickou nocí v Česku bude vrcholit v pondělí. Předpokládáme, že se teploty v noci budou pohybovat nejčastěji v intervalu 24 až 19 stupňů. V noci na dnešek prožili nejteplejší noc lidé v centru Prahy. Nový teplotní rekord o půl stupně překonal ten 14 let starý. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne meteorologové naměřili 40,9 stupně Celsia. To je nejvyšší hodnota v historii měření v Česku. Předchozí maximum ze srpna 2012 drželi středočeské Dobřichovice. Nicméně ani tento rekord nemusí mít dlouhé trvání. V neděli má být totiž podle předpovědi ještě tepleji. I tak dnešní teploty vystoupaly rekordně vysoko. Nejčastěji bylo mezi 34 a 39 stupni. 90% stanic, které zaznamenávají teplotu déle než 30 let, překonaly nebo dorovnaly rekord pro dnešní den. Na 20 stanicích bylo dokonce nejtepleji od začátku jejich měření, uvádějí meteorologové. Extrémní vedro si vybírá daň i mezi slavnými. Zpěvačka Lucie Bílá skončila na kapačkách a musela zrušit vystoupení na zámeckých slavnostech ve Šluknově na Děčínsku. Své fanoušky vyzývá, aby na sebe dávali pozor. V Jaroměři na Českokrumlovsku skolaboval cyklista. Podle prvních informací mohly jeho zdravotní komplikace souviset s extrémním vedrem. Muž následně havaroval a upadl do bezvědomí. Nejdřív ho oživovali svědci, poté záchranáři. Pacienta se nakonec podařilo oživit a skončil v nemocnici. Trolejbusy obsluhují další část Prahy. Nově začaly jezdit na tratích autobusových linek 131 z Bořislavky přes Haunspalku na Hradčanskou a 176 z centra na Strahov. Jan Šurovský z pražského dopravního podniku říká, že trolejbusy tady zatím jezdí ve zkušebním provozu.
4: Tady bude na každé té lince jezdit jedno vozidlo v nějakém přibližně hodinovém intervalu. Navíc oproti autobusům to má za účel, aby jednak řidiči se seznámili s tratěmi. Má to za účel, aby případní zájemci a zvědavci se koncentrovali na ten trolejbus.
3: Trolejbusy na linkách plně nahradí autobusy po tom, co dopravní podnik získá 30 nových vozů. Dopravní podnik počítá, že se je podaří převzít a plně zprovoznit během letních prázdnin. Podkrušnohorská Bílina otevřela Muzeum slavné kyselky. Je koncipováno jako otevřený archiv lázeňství a léčivých pramenů Teplicka.
5: Minerálka je se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité a floridů. Pomáhá hlavně při překyselení žaludku a pálení žáhy. To se v Bílinském muzeu dozvíte hned v úvodu. Nechybí paradox, že je dnešní výrobce v konkurzu. Daleko více tak připomíná éra Lobkoviců, kteří nejenže na Teplicku podporovali lázeňství, ale v 17. století také začali stáčet svoji kyselku do lahví. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: Zklamání, takový pocit má po vyřazení našich fotbalistů na mistrovství světa šéf fotbalové asociace David Trunda. Vypadnutí národního týmu už po skupinové fázi označuje za neúspěch. Klíčové podle něj bude, aby si vedení účast reprezentace na turnaji správně vyhodnotilo a poučilo se. Do 3 až 4 týdnů předloží trenér Koubek výkonnému výboru fotbalové asociace důkladnou analýzu. Trunda novinářům po příletu ze šampionátu řekl, že proces vedoucí ke zlepšení může trvat i několik let. A přidám i počasí na zítřek, až 41 stupňů naměří v Polabí a po Ohří, jinde bude do 40 a čekáme jasno nebo skoro jasno. Hezký večer přeje Iva Horáková.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.
6: jak zlatá bula sicilská. Stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami.

0: aktuální kolo Halo tady Impulzovi je u konce. A udělali jsme vám velkou radost.
1: 100 000 korun, chape!
2: No to je výborný.
0: Právě v tuto chvíli získává...
3: 30 000 korun. Je to tam!
0: Je tam 100 000 korun!
2: Jo! Jo!
0: A co dál? To se dozvíte už brzy. Halo, tady Impulzovi.
4: Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: U zprávy vás vítá Iva Horáková. Sobotní pařák má nové jméno, a sice největší vedro v historii měření v Česku. 40,9 stupně odpoledne naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Předchozí 14 let starý rekord padl v Dobřichovicích a byl o půl stupně nižší. Uvádí to Český hydrometeorologický ústav. Teplotní rekord pro dnešní den překonalo nebo dorovnalo 91% stanic s delší tradicí. Na 20 místech bylo nejtepleji za dobu jejich měření. Sobotní teplotní rekord možná drží jen do neděle, v Polabí a po Ohří máme totiž naměřit až 41. Pražské tramvaje musí kvůli vedru zpomalit, spoje tak nabírají zpoždění. Tramvaje smějí jezdit rychlostí maximálně 40 km v hodině. Teploty totiž jinak způsobují prověšování trolejí. Vozy v podjezdech budou dokonce projíždět rychlostí pouze 10 km v hodině. Klimatizaci má pouze pětina tramvají v Praze. Olomoucký dopravní podnik v létě omezí otevírání dveří vozidel kvůli klimatizaci. Zachová režim na znamení, který pomáhá udržet uvnitř vozů příjemnější teploty. A jak zjistila reportérka Eva Panošová, okna v klimatizovaných autobusech a tramvajích zůstanou zamčená.
6: Řidič je odemkne pouze v případě poruchy klimatizace. Otevřená okna totiž výrazně snižují účinnost chlazení. Pro cestující je v Olomouci klimatizací vybaveno 10 nejnovějších autobusů a také všech 18 nízko podlažních tramvají. Celkem dopravní podnik provozuje 78 autobusů a 70 tramvají. Z pohledu tepelného komfortu jsou na tom přízdách po Olomouci lépe řidiči než cestující. Klimatizací mají totiž vybaveny téměř všechny kabiny. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomouc.
5: Za účasti několika desítek tisíc lidí se odpoledne konal 31. ročník Budapešť Pride. Úřady letos pochod gejů a lezeb nezakázali, ale účast ani zdaleka nedosáhla loňských rekordních 200 tisíc lidí. Po trase pochodu, který se konal za úmorného vedra, se objevily malé skupinky odpůrců, ale k žádným vážnějším incidentům nedošlo. Několik dní před Budapešť Pride někdo naházel do Dunaje duhové vlajky, které byly umístěny na Alžbětině mostě, přes který pochod prošel. Fotbalisté Slovácka získali dvě posily z Jablonce. Do týmu z Uherského Hradiště přestupuje útočník David Puškáč, který se v novém působišti upsal do léta 28. Dvouletý kontrakt se Slováckem uzavřel i obránce David Štěpánek. Oba prvoligové kluby o transferech informují na svých webech. Liberec podpoří sportovní oddíly. Mezi kluby s pravidelně sportujícími dětmi a dorostence rozdělí přes 22 milionů korun. Dotaci schválilo zastupitelstvo města. Žádost si podalo 76 oddílů, podmínky splnilo 68. Náměstek libereckého primátora Adam Lenert upozorňuje, že neúspěšné kluby mají ještě šanci.
7: Protože se nestihly přihlásit některé kluby a některé kluby opět neměly své přihlášky v pořádku, rozhodli jsme se rovnou vypsat druhé kolo, tak aby ti, kteří nedostanou žádosti finance v prvním kole, dostali finance v druhém.
5: Příspěvek od města zůstává stejný jako loni. Na jedno dítě mohly kluby žádat až o 2,5 tisíce korun. Na handicapovaného sportovce je to až dvojnásobek. A ještě počasí. Nové teplotní rekordy vyhlížíme i pro neděli. Bude absolutně vedro, jasno nebo skoro jasno, teploty 35 až 40 stupňů, výjimečně i 41. Tyhle vysoké hodnoty naměří zejména v Polabí a po Ohří.
4: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen vzchopil, což jsem sám nečekal, a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta. Příjemný.

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Zprávy nabízí Iva Horáková. Zažíváme další tropickou noc v řadě. Teplota na mnoha místech neklesne po 20. Průměr minimálních teplot se bude pohybovat mezi 23 a 18 stupni. S ohledem na zesilující jižní vítr na Moravě meteorologové připouštějí, že se teplota během noci udrží na některých místech, zejména na Javornicku, i nad 25 stupni. Četnost míst s tropickou nocí v Česku bude vrcholit v pondělí. Předpokládáme, že se teploty v noci budou pohybovat nejčastěji v intervalu 24 až 19 stupňů Celsia. Nový teplotní rekord o 0,5 překonal ten 14 let starý. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne meteorologové naměřili 40,9 stupně. To je nejvyšší hodnota v historii měření v Česku. Předchozí maximum ze srpna 2012 drželi středočeské Dobřichovice. Nicméně ani tento rekord nemusí mít dlouhého trvání. V neděli má být totiž podle předpovědi ještě tepleji. I tak sobotní teploty vystoupaly rekordně vysoko, nejčastěji mezi 34 a 39. stupňů. 7 hasičů museli ošetřit záchranáři při požáru v Praze. Důvodem bylo vedro a přehřátí organismu. Pražští hasiči odpoledne likvidovali požár truhlárny a dvou skladů v Kamické ulici v Suchdole. Příčinu požáru zatím neznáme, škoda bude několik desítek milionů korun. V Maškově zahradě v Turnově se vykoupete i v noci. Místní koupaliště totiž za 11 let své existence láká na noční koupání už teď v červnu. Důvodem je hezké počasí. V minulých letech na koupaliště v létě chodilo až 150 lidí. Manažer koupaliště v Turnově Tomáš Špinka letos očekává vyšší návštěvnost.
2: Ono bude opravdu teplo, tak si jako slibujeme, že těch lidí jako se přijde osvěžit jako víc. No. Pouštíme všechny tobogány s mínkou modrýho, aby to jako i ty lidi přitáhlo, i ty rodiny s dětmi, protože se dneska už jako prázdniny začínají, tak dneska už těch lidí přijde asi třeba i víc potom. No.
1: Maškova zahrada patří mezi nejmodernější a nejnavštěvovanější koupaliště v Libereckém kraji. Loni na koupaliště dorazilo za prázdniny zhruba 30 tisíc lidí. Podkrušnohorská bílina otevřela Muzeum slavné kyselky. Je koncipováno jako otevřený archiv lázeňství a léčivých pramenů Teplicka.
3: Minerálka je se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité a floridů. Pomáhá hlavně při překyselení žaludku a pálení žáhy. To se v Bílinském muzeu dozvíte hned v úvodu. Nechybí paradox, že je dnešní výrobce v konkurzu. Daleko více tak připomíná éra Lobkoviců, kteří nejenže na Teplicku podporovali lázeňství, ale v 17. století také začali stáčet svoji kyselku do lahví. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Vladimír Putin zvažuje mobilizaci. Ruský prezident totiž dobře ví, že příliv dobrovolníků, kteří by chtěli do války na Ukrajině, výrazně klesá. Tento krok ale podle platformy Vjordska připadá v úvahu až po zářijových volbách do ruské státní dumy. Až dosud se Putin zdráhal přistoupit ke všeobecné mobilizaci a raději spoléhal na vysoké platy a bonusy smluvních vojáků a nábor mezi vězni, migranty a dlužníky. Úřadující mistryně Evropy v plavání Kristýna Horská ukončila v 28 letech kariéru. V srpnu ještě mohla obhajovat titul na prsařské dvoustovce, ale v pátek při republikovém šampionátu v Praze Podolí se s vrcholovým sportem rozloučila. Naplno se bude věnovat práci výživové poradkyně. A ještě počasí. Taky v neděli očekáváme velmi vysoké teploty, 35 až 40 stupňů. Výjimečně může být i 41, a to zejména v Polabí a po Ohří.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběh jsem do ulic jen v noční

muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl povodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel.

0: co mám. Víkend s rádiem Impuls.
1: Co budete dělat o prázdninách? Chystáte se na dovolenou do zahraničí nebo zůstanete v Česku? A jaká je vaše nejoblíbenější letní zábava? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zprávy vás vítá Iva Horáková. Sobotní pařák má nové jméno, a sice největší vedro v historii měření v Česku. 40,9 stupně odpoledne naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Předchozí 14 let starý rekord padl v Dobřichovicích a byl o půl stupně nižší. Uvádí to Český hydrometeorologický ústav. Teplotní rekord pro dnešní den překonalo nebo dorovnalo 91% stanic s delší tradicí. Na 20 místech bylo nejtepleji za dobu jejich měření. Sobotní teplotní rekord možná drží jen do neděle v Polabí a po Ohří máme totiž naměřit až 41. Pražské tramvaje musí kvůli vedru zpomalit, spoje tak nabírají zpoždění. Tramvaje smějí jezdit rychlostí maximálně 40 km v hodině. Teploty totiž jinak způsobují prověšování trolejí. Vozy v podjezdech budou dokonce projíždět rychlostí pouze 10 km v hodině. Klimatizaci má pouze pětina tramvají v Praze. Olomoucký dopravní podnik v létě omezí otevírání dveří vozidel kvůli klimatizaci. Zachová režim na znamení, který pomáhá udržet uvnitř vozů příjemnější teploty. A jak zjistila reportérka Eva Panošová, okna v klimatizovaných autobusech a tramvajích zůstanou zamčená.
3: Řidič je odemkne pouze v případě poruchy klimatizace. Otevřená okna totiž výrazně snižují účinnost chlazení. Pro cestující je v Olomouci klimatizací vybaveno 10 nejnovějších autobusů a také všech 18 nízko podlažních tramvají. Celkem dopravní podnik provozuje 78 autobusů a 70 tramvají. Z pohledu tepelného komfortu jsou na tom při jízdách po Olomouci lépe řidiči než cestující. Klimatizací mají totiž vybaveny téměř všechny kabiny. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomouc.
2: Za účasti několika desítek tisíc lidí se odpoledne konal 31. ročník Budapešť Pride. Úřady letos pochod gejů a lezeb nezakázaly, ale účast ani zdaleka nedosáhla loňských rekordních 200 tisíc lidí. Po trase pochodu, který se konal za úmorného vedra, se objevily malé skupinky odpůrců, ale k žádným vážnějším incidentům nedošlo. Několik dní před Budapešť Pride někdo naházel do Dunaje duhové vlajky, které byly umístěny na Alžbětině mostě, přes který pochod prošel. Fotbalisté Slovácka získali dvě posily z Jablonce. Do týmu z Uherského Hradiště přestupuje útočník David Puškáč, který se v novém působišti upsal do léta 28. Dvouletý kontrakt se Slováckem uzavřel i obránce David Štěpánek. Oba prvoligové kluby o transferech informují na svých webech. Liberec podpoří sportovní oddíly. Mezi kluby s pravidelně sportujícími dětmi a dorostence rozdělí přes 22 milionů korun. Dotaci schválilo zastupitelstvo města. Žádost si podalo 76 oddílů, podmínky splnilo 68. Náměstek libereckého primátora Adam Lenert upozorňuje, že neúspěšné kluby mají ještě šanci.
4: Protože se nestihly přihlásit některé kluby a některé kluby opět neměly své přihlášky v pořádku, rozhodli jsme se rovnou vypsat druhé kolo, tak aby ti, kteří nedostanou žádosti finance v prvním kole, dostali finance v druhém.
2: Příspěvek od města zůstává stejný jako loni. Na jedno dítě mohly kluby žádat až o 2,5 tisíce korun. Na handicapovaného sportovce je to až dvojnásobek. A ještě počasí. Nové teplotní rekordy vyhlížíme i pro neděli. Bude absolutně vedro, jasno nebo skoro jasno, teploty 35 až 40 stupňů, výjimečně i 41. Tyhle vysoké hodnoty naměří zejména v Polabí a po Ohří.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem kromě ní s nimi, bez nich gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak táci tiše vzlé.

0: aktuální kolo Halo tady Impulzovi je u konce. A udělali jsme vám velkou radost.
1: 100 000 korun, chápe?
2: No to je výborný.
0: Právě v tuto chvíli získává...
3: 30 000 korun. Je to tam!
0: Je tam 100 000 korun!
2: No! No!
0: A co dál? To se dozvíte už brzy. Halo, tady
4: Impulzovi. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Správně.